Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Dopoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Ahoj milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Dnešní díl bude hodně o módě, protože mým hostem bude Luděk Šmehlík, stylista a módní návrhář.
1: Hudba, krásné holky, krásné oblečení, tak jsem tomu propad.
0: Podle čeho si vybíráš modelky na přehlídku?
1: Manželka mě zabije, ale asi podle sympatií.
0: Využiješ na módní přehlídku i svoji manželku?
1: Ne.
0: Proč to děláte?
1: Já to mám rád, když ona je prostě z toho jako wow. Je to pravda od věka? Šaty dělají člověk.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Hity, které milujete.

0: každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas. Mám prostě od pán...

0: Opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
1: Myslím, že to bude za C. Gumák.
0: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
2: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A excelent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
5: Majepneu.cz. A jedeš dál.
6: Překvapí zima tebe? Nebo překvapíš zimu ty? Přezuj včas v Kravařích a Opavě. Rezervace online. Majepneu.cz.
7: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.cz.
8: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Ovocné syrupy Yupi bohaté na vitamíny C, různé druhy žádná celá 7 litru, již za 44,90. Excelentní sport šunku nejvyšší jakosti váhla 92% masa 100 gramů za 21,90. A navíc tady máme skvělou soutěž. Kupte aspoň 2 kusy Pepsi Coli či Mirindy půl litru nebo žádná celá 33 litru a soutěžte o 3x báječný iPhone 17 nebo 20x originální Pepsi ponožky. Více na mojehruska.cz.
1: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru.
2: www.podpovrchem.com.
1: Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.
4: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají, zatáčky, točí se svět.

5. Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

0: Všechna udělátka zapnutá, konec konců nejvyšší čas, protože už máme lehce mírně po 6. hodině. Aktuální zprávy má pro vás kolega Martin Fabík, no a s dovolením se taky představíme.
1: Radím se Beslav Bednář.
0: Lenča Líšková, pomalu startuje Dobré ráno Moravo s datem 8. září a já navrhuji ještě se protáhnout a říct si všechno za chvíli.
1: Ano.
0: Hezké vlasy.
1: Souhlasím, fakt?
0: Hezké vlasy.
1: Nic se mě dělala s
0: ním. No, to nikdy neříkej. Prostě, když pochválím, nikdy to neříkej.
1: Ale prostě člověk se nikdy tak nějak jako přeleží. Aha. Dobře.
0: Dneska máš přeleženo, jakoby jsi posunula tu vlnu jinam?
1: Aha.
0: Nebo začala dřív, fakt jo?
1: Aha.
0: Čačané, no.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Dopřejte své kuchyni i koupelně prémiovou pračku, myčku nebo troubu AEG se slevou až 20%.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Tondach Contiton ve vybraných povrchových úpravách za super cenu a navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro střešní tašky Tondach zdarma. Více na Dek.cz.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí balení 100 metrů měděného kabelu CIKIE 3x1,5 za skvělých 1840 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
7: Čekání je u konce. Primark nyní dorazil do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusunovém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark.
8: Milujte ten pocit.

0: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor v oblasti Moravská Ostrava a Přívoz, ulice Na Desátém a ulice Gregorova. Kvůli pracím na inženýrských sítích je zde uzavírka a s omezením počítejte i na ulici Rudná směrem Kunčice. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Dobré ráno, jsou připraveny aktuální zprávy na Rádio Čas a vítá vás Martin Fabík. Minimální mzda v Česku od nového roku výrazně vzroste. Zaměstnanci si polepší o 2,5 tisíce korun. Nejnižší výdělek tak bude nově 24 900 korun měsíčně. Změna se týká zhruba 180 tisíc lidí. Podle televize LTV Plus má minimální mzda růst i v dalších letech. A do roku 2029 by měla dosáhnout 47% průměrné mzdy.
1: Morava aktuálně.
0: Fotbalový stadion v prostřední Suché u Havířova láká na zajímavou novinku. Zdobí ho unikátní umělecké dílo, jde o speciální malbu z motivy města, říká mluvčí magistrátu Rozálie Seidl-Pokorná.
2: Areál městského fotbalového klubu v Havířově prostřední Suché získal novou výraznou výtvarnou dominantu. V rámci českopolského projektu Mural Go zde vznikl soubor velkoplošných maleb, který propojuje sportovní prostředí s charakteristickými motivy Havířova.

0: i bezbariérové prvky. Součástí projektu je také rekonstrukce komunikace, úprava zeleně, odvodnění a přesun stanoviště kontejnerů. Celkem vznikne 21 parkovacích míst.
1: Rádio Čas, sport.
0: A Prostějov čeká ve středu velké fotbalové derby. Ve třetím kole MOL Cupu přivítá na domácím hřišti Sigmu Olomouc. Utkání se hraje od 18 hodin na stadionu za místním nádražím. Dnes bude jasno až skoro jasno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 27 až 31 stupni. Na horách naměříme kolem 23 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas. Další za hodinu.

0: Rozumíte? Když je daleká minulost, třeba jako středověk, a no. potom je, já nevím, jako nedávná přelom 19. 20. století, jo, potom jako třeba to může být dál období jury a podobně, jako ještě dinosauři a tak dál. Takže kterým směrem to bude?
1: Já ti to nepovím. Rádia země tahá. Ne, ty mě
0: kamarádi
1: nechceš pomáhají. Pomoct. Ne, ty chceš vědět, jaké budou otázky ve výš, nevíš, a na co ti teda prdím.
0: Možná. Možná. Hezký nový den, to ještě doladíme, Lenča dneska chystá, mimochodem s datem 8. září, což je právě dnes, takže dobré ráno, Moravo, 8. září a v kalendáři.
1: To bude velmi jednoduché. Mm-hmm. Je to partnerka jednoho velmi známého muže, kterýž to střílel z luku.
0: To jsou taky. Dva. To jsou dva jeden právě. Do jablka a druhý byl seriál, a to už se asi nepamatuješ, a tam se zpívalo Haun. To byla taková znělka, to si pamatuju dodnes. Hrál ho Michael Pratt. Druhý byl Robin Hood.
1: Ano.
0: Jo?
1: Tak ten druhý.
0: Mariana.
1: Ano,
0: Mariana, ano. Protože v tom mém seriálu byla taková jakoby dlouhokodnatá rezavá, takže taková rozpoznatelná, ano.
1: Mimochodem, myslím si, že Mariana byla taky partnerka Sandokana.
0: Ale
1: nejsem si tím jistá,
0: ano,
1: protože ještě za mých mladých let, prosím vás, jako odpusťte, se říkala taková ta básnička, Mariana byla pana, než poznala Sandokana.
0: Někde jsem to slyšel, no. Já jsem byl fascinovaný z té písničky, za mě se dával teda ten seriál tady, Kamir Bedi, že jo, se jmenoval, to si
1: pamatuju
0: dodnes. Sandokan. Dokonce česká verze, Hložek Kotvalt a podobně, to jsi slyšela někdy?
1: Já myslím, že jo, protože se tam zpívala Sandokan.
0: Tak já nemyslím, že byl s dubbingem nebo ta původní. No, v každém případě pletu se nebo ne, teď já,
1: no.
0: Když řekla tohle jméno, je to i docela slavná dcera dvojice Prachař-Batulková?
1: Ano.
0: Je to Mariana?
1: Mariana Prachařová, ne?
0: Nebo... I když oni prý doma říkají trošku jinak, jo, ale tak jo, Márinka myslím, nebo... No, snad se nepletu.
1: Doufejme. Každopádně teď jsme teda proprali všechny Mariany, které známe. Pokud vy máte nějakou v okolí, tak ji rozhodně popřejte k svátku. Dneska slaví.
0: Je čas na hudební dárek od Rádia Čas, hity, které milujete, a vám hlavně pohodu.

0: Tak se s Lenčou a samozřejmě s vámi, krásné ráno s Rádiem Čas, pomalu rozkoukáváme novým dnem. Začneme už koukat jakoby tím, co třeba nás hned zaujalo, protože ano, to musím probrat. Hned první věc, na kterou jsem narazil, je krabička, která by vás doma teda osobně nezajímala, i když jako třeba v jiném vesmíru ano. Je to nový vynález, který byl představen teď na jednom z veletrhů, kde jsou takové ty novátorské věci a podobně. Jmenuje se Po Swing Neo.
1: Aha.
0: Uhum. A je to taková jako speciální budka pro kočičky. Ta budka má takový otvor, vypadá jako domeček, i když takový jako z 22. století, a v podstatě ona tu kočičku olízne, jinak to říct neumím. No prostě v tom vchodu jsou takové speciální kartáčky, ta kočička, pro ní to vypadá jako taky ten domeček, kde se může ukrýt, jako někde se prostě, když jako třeba, já nevím, partneři se doma hádají, nebo je tam návštěva, je tam rušno, tak se prostě někde před tím světem schovává, a v podstatě jde jenom o to, že ona, když projde tím otvorem, tak to napodobuje to, jak ona se v noci olízne. A mělo by to jí zbavit plus minus 90% všech chlupů, a to znamená 90% méně srsti na vašich, já nevím, postelích, gaučích a tak dál. Žádný pohon, všechno si to on udělá sama svým tělem, a teď je jediná jakoby otázka, aby kočičku bavilo tam jít dovnitř. Prostě záleží to na ní. Hele, takhle nějak to vypadá. Jak znáš třeba svoje kocourky, ano, mimochodem jsou to swings, takže říkám, tohle se vás netýká, ale...
1: Z těch už není co stáhnout.
0: Jako šli by to prozkoumávat a podobně?
1: Jo. Oni jsou extrémně zvědaví, teda aspoň Bertík, to je největší zvědavec na světě. Takže jo.
0: Když jsem je viděl první, tak jsem si myslel, že je to nějaký speciální moderní záchůdek.
1: Ano.
0: Který bych já uvítal, protože jako jestli mi něco vadí, hlavně tady v roli návštěvy, tak když dorazíte nešťastně 5 minut poté, co, takzvaně, protože ale, to je teda morna.
1: Ale zase si myslím, že pokud ta kočička se do toho naučí, tak je to velká úspora takových těch válečků.
0: Ne, říkám, no právě, no. Jakoby, je to, a mimochodem opravdu jako žádná elektrika, nic, ona vlastně jak to projde, asi je to úzký ten otvůrek, tak...
1: Mimochodem ten otvůrek, ono to trošku vypadá jak takový ten kráječ na šunku.
0: No, mi to připomnělo tisíc různých věcí, nebo to trošku připomíná opravdu mega zvětšené ořezávátko,
1: ano,
0: si pamatuješ.
1: Ano.
0: Ono je to vlastně ořízne, ale v tom nejlepším slova
1: tak,
0: smyslu, jo?
1: No, já se říkám, no, naše kosouři by to úplně neocenili, tam nevím, z čeho by je museli stahovat, to jako z chlupů, ne?
0: Ale jako za mě palec nahoru.
1: Ano.
0: To cením. I v roli návštěvy, která chodí ke kočičákům, takzvaně.
1: Přesně tak, jinak na televizi Relax samozřejmě budete mít i obrazový vjem, tam nás vidíte mezi 6 a 8 každý všední den.
0: Tam si tuhletu v úzovkách kadiboudu, i když je o ničem úplně jiném, můžete i prohlédnout. Takže 3x mňau a dobré ráno, Moravo. I see you.

0: Pokud byste po ránu potřebovali třeba i prostřednictvím rádia Čas nějakou alespoň jednu dobrou zprávičku, něco, co vám vykouzlí úsměv na tváři, víc nevím, ale hledal jsem horoskopy pro tento den, 8. září, připomínám všem, a jenom jsem slyšel začátek tedy horoskopu Milana Gellnera.
1: Já taky, slyšela jsem, že to dnes bude pozitivní.
0: Ano, velmi, velmi pozitivní, takže zařiďte se podle toho, uvidíme, jestli to bude platit pro všech 12 znamení zvěrokruhu, ale pro ranní skřivaní,
1: tedy
0: první válka na Rádio Čas.
2: Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Úterý bude dnem s převahou silných hvězdných aspektů solárních vítaných. Dít by se toho tedy mělo hodně, a to naštěstí v tom pozitivním slova smyslu, byť to tak navenek vypadat nemusí. Bude tomu tak zejména proto, že na nebi jsou také hvězdné aspekty nesouladné, které naznačují zvýšené všeobecné sklony k nemoudrému jednání, mluvení i myšlení, a to ve vztahu k naší vnitřní energii, to znamená vyvolávání a projevy agrese. Co se týká jednotlivých znamení, tak váhy se budou zamýšlet nad svými životními hodnotami. Bodnáři by měli být nepřekonatelní v komunikaci a blíženci budou mít energie na rozdávání. Radci mají naději na zamilovanost či novou lásku. Štíři budou mít tendenci využívat svou schopnost nahlížet lidem až do žaludku a ryby se mohou těšit na příjemné společenské události. Kozorozi zřejmě budou pod větším tlakem. Pany se mohou potýkat se svou kritičností a býkům by mělo vycházet vše, než sáhnou. Berany mohou napadat myšlenky na profesní změny. Lvi budou úspěšní ve hrách a ve tvořivých aktivitách a střelci mají naději na příjemné události v prostředí vlastního domova. Hvězdné úterý, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gellner.
2: Rádio Čas.

0: Hity za druhým, říkám to dobře?
1: hity za druhým, ale to by se dalo hezky použít. Počkej, třeba hity najdete za druhým rohem, hity za druhým nástupištěm.
0: A možná, že by to bylo hezké moto, víš, jako, protože máme hity, které milujete, a my bychom měli hity za druhým na rádiu Čas.
1: Hity za druhým.
0: V hlavě bylo něco asi takové jako hity jeden za druhým, nejenom v ranním vysílání rádia Čas, ale nekoukala jsi ještě na Tajné úterý?
1: Ještě ne.
0: Ještě ne. Ale můžeme říct, že vám je zprostředkujeme přesně tak, jak jsem to řekl, hity za druhým v aktuální ceně, tedy pro dnešní den, protože je úterý, 8. září, ale je to taky Tajné úterý. To znamená, chvilku budeme natahovat a někdy mezi 8. a 9. prozradíme. Tak chceš nějakou první indicii?
1: Já bych chtěla nějakou nápovědu, protože jsem zvědavá stejně jako naši posluchači.
0: Trošku jsem zapomněl, ale říkal nám o tom šéf, že to budeme rozdávat.
1: Tak jako...
0: To je pro tebe jako nápověda.
1: To je ale spousta. Jo, počkej. Jo. Aha.
0: Co je doma, to se počítá, ještě druhá nápověda. Může ti jasno?
1: A možná mám ještě jednu nápovědu.
0: Ježi, ale zase, víš, jak ty to proflákneš. Počkej, víš, protože mi připomněl některé umělce i v té slavné show Password v Americe, když někdo hraje takzvané heslo, jo, tak tam má ten papír, Elton John to udělal.
1: Ano.
0: On měl na papírku list, jo, dejme tomu, a měl napovědět nějakým jiným slovem. A Elton John řekl list.
1: Jo.
0: Ano, takže Lení, no.
1: Tak jenom jemně můžu
0: říct. To ne, se právě bojím, no, je čekám.
1: Já bych je řekla jenom podzim.
0: Jo, to jo, to je v pořádku.
1: No, tak to je v pohodě, ne?
0: Ale pozor, to Lenča už nemyslí ten list.
1: To už nemyslí ten
0: ano,
1: list,
0: přesně tak, jo. Ano, takže budeme mít dva volňásky na akci, o které se hodně mluví a na kterou se asi možná někteří z vás, doufáme, moc těší.
1: My se na ní těšíme taky moc.
0: Takže tak, tolik Tajné úterý v kostce. Jinak k věcem, o kterých se teď hodně mluví, tak jenom tak chci zkonzultovat. Za měsíc, někdy kolem 15. října, bude nová řada Naked Attraction, budou dávat, což jsou na huláči, pozor. Já to asi vynechám, jo, protože prý tam má být dvojnásobné množství žen, jo.
1: Aha.
0: I když jsem nepochopil, jestli se mají spíš vybírat, anebo spíš budou jako v těch boxech, ale co je nejzajímavější, tak první díl má být celebrity. A mně se hodně líbily ty komentáře, protože jsem nad tím taky přemýšlel, kromě toho, že teda já se moc omlouvám, zdravím někde ku Praze a podobně, všichni dávali jako typ Dalibora Jandu, že ha, ale jako nejčastější typy jsou, že to budou buď to tvůrci obsahu, anebo influenceři, jestli mi rozumíš.
1: No určitě, jo. Určitě si myslím.
0: Protože já se dokážu představit, i když by to bylo zajímavé.
1: Koho že by tam třeba, já nevím, Kuba Prachař.
0: Koho bys chtěla v budce, vidíš, tvoje podvědomí hned řeklo Kubu Prachaře.
1: Ne, to je proto, že jsme se o něm bavili s tou Marianou.
0: Ano, přesně tak, Mariana Prachařová, dneska v kalendáři Mariánka. Tak.
1: Ano. No tak jako já nevím, třeba a české celebrity mám říkat.
0: Tak jako je to česká odnož, že jo? Ano, samozřejmě.
1: Já nad tím tak nějak jako úplně nepřemýšlím.
0: Ne?
1: Tak třeba Vojta Kotek, no.
0: Dobře, v pořádku.
1: A ty?
0: Toho si v boxíku necháme dlouho, cože?
1: Řekni ty, jako bys to v boxíku.
0: Ne,
1: to musíš říct. Já jsem řekla, teď to no, musíš říct.
0: Nechceš mi, protože ty máš zase jako tu hlavičku dobrou a teď chystáš, víš, nevíš, a hážou se ti tam nějaká jména, tak mi jenom říkají a já jenom řeknu do boxu.
1: Ne,
0: nebo...
1: ne, to ti neprojde.
0: Tak my už jsme to zmiňovali včera, možná bych se nezlobil ani za toho Vaška Nojda Bártu,
1: jo,
0: třeba,
1: tak to
0: že
1: jo,
0: to bychom tak jako ocenili a podobně.
1: Ale tak víš co, ono jako zase...
0: Prosím vás, omlouváme se vám, jo, jenom se snažíme pobavit lidi.
1: My se na to úplně nesoustředíme, že jo, když vidíme, nebo já se na to moc nesoustředím, když vidím toho člověka oblečeného. No ne, že bych si řekla, tak tebe chci vidět v boxíku.
0: Já jsem asi fakt psychicky nemocný, jo.
1: No,
0: já to ale... mám jako non-stop v jednom kuse.
1: Fakt?
0: Tady na pracovišti všude.
1: Jo, no ale, no a co ty a tady ta boxíková mánie? Jak ty to vidíš?
0: Hele, já jsem to bral spíš opravdu jako z hlediska, nechci říct, že profíku a podobně, ale my jsme si dali nějaká kola s kamarádem a zjistili jsme, nevím, jako jestli ta česká natura na to dělaná teď bez legrace, jako jestli tam něco vidíte, protože opravdu je to jenom lidské tělo a to jsme všichni, ale když jsme viděli pár opakování, tak jsme zjistili, že ty lidi se strašně točí.
1: Jo.
0: A že se tam jako přihlašovali ti, co si vybírali, tak tam potom šli, potom tady v boxíku tady a vlastně se tam pořád protáčeli ti a stejní, kteří mají rádi pozornost. Vlastně nikdo moc nehledá a spíš jenom se chtěli ukázat.
1: Ale to bylo podle mě tím, že to byla první série a vždycky, než nabereš lidi do první série a pak se to všem začne líbit a všichni začnou odhazovat svršky.
0: Zlatá moje, dobře,
1: mimochodem v prvním díle byl pár, který se dal dohromady a byli to velcí sympatiáci.
0: Ti dva kluci.
1: Ne, ta krátkovlasá paní.
0: A dva kluci se dali dohromady, no. A ti jsou pořád taky spolu. No,
1: tak jo. Jako to bylo tak jako hezké příběhy, no.
0: A jsou tam dva happy endy, no. To je pravda, ale jak říkám, většinou opravdu tam vidíš známé tváře a potom se dozvíš, no, já jinak dělám jako stripterku, a mám taky divočejší život, se mnou by ti to nebavilo, víš, a podobně. Ale, no co, je to tak?
1: Já se jakože třeba, jenom jsem si představila, kdyby jsme dostali třeba my tu nabídku, víš, mm-hmm. jít do boxíku. Mm-hmm. Jakože vlastně to je úplně na tom spektru nejvzdálenějším, co bych
0: Já bych byl ta první krabička, kdyby řekli, že ne, děkuji. Jo? Pak bych vyšel, ale i to sympaťák by řekli. A já bych potom řekl, byla to krásná zkušenost, všichni na mě byli milí, ano.
1: Jo, a víš, co by pak přišlo? To mně přijde úplně nejvíc bizár. A to je to, že ty vyjdeš z toho boxíku a ano. Ten člověk ti řekne, no promiň, prostě se mi jako, já nevím, máš ho malýho nebo něco takového, jo, že ale, oni tam tak do sebe jedou
0: ale,
1: a potom tě obejme na hulatého.
0: Někdy jo, někdy ne. No. Někdy je jedna nebo druhá strana uražená, jo, a podobně. A moc se mi taky líbí, když prostě někdo teda vybírá, skončí mu ten poslední a stejně jako vidíš, jako, že to je znouzecnost, jo. A potom, počkej, a oni potom čekají na to, jako že si popovídají o nějaké té kávičky, jo, a teď, a odkud si, jo, teď čeká ten dotyčný a já jsem od Karlovaru. Toto je daleko, ale snad zůstaneme dobrými kamarádi. Mám to zase uhapnout, jak hledají, jak vidíš.
1: Jo, ale víš, to je vždycky těžké, když na tebe míří kamery a teď jako, co chceš říct, že?
0: No a naopak, pak tam byly ještě opaky a to se mi taky líbilo. Jako, ale... že oni se potkali u té kávy a takže to vidím, že máš pěkně stavěná ta prsíčka a podobně. A jako mohl bych tě obejmout. Ne, tak asi až potom, ne? To je hezké. A ty nožičky a podobně. Jo, jasně. Ale, lidi, no.
1: Teda, ale musím říct, že teď, jak si o tom povídáme a jak to popisujeme, mě to baví víc, než se to dívat.
0: Jsme udělali trošku product placement, ale budíš, ale je to fenomén, tak jenom posíláme dál a stejně tak pohodu s Rádiem Čas. Rádio Čas.

0: Tři minuty po půl sedmé, Lenča, Radim, Rádio Čas, hity, které milujete. Čemu ty culíš?
1: Já se culím našemu novému videu na našich sociálních sítích, protože tomu jsme se právě teď pár minutek věnovali, takže jsem se na něho dívala a zase jsem si připomněla, jak realistické to je.
0: Já jsem se tě zrovna chtěl zeptat. Mimochodem, tam asi můžeme prozradit, protože to video dostalo v název termín vyšetření a týká se toho slavného fenoménu, jako jednak jako sehnat doktora a potom taky se k němu objednat a podobně. Řešila jsi někdy něco takového?
1: Jo? Dokonce na stejném oddělení.
0: Jo, takhle. A kauza zuby nebo něco jiného? Ne, ne. Počkej, co to bylo? Jo,
1: ano.
0: Přesně tak.
1: Bylo to hodně vtipné, protože to bylo ještě, tak nějak mám pocit, že se to štrejchlo v tom období pandemie a tak,
0: COVID-ackém.
1: Kde to ještě trošku bylo složitější. Ale bylo to velmi legrační v tom, že já, než jsem se byla jsem na vyšetření a řekli mi, že tam jako je nějaký problém a chtěla jsem se objednat k doktorovi a on měl termín až asi za 3/4 roku. Tak jsem teda asi počkala, opravdu, šla jsem na to vyšetření, tam mi něco naměřili, nějaké hodnoty a potom za rok, a fakt nekecám, jo, pak jako se nic moc nedělo, že to prý přesunou dál, jestli jako nebudu muset na jiné oddělení a tak všech vy to znáte, že jo, že nikdy neskončíte u jednoho toho doktora, tak za rok mi volali z nemocnice, že jsem objednaná na zákrok.
0: Ano.
1: A že mám se dostavit druhý den jako na hospitalizaci. A já jim říkám, prosím vás, ale já jsem na tom vyšetření, byla před rokem a vůbec nevím, že mě máte objednanou nic, prostě vůbec jsem to nevěděla, jo, přišel nějaký papír, já už jsem na té adrese nebydlela, takže já jsem neměla ani šajn. A oni říkají, no a tak jako prostě jak přijdete. A já říkám, teď jste mě rok neviděli, co když ty výsledky jsou teďka jako jiné, nebo ta křivka je jiná. A oni říkají, no ne, no tak to je prostě, to se tak dělá. A já říkám, teď já u vás nikoho neznám, teď já jsem byla u jiného doktora. No to nevadí, my máme ty papíry, to se tak dělá. A já říkám, no dobře, tak ok, jak jsem to položila, tak samozřejmě jsem druhý den nenastoupila, protože to bylo úplně mimo a pak jsem říkala, to je úplně jedno, kdyby mi něco bylo, tak dřív umřu, než prostě než se dostanu někam jako na nějaké vyšetření.
0: Aha, takže ty máš v sobě jako něco, jakoby, co ještě potřebuje zákrok, jo?
1: Ne, tak jako... Podle
0: fakt
1: někoho.
0: Jo?
1: No jako fakt.
0: Mě to
1: no.
0: Připomnělo úplně to stejné a to je doslova do písmene. Máma mě poprosila, protože ona nemá ráda takové ty technické věci. Ona měla prevenci v určitém věku, už se doporučuje jakoby v rentgen kosti, že jo? Proto jakoby prostě, aby tam nebyly nějaké ty řídnutí a tak dál. Po nějakých 10 letech, tak jsem jí objednával na rentgen do svého rodného města, to je jedno, to s tím nesouvisí. A máma mi ještě předtím volá, říká, ale Rádio, prosím tě, jo, a dejme tomu bylo. Třeba jako dneska 8. září. Já mám pocit, že to bylo někdy loni v téhle době nebo předloni. A ona říká, prosím tě, jo, ale příští týden jdu stříhat tu paní, jo, takže jenom ve čtvrtek, jako kdyby to, tak jenom řekni, že nemůžu. A potom mám ještě prevenci doktora ještě 15. září, jo, kdyby to a jinak jako můžu kdykoliv. Tak jsem si to pamatoval, zavolal jsem tam a dali mi 30. března příštího roku, že jo, a podobně. Takže jsem se na to spokojeně pobavila, byla pečlivá.
1: Ale no, zase na druhou stranu, ano. Zase na druhou stranu si myslím, že v podstatě je to jako vlastně možnost pro tebe se vyléčit, jo? Že když prostě rok nebo dva čekáš na termín, tak už ti v podstatě nic jiného nezbyde.
0: Mimochodem, tady ještě jednou Facebook a WhatsApp, ne WhatsApp, ale Instagram, Rádia Čas, termín vyšetření, nové video za ranní dvojku. Vidím, že tam budou i sem tam nějaké komentáře, prostě život sám a hlavně dobře se bavte a pošlete to dál.
2: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
5: Ahoj milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Dnešní díl bude hodně o módě, protože mým hostem bude Luděk Šmehlík, stylista a módní návrhář.
6: Hudba, krásné holky, krásné oblečení, tak jsem tomu propad.
5: Podle čeho si vybíráš modelky na přehlídku?
6: Modelka mě zabije, ale asi podle sympatií.
5: Využiješ na módní přehlídku i svoji manželku?
6: Ne.
5: Proč to děláte?
6: Já to mám rád, když ona je prostě z toho jako wow. Je to pravda od věka, šaty dělají člověk.
7: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Ranní pozdravení za tým Rádia Čas. Kdykoliv jsme pro vás k dispozici i na cazradio.cz, ale prohlížím si ještě jedny webovky a teď opravdu, jako kdybychom měli čas na online nákup, tak si vybereme, jo. Nevím, jestli bys chtěla antibakteriální přípravky, to je pro mě hodně aktuální téma, nebo třeba osvěžovače vzduchu, jestli by si chtěla, teď když si dám druhou tělovou kosmetiku, péči o děti, holení depilace, tady je taky nějaká ta dárková sada pro někoho blízkého.
1: Já si myslím, že se díváš na e-shop Vento Bohemia.
0: Ano. e-shop.ventobohemia.cz. Je tam toho opravdu hodně, včetně několika sladkostí, ale třeba i čističe pro domácnost Dr. House.
1: Ano.
0: A de facto čističe pro vaše tělo od zhora až dolů i pro vaše miminka, Nebou a Mítu taky.
1: Je to tak. No a máme tady poukaz v hodnotě 500 korun, o který dnes ráno hrajeme, a to hned třikrát. První kolo nás čeká právě teď, časované hodiny. To znamená krátká jednoduchá otázka a krátký časový limit pro vás.
0: Zavolejte si, víte co, teď trošku drámu, jako šestý nebo šestá v pořadí na telefonní číslo
1: 776 12 800.

0: Rádia Čas.
1: Ranní pozdravení teď opravdu na časáckou linku a ve správném pořadí pro to tu chvíli. Kdopak, dobrý den, hezké ráno.
2: Dobré ráno, tady je Hanka.
1: Ani, teď tam slyším zvuk, buď vám pískala konvice, nebo šel někdo kolem a pískal si, slyším dobře?
2: No, slyšíte dobře.
1: No počkejte, A nebo B?
3: A co z toho to je?
2: To je z pračky.
1: Jo, takhle, jo. To je v pořádku, tak jako prostě, jo.
3: A Hani, když vám teďka doprala pračka, protože většinou ten zvuk to dělá, když dopere, tak nechcete si to nejdřív pověsit a pak, že bychom zasoutěžili.
1: Můžete do dalšího kola zkusit zavolat, jako jak je rybo.
2: Byste museli počkat další dobu.
1: Dobře. Dneska nakupujeme opět na e-shop ventobohemia.cz, možná i za 500, to záleží na vás. Víte co, pojďme na to, protože prostě ta pračka čeká, jsem z ní mírně nervózní.
2: Ale ne.
1: Ne, mimochodem se sousedí, v kolik jste začala prát?
2: Já stávám brzy.
1: No to já vím, ale co sousedí?
2: Já jsem v rodinném domku, mi to nevadí.
1: No tak to se někdo má, to si perte klidně i ve 3 ráno. Tak jo, jdeme na věc?
2: Můžem.
1: Kolik prstů dohromady má obvykle zdravý člověk na všech končetinách?
2: 20.
1: No, to si právě lidi často pletou, no. Co se smějete?
2: Já bych to řekla ještě jinak, ale nemůžu je ráno.
1: Cože?
3: Jak?
1: No. Zkuste naznačit, co jste chtěla říct.
2: Ne, nemůžu.
1: Počkejte, a to bylo jako for k tomu, nebo jako něco směrem k nám?
2: Ne, to byl for.
1: Je takhle. Víte co, tak nám to potom řeknete mimo záznam ještě, jo? To mě zajímá.
2: Ne.
1: Ne, tak mimo záznam to zvládneme, ne? To jenom mi do sluchátka řeknete, jo?
2: Ne.
1: Tady si někdo hraje na nevinou, tak jo. Ale cena je vaše.
3: Je to správně, gratulujeme. Co si nakoupíte? Už jste plánovala nějaké nákupy, nebo?
2: No tak blíží se Vánoce, takže namytí okén a čištění a takhle, takže no.
1: Na okraj, Hani, protože jste tak jako příjemný společník, my jsme se dneska ještě nezeptali nikoho, tak vám první položíme otázku pro tento den. Není to nic složitého, dneska se ptáme všech celé úterý. Jaké jídlo se vám jako první vybaví, když se řekne dětství, tedy vaše dětství? Na jaké jídlo si vzpomenete, ať už kladně nebo záporně?

0: Veškeré omáčky nebo krupičku, tak jako, co jsem neměla ráda, to byl květok.
1: Dívejte se, a změnilo jako se to?
0: Ne.
1: Ne, jako květok, dítě.
0: Já to řeknu takhle, květokový mozeček od dětství ho nejím.
1: Ježiš, to je báječná věc. To mám rád.
2: Ale chápeme. My se zase nepotkáváme v krupicové kaši, takže chápeme.
0: No, nejde. Jako nemusím jí mít taky, ale jako dětem bych to udělala.
1: My ji milujeme, ale tam je spíš debata, jako jestli míchat nebo nemíchat.
0: Nemíchat.
1: Zlatá moje, dobře, získáváte dalších. Ne, to už ne.
0: Nemíchat.
1: Mějte se krásně a děkujeme. Mějte se.
3: Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House. Časované hodiny Rádia Čas.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. Právě dnes o dva z nich hrajeme. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
7: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
8: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. V DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
9: O životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na rádiu Čas.

0: Před chvílí to na Radio Čas zaznělo v časovaných hodinách, ale teď už oficiálně, mimochodem krásné ráno všem, ptáme se vás a já to teď vyzkouším na Lenči. Tobě skočí jaké jídlo, když se prostě řekne dětství, jídlo z dětství?
1: Asi buchtičky s krémem.
0: V dobrém nebo špatném?
1: Moc jsem je nemusela nikdy.
0: Já jsem zvožovala ten krém, ale my ucpávali krk, no.
1: No, to bylo úplně suché.
0: I z jídelny, ale pozor, jako neřešíme jenom školní jídelny, jo, to je zase samostatné téma, ale i z jídelny vlastně si pamatuju žemlovku, která mě dobila na tolik, že dneska už moc nedávám šanci, protože ucpávala krk.
1: A my jsme právě dělali, já teda žemlovku taky, moc jsem nemusela, ale dělali jsme jednou podle
0: Maršálka.
1: A
0: Mokřina.
1: Co?
0: Mokřina, ne?
1: A
0: oni
1: úžasné,
0: vláčnou, přesně,
1: úžasné.
0: Tak,
1: jako v životě jsem jako si nedokázala představit, že namočený rohlík může chutnat tak dobře.
0: Jsem úplně polkla.
1: Ale za našich malých, mladých let, tak opravdu buchtičky s krémem, to se zasekávalo v krku.
0: U mě například se vždycky debatilo, nebo já jsem debatil nad tím a ptal se, jestli je tam syrová cibula, že jo? Párkrát se mi snažili přešulit, protože to jsem jako syrou, to se nepotkáváme dodnes.
1: Jo, takhle. Mm-hmm. No. Jo, a víš, co ještě? A říkáme to vlastně v dobrém nebo ve špatném?
0: Cokoliv. Jaké jídlo se vám vybaví, když se řekne jídlo z dětství? Takže cokoliv.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Tak já nevím, teďka, když jsme zavítali do školní jídelny, tak se mi vybavují samé negativní.
0: Aha.
1: Třeba prejt.
0: No ale ještě jsou různé babičky a spol, že jo? A
1: babičky, jo, tak to jsou švestkové knedlíky.
0: Mhm. Ježišmarja. Takže prosím vás, teď poprosíme i WhatsAppový národ, až teda odbavíte všechny svoje povinnosti a děti, klidně pište, nahrávejte 776612800, to správné číslo pro vás. Myslím, že je čas na zprávy.
1: Ano, a na sváču.
0: A za 4 minuty 7.
2: Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na Rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta Rádia Čas.
3: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
4: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.
5: Hity, které milujete. Radio Čas.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. Objednejte u nás minimálně 100 metrů čtverečních střešní krytiny a dopravu vám dáme zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do konce září. Doprava zdarma se vztahuje na ploché i šikmé střechy a platí pro nové i stávající zákazníky. Více na Dek.cz.
7: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kg jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
10: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí balení 100 metrů měděného kabelu CIKIE 3x1,5 za skvělých 1840 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
11: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.

0: řidiči, aktuálně si dávejte pozor v Kopřivnici v oblasti Síkorec u kruhového objezdu. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. Pozornost se vyplatí v Ostravě v oblasti Moravská Ostrava a Přívoz, v části Cihelní až Mariánské hory a Hulváky. Kvůli sečení a údržbě je zde uzavírka. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Zdravím časáci, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas a vítá vás Martin Fabík. Letní čas v Česku zůstane i v dalších letech. Vláda schválila termíny střídání času až do roku 2031. Hodiny se tak budou i nadále na jaře posouvat o hodinu dopředu a na podzim zase vracet zpět. Nejbližší změna nás čeká v říjnu, kdy bude noc o hodinu delší.
1: Morava aktuálně.
0: Moravskoslezský kraj i letos vzdá hold zdravotním sestrám za jejich profesionalitu, nasazení i lidský přístup. Více nám sdělila zastupující mluvčí Miroslava Chleboňová.
2: Moravskoslezská sestra dlouhodobě připomíná práci lidí, bez níž by se kvalitní zdravotní péče neobejde. Zdravotní sestry jsou pacientům na blízku ve chvíli, kdy potřebují nejen odbornou pomoc, ale často také podporu, trpělivost a obyčejný lidský kontakt. Právě jejich každodenní práci chce anketa představit veřejnosti a poděkovat za ní. Oceněné sestry budou nově představovány a oceňovány v rámci jednotlivých zdravotnických zařízení.
0: O přízeň veřejnosti se letos uchází celkem 27 sester. Hlasování potrvá až do 20. září. Svůj hlas můžete dát na webu sestra.msk.cz. U Olomouce pokračuje výstavba nového koupaliště. Práce na areálu se teď posunuly k betonování velkého plaveckého bazénu. Stavbu během léta zpomalila tropická vedra, kvůli kterým nebylo možné v některých pracích pokračovat. Návštěvníkům nabídne velký bazén, vodní atrakce i moderní zázemí pro letní odpočinek a sport. Na novém areálu za zhruba 100 milionů korun se podílejí tři obce.
1: Rádio Čas, sport.
0: A hokejová Maxaliga pokračuje zítra dalšími zápasy. AZ Havířov doma v Gas Control aréně přivítá Kolín. Utkání začíná o 17:30 večer a ve stejný čas nastoupí Dukla Jihlava proti Frýdku Místku. Hrát se bude v Horácké aréně. Dnes bude jasno až skoro jasno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 27 až 31 stupni. Na horách naměříme kolem 23 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádio Čas. Další za hodinu.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
4: Já rovnou začnu první vlaštovkou nebo jednou z prvních vlaštovek přes WhatsApp Rádia Čas. Jídlo z dětství, samozřejmě krupičná kaše, nemíchat a navíc průběžně přisypávat kakao, tedy granko. Hanka z Budějic píše, my až v posledních letech jsme měl velkou diskuzi s naší kolegyní Denčou, kdysi, protože mi to úplně minulo, a ona říkala, že zná vlastně krupičnou kaši jenom s takovým tím skořicovým posypem, jo?
5: Ano.
4: Skořice a cukr. To jsem vůbec neznal. U nás ve školce se to nepraktikovalo a potom byla ještě jedna a docela mi chutnala. Dneska by se to asi dalo nazvat jako celozrnná krupice a tu zalívali malinovým syrupem.
5: Yeah,
4: a to byl zážitek. Jo, pozor, to nebylo moje dětství, to bylo, když jsem dělal na civilce ve třech mateřinkách a tam už se přece jenom to jídlo změnilo po té době.
5: To je hezké, to je hezké. Jinak dívám se taky na Facebook Rádia Čas a Danče píše lívance, které dělala babička Ludmilka. Takové jsem v životě od nikoho jiného nejedla a pak nudle s mákem od dědečka Čestmíra. Oboje bych si s chutí dala znovu, ale opravdu takhle výborné to už nikdy nikdo neuvařil.
4: No, píšete, dokonce i první audio vlaštovky, tak o tom to je. Prostě jaké jídlo se vám vybaví, ať tak či onak, pozitivně i negativně, když se řekne dětství. Naše WhatsApp číslo
5: 7766 12800.
4: Jinak Lenča radím a dobré ráno Moravo 704.
6: Když si jen tak jdu

0: věcí.
1: Trošku větší mám.
2: Tak já mám jenom malinkou. Jenom pidi.
1: Ne, aha, já jsem si, že ukazuješ něco jiného, že mě urážíš. 7.08, dávali jsme si tak jako navzájem prstíky, víte, jak se ukazuje takhle malý, takhle velikánský a podobně, že Lenča má perluchu, jak my tomu říkáme. Rádio Čas, Lenča Radim, co je nového, Leni?
2: Jenom takový lehký pohled do minulosti, nebudeme se k tomu nějak vracet extrémně, ale víme, že o víkendu tady byla Rita Ora, že v České republice poprvé vystoupila v Havířově. Už se objevila nějaká videa na sociálních sítích z jejího koncertu a nejlepší na tom je, já jsem četla komentáře pod tím videem a skoro všichni píšou, jak jste ji sem dostali.
1: Což byla velká diskuze, protože jsme i v rámci Megaléta, myslím, že to bylo v rámci Megaléta, rozdávali volňásky na vlastně slavnosti havířovské, které jsou vždycky, ale vždycky plné hvězd, ale to nejsou jako, to jsou skoro desítky hvězd a řady ze zahraničí a sakra, já myslím, já už vím, oni našli podobně jako v Kameňáku jako takový ten modrý pramen, že nám to nechtějí říct a rozprodávají ho a podobně. Ano. Mimochodem to berte jako poctu teda havířováci, no. Protože teda je to vždycky událost a naši posluchači měli radost. No.
2: Tak mě teda jenom pobavilo to, že nejsme jediní, kdo se na to ptají, jak jste ji tam dostali.
1: Hele, když jsme u toho, tak my jsme taky jako sehnali pár hvězd.
2: Co ty, jako
1: když jsem to málem ale propálil, že?
2: A tak to můžeme propálit.
1: Já myslím, že už
2: ať
1: jo.
2: Ať zase máte se na co těšit.
1: No my jsme taky sehnali pár hvězd a my víme, že víte, jenom připomínáme a někteří z vás, jako co si budeme, nalijeme si čistého vína, čekají, že něco přijde, něco podobného jako tajné úterý, kde budeme třeba rozdávat lístky na časácký megakoncert. Lení, suma sumárum, kde bude?
2: It's a final countdown.
1: Ty, bohužel, ty už máš takový jako nějaký reflex nebo něco. Já říkám, kde bude? It's a final countdown.
2: Už je to automatika, okay. Už je to jak čištění zubů. Prosím vás, 21. listopadu Ostravar Arena. Uvidíme, jak se bude jmenovat. Každopádně Ostraváci ví, kde to je.
1: Pokud se nepletu, dneska už Mustang Arena, ale prostě tam, kde jsou vždycky megáče. Jo? Přesně tak. Kromě, jak Lenča zpívala Europe a velké oslavy 40 let od vydání debutové desky, myslím, že to byla debutová deska, The Final Countdown, tak je velký koncert Leny a Marpa jako speciálního hosta, Olympiku a Davida Kolera. Vše na jednom místě. Buď si vyberete na cezradio.cz nějak místo v hale, no a nebo budete mezi 8 a 9 poslouchat Rádio Čas, protože
2: v tajném úterý máme dva lístky.
1: Oh yes.
0: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Čtvrt na osm, Lenča Líčková.
1: Radím se Myslav Bednář.
0: A letem světem internetem s rádiem Čas. Mimochodem i tam jsme pro vás na cazradio.cz. Teď vlastně taková kapitola, kterou známe oba dva z nás, protože hodně cestujeme vlaky. Nevím, jestli jsi zaregistrovala příběh Američanky a jeho snubáku, slumního prstenu.
1: Ne, vůbec.
0: No, přesně tak. Skončil v toaletě, jo?
1: Ve vlakové.
0: Ve vlakové toaletě, jo?
1: Ale tak to skončilo na kolejích.
0: Ne, pozor, to jsem si myslel taky. To právě jako jednak chci probrat technickou stránku, ale hlavně ten důvod a ten znám a ten já ji tak rozumím. Mm-hmm. Ona klasicky použila toaletu, šla se umýt, to znamená praktikovala mýdlo, to tam bylo, ale voda netekla. Voda netekla, nevím jako ty, já to znám pravidelně, velmi často, prostě buď je tam nějaký ten dezinfekční prostředek, nebo jako se nacincláš mýdlo, ale ta voda ti prostě nevyteče.
1: Jasně.
0: A podobně. No takže použila papírové ubrousky. Sice jsem nepochopil proč, ale asi potom ten ubrousek chtěla vyhodit do té toalety, takže právě nad ní si čistila tu ruku a nevšimla si, že právě jako shrnula i prstýnek. Mimochodem byly historické z roku 1905, je měly pořízené s manželem. Mm-hmm. Nejdřív myslela, že ho zapomněla doma, potom teda reagovala hodně rychle a oslovila opravdu jakoby tu vlakovou společnost, tu železniční stanici a oni se jí snažili tady pomoci a já jsem si říkal, to je taky pryč, jakože to všechno vždycky letí cugrun dolů.
1: No, jasně. Ne?
0: Ten vlak prýmá, nebo některé typy vlaků, takovou sběrnou nádrž, 190 litrů to pojímá, jo? To znamená možná cesta tam a zpátky. Mm-hmm. A oni teda ten vlak odstavili a speciální kvůli ní na tom svém sběrném středisku to vypustili. Já teda teď s dovolením budu citovat novinky.cz, protože mi se hodně líbilo jakoby ten moment toho nálezu, jo? Počkej, tady ležel nahoře a zíral na nás. Hele, ale prostě má to happy end. Jednak cením teda ochotu opravdu vůbec, jako že se s tím vůbec zaobírali, ale...
1: A tak to nebylo u nás, ne?
0: Říkám Amerika, no. U nás by to skončilo na těch kolejích, že jo? Asi. Ale ne, tak...
1: To, no, ale tak... zase, moment, kdyby to skončilo na těch kolejích v podstatě, tak by se to mnohem lépe hledalo.
0: Jo, ale jako, hele, upřímně, já si pořád představuji jakoby ty české trasy, že jo, já, ta Amerika no. Je to je asi někde jinde, ale já si představuji, jako, že kdyby to cinklo na to naši kolej, tak se to jako trošku asi odrazí a skočí to do těch, jako, že pak už jsou tam jenom ty louky polelány, že jo, takže...
1: Nehrozí. No, tak to, že by se to tak nějak odrazilo...
0: A dívej se, to je tak jako malý prstýnek, to já bych... Jako, pán se moc nepředal, když ho kupoval, ale prostě asi je pro ně hodně důležitý.
1: Takže no. Vlastně v podstatě je lepší vybírat 190 litrů tam už nabraného, než
0: tohle dát na kolej.
1: A tak je to hezké. A fakt ale, jak jsi říkal, že odstavili vlak, vypustili, představuji si tu reakci, když by se to stalo tady.
0: Já říkám, jako začalo to tím, co tak důvěrně znám, že prostě netekla ta voda z toho kohoutku, no.
1: Prosím vás, mě tady spadl do záchodu vlakového prstínek.
0: To má to smůlu, paní, jo. A mimochodem, teď řešíme zpoždění a ještě nám jakoby odešly zase nějaké refrigerátory nebo něco, protože jsem použil nějaký výraz. Vlastně s tím nás vůbec nezabývejte, neměla jste se vdávat.
2: Vstávej z postele, Radim a Lenka ti dodají pořádnou energii. Dobré ráno.

0: Malé připomenutí pro všechny, kteří by potřebovali mírně pošimrat bránici. Zaranitým Lenču a Radima nové video na sociálních sítích Instagram, Facebook dostalo název termín vyšetření,
1: ano.
0: Nebo objednání vyšetření. Myslím, že se v tom poznáte řada z vás, tak když tak ho pošlete dál. A ještě jenom v rychlosti připomínáme otázku pro tento den, která vlastně souvisí s dobrou snídaní a dobrou krmí.
1: Které jídlo vám připomíná dětství? Které jídlo se vám vybaví, když se řekne v dětství?
0: A v obou spektrech, to znamená velká pochvala, vzpomínka na babičky a podobně, a nebo taky jídla, s kterými jste se takzvaně nikdy nepotkali. Takže prosím vás, pište, už se plní jak Facebook, tak WhatsApp, no a teď už Milan.
1: Horoskopy!
0: Víci to mají dneska geniální.
1: Jo, já jsem neslyšela, co tam mám?
0: Já nevím, úspěch buď to ve všem, anebo minimálně v práci, fakt jako mega.
1: Fakt jo, tak teda, no, tak teda jsem zvědavá.
2: Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Úterý bude dnem s převahou silných hvězdných aspektů souladných vítaných. Dít by se toho tedy mělo hodně, a to naštěstí v tom pozitivním slova smyslu, byť to tak navenek vypadat nemusí. Bude tomu tak zejména proto, že na nebi jsou také hvězdné aspekty nesouladné, které naznačují zvýšené všeobecné sklony k nemoudrému jednání, mluvení i myšlení, a to ve vztahu k naší vnitřní energii, to znamená vyvolávání a projevy agrese. Co se týká jednotlivých znamení, tak váhy se budou zamýšlet nad svými životními hodnotami. Bodnáři by měli být nepřekonatelní v komunikaci a blíženci budou mít energie na rozdávání. Radci mají naději na zamilovanost či novou lásku. Štíři budou mít tendenci využívat svou schopnost nahlížet lidem až do žaludku a ryby se mohou těšit na příjemné společenské události. Kozorozy zřejmě budou pod větším tlakem. Pany se mohou potýkat se svou kritičností a býkům by mělo vycházet vše, než sáhnou. Berany mohou napadat myšlenky na profesní změny. Lvy budou úspěšní ve hrách a ve tvořivých aktivitách a střelci mají naději na příjemné události v prostředí vlastního domova. Hvězdné úterý, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gellner.
2: Takovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
4: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
5: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.
6: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Usnula?
8: Asi jo.
7: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
8: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
7: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
9: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
12: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Ovocné syrupy Jupí bohaté na vitamíny C, různé druhy žádná celá 7 litru, již za 44,90. Excelentní sport šunku nejvyšší jakosti váhla 92% masa 100 gramů za 21,90. Nebo přírodní ovocné džusy graniny různé příchutě 1 litr, již za 42,90. A navíc kupte aspoň 3 kusy libovolných džusů graniny a soutěžte o 3x báječné Apple Watch Ultra 3 nebo 20x originální plechový hrnek graniny. Více na moje hruska.cz.
13: Zveme vás do Ostravy Poruby na akci Zažít Porubu jinak. V sobotu 12. září od 13 hodin bude na louce u Francouzské ulice připravená skvělá zábava pro celou rodinu. Soutěž ve vaření guláše, bohatý program, spousta aktivit pro děti i letní kino. Více na poruba.ostrava.cz.
14: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.

0: Kouká.
1: Tak vysvětlete všem, kteří boraci vůbec nechápou, co se děje, jinak Rádio Čas. Lenča Radim a taky s námi Martin Fabík. Hezké úterý, Marťo, tobě.
2: Ahoj, dobré ráno.
0: Krásné ráno, my jsme tady tak nějak všichni pospolu namačkaní na sobě v jednom studiu Rádia Čas, protože nás přináší i televize Relax, tak Marťa je blízko mě.
2: Ano.
0: A kouká se mi do počítače a já tam mám správné odpovědi.
2: Ale já tam nic nevidím.
0: A dneska to bude fakt jednoduché. Dneska to bude, já si myslím, že 100 bodů bude tam mít.
2: Oh.
1: To je moto zvědavej. Každého víš, to nevíš na Rádiu Čas. No. Marťo, ty jsi velký gurmán, když se řekne dětství, jaké jídlo se ti vybaví? Dneska se ptáme všech.
2: Krupice s kakaem.
1: Zmiňováno často, mícháš nebo jdeš do středu?
2: Jdu do středu, to se nesmí míchat. To se nesmí
0: míchat. Jak nesmí?
1: Prošel, naštěstí prošel.
2: Pojďme ještě řešit ananas na pizzu.
0: Prosím vás, já chci 776612800, prosím vás. Že nejsem jediná, kdo míchá krupicovou kaši.
1: Pozor, my jsme to měli jenom jako samostatné téma, jo, tak ať to zase neskončí tam.
2: Chceš pomaličku, až se dostaneš přímo.
1: Jenom sonduju, jestli se člověku vybaví ještě něco jiného. Pro mě je vzpomínka na dětství spojená s kuřecími závitky, plněnými česnekovým máslem v trojobalu.
0: Ano, taky.
1: Babička nám je vždycky smažila, když jsme vyráželi na výlet, píše Barbara, jo. Takže jsou to trošku i jiné sféry, jo. Ale tak samozřejmě krupice je zmiňována často.
0: No, jasně.
1: Takže pište, nahrávejte, klidně i vyfoťte, třeba jste dětství měli ještě před rokem. No a teď už se budeme činit, protože Lenča se ptá.
3: Dobré ráno, Moravo.
4: Dobré ráno, Moravo.
3: Víš, nevíš.
0: Rok 1198 je spojený s knížetem Přemyslem Otakarem I., na kterého měla velký vliv Zlatá bula sicilská.
2: Jo. No.
0: Ve kterém roce byla sepsána Zlatá bula sicilská?
2: 1212.
0: Ano! Easy, že? No a co vlastně tahle listina obsahovala?
2: Rádio, seď na řadě.
1: Rádio, prosím, ty jsi to věděl.
2: To byla listina, která obsahovala záznamy lidí, co něco dokázali. Ne?
1: Jsi popsal nominace na Oscary, ale dobře.
0: Já bych si tu maturitu dala.
2: Díky.
1: Tak? Já když nevím, tak netipuju, protože nevíš, jsem pak zatapáka.
0: Takže možnosti.
1: Na tom jsem znal, ale vůbec, no.
0: Že jo, že všichni známe 1212 a, ne, a nikdo neví, co to je, že?
2: Zlatá bula sicilská.
0: Tak dám vám možnosti, jo.
2: No.
0: Za A, umožňuje právo volby panovníka z řad lidu. Za B, je to privilegium dědičnosti královského titulu. Za C, panovníka osvobozuje od daní.
1: No, vzhledem k tomu, že, jako, že ostatní byli potom jako Habsburkové a tak dál, tak se nezdá, že moc lidu jako byl, i když vlastně jeden byl král z lidu, Jiří z Poděbrad.
2: Zlato, to budou ty daně, co ty peníze, podle mě.
1: Nechám to na našem hostovi.
0: Takže peníze, jo? Mm-hmm. Tak ne. Je to dědičnost titulu.
2: Zlatá bula sicilská, jo. Ty brďo.
0: No.
2: Dobrý.
0: To je dědičnost titulu českého krále.
1: Dobrý, to nebylo moc, Marťo.
0: A stanovuje jeho volbu na domácí půdě. Jo, a to bylo hodně důležité, protože jsme byli pod říší římskou a tehdy ten panovník římský to jenom řekl OK.
1: Dobře, prostě mohli jsme si určit toho svého.
0: Tak. V roce 1905 ústřední jednotka českých šachistů byla založena se sídlem v Praze a byl to první šachový svaz v Rakousku-Uhersku. Kolik polí má šachovnice?
2: Já jsem to nedávno četl. 34.
1: Jen já jsem myslel 64.
0: Tak se musíte ale dohodnout.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6,
1: má tam spoustu políček. Já typu 64, mě to úplně minulo.
2: 44.
1: Takže. Mm-hmm.
0: 44.
2: No.
0: Mm-hmm. Tak, ale, tak se musíte dohodnout.
2: Tam ale
1: 64.
2: Tak dáme střed 54.
1: To divné, to jsem v životě neslyšel, ten výraz. Ne, já nevím, jak 32, ale vůbec nevím, proč mi to napadlo.
2: Bude to asi sudé číslo, pravděpodobně, že?
0: Já vás nebudu natahovat, Rádě má pravdu, 64.
2: Dobrý.
0: Připomeňme si taky slavný šachový duel v roce 1997, kdy se Garry Kasparov postavil počítači. Jak se jmenoval počítač, který tehdy známého šachistu porazil?
1: Blue něco. To mi vybavila parta, kterou jsme hrávali, Deep Blue Something, ale blue, když máš nápovědy a mi to cvakne, nebo ty tam, ne.
0: To je zbytečné, protože to Deep Blue.
1: Jo,
0: no.
1: Great.
0: V roce 1922, v tento den, to byste měli vědět, byl založen fotbalový klub FC Baník Ostrava. Jak se původně jmenoval?
2: Ty brďo, no.
1: Máš?
0: Já jsem myslel, že to budete vědět.
1: ještě jednou řekneš něco takového, takové otázky, a normálně odejdu z místnosti, jakoby. Jako, urážíš mě?
0: Ne. Když mi dáš vteřinu, tak to vymyslím.
1: Ne, ne, ne, počkej, já mám pocit, no, tam nebylo Baník. Já mám pocit, že tam bylo Ostrava, ne, přímo, nebo Kahan Ostrava, něco takového, nebo Havíř, něco.
0: Dobře, za A, SK Zábřeh Ostrava, teda FC. FC Zábřeh Ostrava, nebo FC Porubská Ostrava, anebo SK Slezská Ostrava.
2: Ty brďo. No to poslední vyšlo nějak později, takže podle mě Ačko.
1: A podle mě Cčko.
0: Je to Cčko, Slezská Ostrava.
1: Já jsem jako, i když vlastně v obále, tak uznáme nám tu správnou, ne?
2: Aha, jo.
0: No, jasně. V roce 1972 měla premiéru pohádka Dívka na koštěti. A když právě Saxána potřebuje zvětšit lexikon kouzel, použije slovo velorex. Uh-huh. Co ale tohle slovo vlastně označuje?
1: Ne, to autíčko, pravda. Není to není to náhodou to autíčko, které používal pan Abraham v Vrchní prchni? Nebo je to něco podobného, nebo
0: je to tak.
1: Hadraplán nějaký, jo?
0: Hadraplán.
1: Mimochodem, pamatuješ si, jak na začátku vstupu říkal, že to máme extrémně jednoduché?
2: Mm-hmm. Já si pamatuju.
1: Já jsem opocený až za ušima teda.
2: Já jsem úplně mokrý až...
1: Řeknu takové malé slovíčko, bič.
2: Já nevím
1: anglicky. A tím myslím samozřejmě pláž, protože mi chybí léto.
0: Když jsem se vás mohla zeptat, co má Saxána na medailonu. Jaké zvířátko?
2: Počet vlasů, nechci zjistit.
1: Nemá tam netopíra?
0: Má tam tatínka, ano.
2: No počkej, ale vždy, to má jakože metaforu, to není jako on přímo.
1: No já jsem jako
0: nevybavil,
1: ale vůbec se mi to nevybavilo, že by tam byl. Já si pamatuju, že to bylo kulaté jenom, jakože to bylo fakt kulaté, ale to jsem jenom tipnul.
0: A je tam obrázek netopíra, protože takhle. Tatínek byl netopír. Dneska slaví narozeniny i zpěvačka Alessia Beth Moore. Kdo pak to je? Kdo pak slaví dneska?
1: Já mu napovím, jo?
0: Ty to víš.
1: Já to vím.
2: Alisa?
1: Jo, Můžu? No. Ona je totiž jenom o měsíc ode mě, tak to si pamatuju.
0: Aha, tak...
2: A jako kdo to je?
1: Jmenuji libovolnou anglickou barvu.
2: Blue.
1: Martine, Fabíku, prosím tě.
2: Co?
1: Tak znáš zpěvačku Blue?
2: Tak black, ne, white. White.
1: Znáš zpěvačku White?
2: No byla nějaká White, ne?
1: Jednoslovné white. Název.
0: A příští rok?
1: Je to i hit Ilony Čákové.
0: Příští rok na Havířovských slavnostech.
2: Zelená? Ne, růžová. Ne, počkej. Ne.
1: No!
2: Růžová, pink. Jo.
1: Ježiši Krista. Promiň, já se zlobím za tebe. Chápeš, já jsem tady s tebou.
2: Nebojte na mě hodní, ale.
0: Já jsem si to úplně představila.
1: Boju proti zlořádu.
2: Kolik je barev a v angličtině.
0: Jasně. Já si představuji, jak pořád řešíme ty Havířovské slavnosti, víš? A příští rok v Havířově vystoupí zpěvačka White.
1: A za rok, nebo za rok Pink tady ve studiu. Vy jste mě neznal?
2: I'm sorry.
0: Takže velká gratulace. No a poslední otázka, to už je fakt jenom pro fajnšmekry. Za kterou píseň získala Pink svou první Grammy? Úplně první. Máme možnosti.
1: Zkus.
0: Stupid Girls, Give Me a Reason, anebo Lady Marmalade.
1: Jo, pozor, to dostali ty dámy. To dostali ty dámy. Ty čtyři pohromadě.
0: Je to tak? Uh-huh. Lady Marmalade. Jako Ráďo, 100%, jo, úplně. Až na tu zlatou bulu sicilskou to byla spanilá jízda.
1: Ne, z 50%, jak se tomu říká, typovačka a podobně. Ještě jednou nám dáš fotbal a řekneš, to budete pánové vědět a zrovna nám dvěma.
0: Ty, ale já to taky vůbec nevím. A teď trošku mám stažené půlky, jestli jsem neřekla nějakou blbost. Takže možná se ještě dovíme.
1: Ne, bez legrace, já jsem to kdysi chystal a taky jsem dával vlastně, jak se původně jmenoval, jenom vím, jako, že to byla nějaká část Ostravy.
0: Slezská Ostrava, no.
1: Takže prosím vás, odpusťte, my jsme trošku z jiného světa, jinak jako zatleskáme lenčné.
2: Děkujeme moc.
0: Děkuji.
1: A pohodové ráno všem. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Dobrou chuť k snídani ráno s Lenčou a Radimem na Rádiu Čas ve znamení jídla. Jestli dobrého nebo ne, to záleží na úhlu pohledu, protože dneska se vás ptáme.
1: Jaké jídlo se vám vybaví, když se řekne dětství?
0: Z rána přišla zpráva od Pavlínky, je to audiospráva.
2: Krásné dobré ráno, tak z mého dětství, co si nejvíc pamatuju, tak to byly špinavé nudle, neboli nudle s mákem, které nemám ráda dodnes. A samozřejmě ve školce chleba s máslem a s medem. To bylo to nejhorší, co znám. A tak mi to taky zůstalo. Med jedině do kávy. Krásný den přeje, Pavlína.
0: Pavlínko, mám vás rád, díky za zprávu, ale dvakrát

0: ty, to nebyl ten stejný zážitek, co jsem měla já. Mm-hmm. Jinak Markétka na Facebooku Rádia Čas píše bramborové šišky s povidlovou omáčkou anebo makové pirošky. Dnes nejím ani jedno, ale v dětství mi to velmi chutnalo.
1: Tak teď jenom vyhlásíme další dvě posluchačky, které poprosím, už ať už nepíší. Samozřejmě žertuju, hned pochopíte, dobré ráno. Mně se první vybaví rohlík s ramou, šunkou zabalený v papírovém urousku, byla to moje svačina celou základku. Jinak krupičku zásadně míchám, takže jsem tým Lenička.
0: Děkuju.
1: Verčo, to byla poslední zpráva. A stejně tak Nikola, která prostě jenom si našla čas, aby napsala krupicovou kaši zásadně míchat a vykřičník. Taky zablokováno.
0: Takže Verča a Nikča, jo?
1: Jo, jinak samozřejmě je to tak 50-50, to znamená, někteří míchají, prosím vás, berte s nadsázkou samozřejmě. Nemůžu, já jsem si teď představil, jak je to zamíchané, opravdu nemůžu s vámi souznit.
0: Víš, na co jsem si vzpomněla, jak Verča a Nikča tak krásně napsali, že tak míchají, tak já jsem úplně viděla ten obraz, jak jsme my tři s Verčou a Nikčou, jak Dream Girls, víš, jakože mícháme.
1: Hned mě něco napadlo, ale možná, že ten, kdo nás slyší, něco vyrobí. V každém případě znám lidi, kteří o tom taky diskutovali v různých, jakoby, prostě na různých platformách a tak dál, a říkali, že si míchají prakticky všechno, jo? Že třeba i když je rýže s masem, ano. Anebo knedlové přozelo.
0: Ano.
1: Jo, takže vlastně to jsou takové jako ty různé hroudy. A teď, jak říkám, s nadsázkou, jako jasné jsou všechno, berme to s humorem, no.
0: Stejně se to v bříšku všechno spojí.
1: To říkám, když někdo řeší, že si třeba nedává něco sladkého jako k slanému obědu. Já říkám, že tam stejně budeš mít myšmaš, co řešíš.
0: Ale jaký myšmaš? Prosím tě, to nevíš, že v bříšku je speciální desertní sekce,
1: ano.
0: Ve které je vždycky místo. Třeba já ji tak mám.
1: Jo, výborně. Akorát někdy se plní tak, jakože se zvětšuje i člověk. No, podobně. Takže jenom abychom nezapomněli, máme pro vás takový malý dárek, jo, ať trošku jako, jako si uvědomíme, že je ráno a že potřebujeme taky něco dělat. Jestli chcete vyhrát 500 na nákup na e-shopu ventobohemia.cz, tak...
0: Volejte právě teď 7766 12 800, třetí v pořadí, jde do hry.
2: Dobré ráno, Moravo. Jedině na Rádiu Čas. Shine bright like a diamond. Shine bright like...

0: Rádia Čas.
1: Linka Rádia Čas, třetí v pořadí, pokud se nepletu, Radka. Radko, přejeme krásné ráno s Lenčou.
2: Krásné ráno i vám.
1: Dobrý den.
3: Krásné ráno.
1: Radka byla vybíravá, mimochodem, jako jsem jí naznačil, že bude otázka z hornictví v časovaných hodinách a ona řekla, že ne, že jako tomu nerozumí, což mě tedy
2: uvěří. Něco jednoduššího je ráno.
1: Jednoduššího.
3: Tady někdo smlouvá, tady se někdo snaží domluvit.
1: Radko, mapovala jste si už nějaké ty otázky, které zazněly, ať už teď nebo v minulých kolech, v jiných měsících, jako většinou jste věděla všechno?
2: Většinou jsou lehký, tak no. Já věřím, že bude i dneska.
1: Jo, já myslím, že jo. Jdeme na věc za 10 minut 8, takže nejvyšší čas. Připravená?
2: Ano.
1: Která země je naším sousedem na severu a jejím hlavním městem je Varšava?
2: Tak to je dobrý, to je Polsko, to vím. Tam rádi jezdíváme.
1: Vážně? Ajajaj. No, Radko. Lidi si to velmi, velmi často pletou a člověk má trošku, je tam jenom čas na uvažování, že jo, no.
2: Ale já myslím, že tady jsem si jistá.
1: Už si nejste tak jistá, že ne?
3: Mně se líbí to slovní spojení, tady si myslím, že jsem si jistá.
1: Ano, potom, pak byla ta dramatická pauza, no tam rádi jezdíme. Jo, je to tak.
2: Jsme
1: taky dlouho
2: potichu.
1: Jo, my jsme dělali drámo. Mimochodem, jezdíte jenom na nákupy nebo opravdu třeba za památkami? Máte oblíbená města u sousedů?
2: Do té Energylandie jezdíme rádi s noučatama a občas jsme byli jako i takhle na památka i na ty nákupy.
1: Tam jsme taky rozdávali voňázky, že?
3: Ano.
1: Zemplatu, tak jo.
3: Ráda.
1: Poslední otázka, Radko, dneska se ptáme všech, když se řekne dětství, jaké jídlo vám naskočí, vybaví se?
2: Babička nám dělala taky pirošky s tvarohem, od té doby se mi nikdy nejedla, ale krupicovou kaši rozhodně jim kolem dokola nemíchá.
1: Jo, jak říkáme, je to 50 na 50, protože ono se z toho, jako jak se koukám na třeba WhatsApp Rádia Čas, stala otázka na téma krupičová kaše, jo, ale řešíme opravdu krupičová kaše, jsem řekl,
3: že jo. Já jsem to nechtěla komentovat.
1: Radko, gratulace velká a brzy si budete online nakupovat. Mějte se hezky.
2: Děkuji moc krát, mějte se pěkně.
0: Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House. Časované hodiny Rádia Čas.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. Právě dnes o dva z nich hrajeme. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
7: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
8: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
9: Náš výkup je teď totální hardcore.
10: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Moje.cz a jedeš dál.
12: Za dobrýma gumama se vyplatí popojet. Z Ostravy do Kravař jen 15 minut. Objednej online. Přezuj bez čekání. Mojepneu.cz.
13: Ahoj, tady Sagwan Toffee. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
14: A vemte sebou i děti. Já tam budu taky, tak čus autobus.
13: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje. Vstupenky na dětiraje.cz.
14: Bude vejdán.
0: Každé úterý ráno po 8 hodině to chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky. Zívání zakázáno. Usměj se na celý svět. Radim Alenka.

0: prostřednictvím Rádia Čas bych s dovolením uzavřel jednu kauzu, anebo spíš jako připomněl takové nedorozumění. No. Dnešním tématem není krupicová kaše.
1: Nám se to zvrtlo.
0: Ano, ale jako jídla z dětství, jakékoliv se vám vybaví, ať už pozitivní nebo negativní cestou, protože klasicky jsme došli k takovému poctivému míchat, nemíchat.
1: Ano.
0: Spíš mě zaujalo, ahojky, já jím krupici speciálním způsobem. Okraje s ním nemíchané, až mám potom už jenom kousek posypky uprostřed, tak krupici zamíchám. Jsem rebel. Rebel přes WhatsApp Rádia Čas Romča. A tak ceníme.
1: To je krásné, to je krásné. Já pořád tak nějak mávám Verče a Nikče. To jsou moji sparring partneři na míchání krupicové kaše. Ale ano, opravdu dnes to není o krupicové kaše, ale o tom, co se vám vybaví, když se řekne dětství, jaké jídlo.
0: Jsme dneska úplně geniální oba dva. Já krupičová kaše a teď dnes to není o krupicové kaše. Takže jako my správna Čecha.
1: Ale zatím teda za mě krupičová kaše teda vede.
0: Dobře, dobře. Tak jo, takže prosím vás, pište, nahrávejte, fočte, je 8 nejvyšší čas na Marťu.
2: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
3: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
4: Hity, které milujete. Rádio Čas.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším, Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci 7+1. Ke každým 7 tvrzeným akustickým deskám Knauf Diamant tloušťky 12,5 mm od nás dostanete každou 8. desku zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro tvrzenou akustickou desku zdarma. Více na dek.cz.
8: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
9: No jistě.
8: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
9: No jistě.
8: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
9: No jistě.
8: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
10: Mateřství přináší spoustu radosti. Jenže po porodu se někdy bojíte i naplno zasmát nebo zakašlat. S vložkami Molicare máte o starost méně a svou jistotu zpět. Vzorky zdarma na molicare.cz. Molicare jsou zdravotnické prostředky při úniku moči.
11: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí balení 100 metrů měděného kabelu CIKIE 3x1,5 za skvělých 1840 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
12: Čekání je u konce. Primark nyní dorazil do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusunovém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark.
13: Milujte ten pocit.

0: řidiči, aktuálně si dávejte pozor v Bašce u Frýdku Místku. Na silnici poblíž Končiček u Bašky směr Místek stala se tady dopravní nehoda nákladního a osobního auta. Může hrozit omezení provozu. Dále buďte opatrní na Blansku v Kunštátu v ulici Palackého. Osobní auto se střetlo s nákladním. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Zdravím časáci, jsou tady opět aktuální zprávy na rádiu Čas a vítá vás Martin Fabík. Autoservisům v Česku chybí odborníci na elektromobily. Školy totiž zatím nedokážou připravit tolik absolventů, kolik jich firmy potřebují. Servisy proto už během studia spolupracují se školami a studentům nabízejí praxi. Po škole jim pak často nabízejí i pracovní místo.
1: Morava aktuálně.
0: Ostravská zoologická zahrada má nový pavilon pro obojživelníky. Hned u vstupu návštěvníky upoutá výrazná žlutočerná budova, která svým vzhledem připomíná mloka. Domov v ní postupně najde zhruba 40 druhů žab, čolků a mloků. Nový prostor nabídne lepší podmínky pro jejich chov a zároveň návštěvníkům přiblíží život těchto ohrožených živočichů. Přerov chystá bezpečnější a modernější křižovatku. Rekonstrukce světelného řízení čeká ulici Kojetínskou a Husovu a přinese nové signalizační zařízení pro pohodlnější a plynulejší provoz řidičů, chodců i cyklistů. Více dodává Lenka Chalupová z oddělení komunikace.
2: Nová křižovatka bude vybavena modernými LED návěstidly a videodetektory, umožní efektivnější řízení dopravy. Přechody pro chodce získají akustickou signalizaci pro nevidomé, která bude aktivována bezdrátově pouze uživateli se speciálním zařízením. Chybět nebudou ani nová tlačítka pro chodce a cyklisty s kontaktní bezdotykovým ovládáním.
0: Pokud vše půjde podle plánu a podaří se schválit všechny potřebné kroky, mohla by rekonstrukce začít v polovině roku 2027.
1: Rádio Čas, sport.
0: A Zlín čeká další domácí zápas Maxalize. Berani ve středu o půl šesté večer přivítají na zimním stadionu Luďka Čajky Piráty.

0: tabuli půjde, jak se jmenuje, Jolíšková, takže o co hrajeme v tajném úterý?
1: Dva lístky na megakoncert, Rádia Čas.
0: Aha, kdy se tak stane?
1: 21. listopadu.
0: Ne, myslím, kdy budeme hrát o ty lístky.
1: Už teďka v téhle hodině.
0: Správně, teď je kolik hodin?
1: Teď je 8.07.
0: Posloucháte?
1: Rádio Čas.
0: A dobré ráno, Moravo, no za dva.

0: Hity, které milujete, krásný den, úterý 8. září, ještě jednou všem Marianám krásný svátek. No a teď takové, nevíš, je takový speciálek našeho kolegy Marti Fabíka, který se nám vždycky snaží probudit mozkovny všeobecným kulturním rozhledem.
1: Tak.
0: Tak připravil nám pár otázek, doplňovaček, schválně můžete si třeba i na pracovišti vyzkoušet taky. Mimochodem, já už jsem koukal na svůj list a myslím, že to mám dobré až na jednu, to přiznávám, že nevím, jo, takže Leni, začneš?
2: No, začnu, ale já nevím vlastně.
0: To jsou hlášky z filmu nebo seriálu, že jo? Mm. Mm-hmm.
2: Jako, fakt nevím, ze kterého filmu to je. Pepo, ty jsi jako včela, ta taky píchne a pak umře. Nejsou to účastníci zájezdu?
1: Je to třídílný film od Zdeňka Trošky.
0: To jsem slyšel.
2: Kameňák.
1: Ano, Kameňák.
2: To jsem v životě neviděla.
1: Mm-hmm. Ale je to tam.
0: Za Marťův vkus?
1: Tak to bylo, to bolelo.
0: Pjomi.
1: To bylo jak ta včela.
2: To bolelo jak píchnutí včely. A ty máš
0: to? Jsem vás poslouchal. Jsem malej, ale šikovnej.
1: To má rád.
2: To je princezna Zemlejna.
0: Ano. Mm-hmm. Tak já teda rovnou řeknu, kterou jsem nevěděl zase já, jo. Sí, kapísko, ale vaše postel je připravená, madam.
2: Tak to nevím.
0: To šlo úplně mimo mě.
1: Mhm. Ze slunce se na opar facek. Jak, nebo erotika, tak jak jsou
2: jo,
1: v tom.
2: Jo, ano.
0: Sí, já jsem se s tou erotikou moc nepotkal. Já teda zbožňuju fakt pár facek, jako na tom jsem vyrostla, přijde mi geniální. Erotika už byla taková jako mírně to. Až teda na paní Hanušovou, jak ji trefili botou. Ale dobře, fajn, Leni.
2: Ona se rozbila hlavu tam.
0: No, ona jako neplánovaně spadla, měla otřes mozku, opravdu. A zůstalo to tam.
2: Chudina. No a ještě jedna filmová hláška tady je. Cože mý švagři jsou tvoji bratři, tak to mám teda prima švagrovou.
1: To byste měli vědět.
0: Nějaká swingers party, no, to podle názvu ještě jednou.
2: Cože mý švagři jsou tvoji bratři, tak to mám teda prima švagrovou.
0: To není z Čerty než jsou žerty.
1: Ne, ale je to podobný jako obsah. Je tam tam slunce, měsíc.
0: V Prince večernice?
1: Ano, přesně. Prince večernice.
2: Ale jo, jako, no jo,
0: no,
2: teď to došlo.
1: Měsíčník a větr.
0: Se vždycky líbily ty jejich pleny, jak měli. Zlatou. takže jdeme dál. Co je Lení? To měly jednorázové plenky, ne?
2: Jo.
1: To tak nevybavuju vůbec.
2: Jo, teď od té chvíle, no oni měli ty kostýmky, ne? Jak to měli,
1: jo, takhle, víš? Jo.
2: Ale teď od této chvíle, kdykoliv uvidím Prince a večernici, tak si na tohle vzpomenu.
1: Já taky.
0: Já vám je hned jako najdu, jo?
2: Uvidíte na televizi Relax mezi 6-8 hodinou.
0: V každém případě doplníme nebo poznáme písničku a interpreta podle tohoto textu. Čas dál si běží svůj maraton.
2: No.
0: Někdy se cítím starší nežli on.
2: Karel Gott.
0: Přesně tak, být stále mlád.
2: A já mám taky easy, to vím taky. Svět údivem tleská a prýže jsem, že jsem hezká.
0: Tak proč mi nikdo nemá rád? V české verzi v 60. letech to byla Helena Vondráčková, to ani nevíš možná, a potom jo, Ilona Čáková.
1: Ano, Čáková.
2: Jsem bez kazů, tvář mám pěknou.
0: Tak se podívejte, jo, to jsem
2: tak
0: dohledal.
2: Tak proč mi nikdo nemá rád?
0: Jo, prostě jednorázové plínky měli, tak.
2: Prince a večernice. Pak mám poznej osobu podle indicie a to asi vím.
1: To víš.
2: Takže sekera plus dlouhé vlasy plus košile bližší než.
0: Proč to říkáš tak rychle?
1: Aby to
0: sekera plus dlouhé vlasy.
1: Ano.
2: Plus košile bližší než. Pepa Vojtek.
1: Ano, košile bližší než kabát.
2: Než kabát.
0: Tak já si dávám tohleto, to bych vůbec nepobral.
2: Fakt?
0: Mhm. Teď zase vím já, to jsem věděl. I LMPOP Lucie plus Anna tmavé vlasy. I LMPOP.
1: To je abeceda.
0: Ano, přesně tak. Lucie plus Anna tmavé vlasy. Na přemýšlení není čas, můžu si tipnout?
1: Ano.
0: Je to Anna K?
1: Ano, mi tam to káčko, tak je to. Se jmenuje Luciana.
0: Luciana Krecerová, tak se narodila přesně tak. No,
2: to je dobré, mi to baví, to je skvělý.
0: Tak jsme si trošku procvičili mozky. Připomínáme pro vás ještě jedny časované hodiny, ještě jedno tajné úterý, teď už vlastně o tajné, protože se těšíme na Megáč. Marťo, mimochodem, megakoncert Rádia Čas z těch 4 velkých hvězd plus vlastně ještě Marpo, že jo, Hozdleny. Na koho ty máš zálus největší?
1: Na Europe.
0: Europe. Hezky jsme ti zaplatili, přesně tak to máme.
3: Hity, které milujete.

0: Tak koukám, co je nového přes WhatsApp Rádia Čas. A jídla z dětství. Zdravím vás z jihu. Můj syn jako dítě miloval chléb s máslem a hořticí. Neledněl zazvonit i k sousedům, když měl hlad. A pro mě srdcovka krupicová kaše a se skořicí. Nemíchat. Dobře, dobře, už jsme si zvykli. Marta, jedna z těch novějších. A ještě zkusím od Katky. Vařené nové brambory se smaženým juniorem a okurkový salát se zakysanou smetanou. Tak taková jídla se vám vybaví, když se řekne právě dětství.
1: Mm-hmm. Aniška píše na Facebooku Rádio Čas, nevím, jestli je to jídlo, ale vzpomínám se akorát na bílou kávu, no fuj. Jak jsem byla starší babička, dělala kovářské kotlety, dodnes si je také připravují na její památku, ať je jí země lehká. To je hezké, takové vzpomínky.
0: Já si vybavuju kauzu kolem mojí civilky, protože jak říkám, jako obstarával jsem 3 mateřské školky, takže jsem nahlédl i do místní kuchyně. Tam jsem se zamiloval do drožďové pomazánky, protože děti to nejedly a zůstalo toho na kila, tak mi občas dali právě do krabičky, ale byla tam velká kauza a myslím taková jako mikropetice, alespoň v té jedné školce, protože děti dostávali a pak si rodiči stěžovali tvaruškovou pomazánku a odmítali to. Mimochodem, to jsem zvládl i ten odér já, protože ona byla nějak jako najemno rozemletá, asi ještě s něčím s máslem nebo něco, takže to nebylo žádné drámo, ale to se řešilo, takže ještě to se mi vybaví. No.
1: Mimochodem, v rádio, když jsme u toho dětství, tak já vím, že nejenom to jídlo, ale že ti zůstal i medvěd z dětství.
0: Ne, ten jsem dostal v dospělosti, protože jsem ho chtěl.
1: Jo.
0: Cože?
1: Dobře.
0: Ty jsi myslel, že to je z dětství?
1: Ne, ale chtěla jsem to tak jako umést cestičku, ale nevadí.
0: Ježíš, k čemu?
1: Prostě máš medvěda. A já zrovna teď čtu ty komentáře na Facebooku, ano? Taky scrolluju na Facebooku a první, co na mě vyběhlo, bylo darují medvěda za odvoz. A podívej se na WhatsApp, na náš raní káva, já jsem ti ho tam poslala.
0: Jo, takhle, počkej.
1: Ne, kdybys chtěl nového medvěda, našla jsem ti ho.
0: Podívám se. Ahoj! Jo, tak ten je dobrý.
1: Ten je dobrý, jo. Že?
0: Já jsem teda dostal 2metrového.
1: No, to je skoro taky.
0: No pozor, a pak jsem trošku dělal scény, ale jenom hrané, protože můj obdarovávatel mi řekl, že tam navíc se byl ještě 3metrový, jo. Ale mimochodem, můj medvěd zabírá půlku mého bytu.
1: Ano.
0: Jo, jen tak na okraj. A
1: když si koupíš ještě tohodle, nebo vlastně odvezeš tohodle, tak budeš mít celý byt zabraný.
0: Ježiši Kriste, já hoci. Konečně budu moci říct, že žiju z medvědy. No, teď nevím, jak máme ucest medcičku. Umést cestičku Milanovi, ale myslím, že to bylo to nejlepší antré, co mohlo být. Rádio Čas.
2: Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Úterý bude dnem s převahou silných hvězdných aspektů souladných vítaných. Dít by se toho tedy mělo hodně, a to naštěstí v tom pozitivním slova smyslu, byť to tak navenek vypadat nemusí. Bude tomu tak zejména proto, že na nebi jsou také hvězdné aspekty nesouladné, které naznačují zvýšené všeobecné sklony k nemoudrému jednání, mluvení i myšlení, a to ve vztahu k naší vnitřní energii, to znamená vyvolávání a projevy agrese. Co se týká jednotlivých znamení, tak váhy se budou zamýšlet nad svými životními hodnotami. Bodnáři by měli být nepřekonatelní v komunikaci a blíženci budou mít energie na rozdávání. Radci mají naději na zamilovanost či novolásku. Štíři budou mít tendenci využívat svou schopnost nahlížet lidem až do žaludku a ryby se mohou těšit na příjemné společenské události. Kozorozy zřejmě budou pod větším tlakem. Pany se mohou potýkat se svou kritičností a býkům by mělo vycházet vše, než sáhnou. Berany mohou napadat myšlenky na profesní změny. Lvy budou úspěšní ve hrách a ve tvořivých aktivitách a střelci mají naději na příjemné události v prostředí vlastního domova. Hvězdné úterý, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gellner.
4: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.

0: Tak co, jak se máte, co děláte? No, doufám, že je všechno fajn a v pořádku i v úterý 8. září. Lenka Radim, Rádio Čas. Úterý už je odtajněné, akorát musíme tu krásnou cenu teď už pustit ven mezi vás. A je to konkrétně, Lení?
1: Jsou to dva lístky na náš úžasný, skvělý megakoncert Rádia Čas v Ostravar aréně 21. listopadu.
0: Tak, přesně tak. Připomeneme si, klidně ještě připomeň, kdo tam bude vystupovat, Lení.
1: It's a final countdown.
0: Víc než hodinový koncert skupiny Europe, ale pozor, na místě taky David Koller, Olympic, Lenny a jejich speciální host Marpo. Už proč to říkám tak jako pro malá děcka?
1: No, mně úplně přijde, že to říkáš někomu, kdo vůbec neslyší, jak křičíš.
0: Jenom tak jako protože takhle, jste srdcaři, víte, o co hrajete, takže kromě toho, že se nám dovoláte ve správném pořadí, jo, určitě si pořadí potom
1: čtvrtý Lení. Čtvrtý v pořadí.
0: Jako čtvrtý pořadí na linku 776612800, tak budeme chtít stručně říct, o co hrajete. A potom poprosíme, je to krásná cena?
1: Je.
0: Je to krásná cena. Potom poprosíme podle abecedy seřadit tyhle ty interprety.
1: To je dobrý.
0: Počítáme tam i Marpa a mimochodem, pokud má někdo příjmení, tak bereme jeho příjmení, jo?
1: Dobře.
0: Jo, takže rozumíme si, už to nebudeme opakovat, jo? Takže volejte právě teď.
2: Tajné úterý Rádia Čas.
3: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
6: Chcete vědět něco o svém zdraví, užít si s dětmi show Karol a Kvído nebo koncert skupiny Legendy se vrací? Nemocnice Karviná Ráj vás zve na Den zdraví, který se uskuteční v pátek 11. září od 15 hodin v areálu Lodiček v Karvinském parku Boženy Němcové. Těšíme se na vás. Moravskoslezská nemocnice Karviná Ráj.
7: Domov Slunečnice Ostrava hledá do svého týmu všeobecné sestry.
8: Nabízíme smysluplnou práci za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
6: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.
9: Rádio Čas.
2: Tajné úterý Rádia Čas.
0: Nač to prodlužovat, všechno podstatné bylo řečeno před malou chvílí, linka Rádia Čas a ten správný nebo ta správná v pořadí, právě teď už je obsazeno. Dobrý den, kdo volá?
10: Dobrý den, tady Eva.
0: Jo, to je nadšený akční hlas. Evi, my v Ostravě Porubě aktuálně, kde se nacházíte vy?
10: Já jsem v centru.
0: Takže Ostrava, jo, taky.
10: Jo.
0: Zdraví Ostravu.
1: Máváme.
0: Začneme tak zlehka, dneska se vás ptáme.
1: Dneska se vás ptáme na to, co se vám vybaví za jídlo, když se řekne dětství.
0: To ještě není soutěžní, jenom nás to zajímá, jak to máte vy.
10: No, já to mám tak, že mi se vybaví taková ta bílá kava nebo ta melta a v tom mám učený ten rohlík, takové to rozbletané.
0: Počkejte, takže ne, to byla kategorie, že ne. Jo, rozumím.
10: Ne.
0: Dobře. Lidi, ano?
10: A jinak jako co jo, tak knedlíky, sladké.
0: Kolik jste byla, protože děti jsou občas neuvěřitelné, kolik se jich tak vejde, kolik jste byla schopná jako knedlíku na jeden zátah dát?
10: Jo, teďka záleží, jestli bramborové, nebo ty kinuté.
0: Ne, ty plně ne, takové asi do sladka, no.
10: No, tak jako tři jsem schopná sníst, jako, ale takové ty obrovské.
0: Jak vím, takové ty jako rumbakou.
10: Takové ty horské, no. Uh-huh.
0: No, tak jsme si hezky popovídali a nás teď zajímá, i když vás rádi slyšíme, proč voláte?
10: Já volám ohledně lístku na Radio Čas, které se bude vlastně v Čes aréně, teda Mustang aréně.
0: Správně, ano, nový název, no.
10: No a myslím, že 21.11. v sobotu.
0: Tak a ještě tam byl malý úkol, vlastně docela důležitý úkol.
10: Jo, ale normálně to nevím, jestli dáme.
0: No, tak to byste měla teda.
10: Tak to je vlastně ten Euro.
0: Ano, to můžeme, to si už uznáme, ano, přesně tak.
10: Potom teda by tam měl být kolet.
0: To je správně.
1: Ano.
10: Potom by měl být Lenny, teda měla být Lenny.
1: Ano.
0: Oh yes.
10: Marpo.
0: Možná.
10: A Olympic.
0: A je to doma.
10: Super.
0: Jenom připomínám všem, žádali jsme hvězdy letošního megakoncertu podle abecedy.
1: Podle abecedy.
0: Jo, takže tak, dala jste to na pána.
10: No a právě jak člověk je od vás zvyklý to slyšet v takovém pořadí, tak jsem to musela přeházet, já říkám, ty bogo, ty jo, téma.
1: Ale jste úžasná, mimochodem i my jsme měli stažené půlky, jestli to máme dobře. Takže jste naprosto skvělá a dva lístky si zasloužíte právem, takže gratulujeme. No a těšíme se, že se v Ostravar aréně alias Mustang aréně 21. listopadu potkáme.
10: Děkuji.
0: Vydržte chvilku na lince, řekneme si takovou už tu příjemnou logistiku. Krásné úterý, naschle.
10: Mějte se, naschle.
2: Tajné úterý Rádia Čas.

0: Pohodové ráno s rádiem Čas, ladíte hity, které milujete, no a probouzíte se do nového dne s datem 8. září.
1: Tak dneska je to den plný jídla, takové, které se nám vybaví, když se řekne dětství, jo, samozřejmě kauza krupičná kaše, top jídlo, ano, rozhodně kaše a zásadně nemíchat. Top na tom bylo, že kdysi se v cukru nepoužívaly chemické sajrajty, typu protihrudkovací přísada, takže tam byly hroudy cukru nasáklé máslem, na které když člověk narazil, tak to bylo nebe v hubě. Jo, to zase jako máme rádi, ano, to je to dětství, Karel píše, tak na okraji.
0: Krásné, krásné. Mhm.
1: Tak schválně, Lení, máš tam papír a tušku nebo něco?
0: Nemám.
1: Aha. Tak na prstech jedné ruky tam za stolik odpovědí nebude. Kolikrát budeš souznít s lidmi z ulice, jo? Poptali jsme se úplně na to stejné. Jídlo z dětství, co vám cinkne?
2: Buchtičky ze šodu.
3: Koláče.
4: Mrkvička s hráškem.
5: Špagety.
6: Bramborová mačka.
7: Nudle s cukrem a máslem.
8: Asi mléčná rýže, protože mi maminka nutila a bylo to nepříjemný.
9: Svíčková od maminky, ta byla vždycky nejlepší.
10: Tak to si vzpomenu, když jsme jezdili za svou starou tetou do Karolínky, která nám vždycky ráno dělala bílou kávu s tím škraloupem, kterou já jsem neměla absolutně moc ráda.
11: Svíčková, vždycky prostě 8 grendlíků.
12: Vybaví se mi nastrouhaná mrkev s hráškem, porušená, tevirovaná.
13: Svíčková, kredlíky, omáčka a rodinná pohoda s babičkou.
1: Mě se teď vybavila jedna věc a já nevím, jestli to mám říkat nahlas, protože vy si to budete pamatovat, jak jsme dneska tak zmiňovali různé ty fenomény, nikdo neřekl teda tvarůžky, ale spousta z vás je zbožňuje, ty taky?
0: Jo, mám je moc ráda, ale teďka ne ty novodobé. To už jenom tvaroch, ale ty, co byly takové ty poctivé, jak to prostě teklo z toho regálu, tak to bylo geniální.
1: My za necelý měsíc chystáme moderátorský maraton, jo?
0: Ano.
1: A kromě toho, že chceme trošku jako pro dobrou věc a mimochodem jako malému Patričku je budeme pomáhat, pokud se nepletu, chceme vyšroubovat ty ceny hodin nahoru, tak si dáváme různé výzvy. A možná to jako, já možná bych riskla, jako kdyby šlo nějakou hezkou částku, že já je fakt pozřu.
0: No dobře, ale tak ty už máš, ty se už barvíš hlavu. Jíš tvarůžky, co jsi tam ještě měl? No, tetovat se jako... necháš se potetovat.
1: Počkej, ne, to jsou jenom nápady, ale mi to už si oznámila, jakoby.
0: Já jsem myslela, že už to tak jako je.
1: Ne, to jsou také nápady, jako že bychom to mohli, tak jako chápeš, tak jako, že bych měl, dobře, tak blondětý andílek potetovaný a ještě by mi způsobili cítit tvarůžky, no,
0: ano.
1: Ale tak jako, dobře, tak si to zapiš, no, něco
0: to píšu, ale jako blondětého bych tě velmi ráda viděla. Jo? Mimochodem pořád víme, ano, přátelé, já to rádi nebojte, připomenu, všichni čekáme na historku s papouškem, která bude utajněna právě při moderátorském maratonu.
1: Já jenom připomínám, a to jenom pro Lenču, bylo jaro. A podrobnosti tedy
0: a
1: už...
0: A ten papoušek špatně skončil, to
1: ne,
0: už víme.
1: To nevíš, to, já jsem ti nic neřekl. To nikdo neví.
0: Neřekl, ale jak jsme se doptávali, tak jsme zjistili, že...
1: Já jsem přesvědčil, že jsem jednou vyhledá v poště pro tebe. A řekne, děkuju rádio, že? Ale co, to už nebudeme říkat, jo? V každém případě datum, tuším, 6. až 9. října to jistí. Poslouchejte Rádio Čas a dozvíte se víc a užívejte muziku s námi.
14: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo.

0: Pánečku, teď jsme přišli do práce, už jsme ve velkém finále a já mám pořád pocit, že jsme ještě něco nestihli, něco vyřídit. Máme všechno odbavené, Lení?
1: Co jsem to chtěla?
0: Dělali jsme Ježíška dostatečně?
1: Ano, počkej, dávali jsme dva lístky na megakoncert, Rádio Čas.
0: Jedny časované hodiny, druhé časované hodiny.
1: No ještě mám pocit, že tady máme poukaz do jedních časovaných hodin.
0: To znamená pětistovka, e-shop.ventobohemia.cz, mimochodem jako je to opravdu jako mega stránka plná úžasných věcí, čističe pro domácnost Dr. House. Pokud máte rodinku nebo sami sebe rádi opečováváte, tak třeba produkty osobní péče Nebo a Mítu. Zdá se, že někdo volá, aniž bychom řekli pořadí, takže Lení, určuj.
1: Dáme čtvrtý v pořadí 776612800, volejte právě teď.
2: Rádio Čas.

0: Časované hodiny Rádia Čas.
1: Kdo si hraje nezlobí, to se držíme a hlavně vám rádi děláme radost. Lenča, Radim, kdo pak se dovolal v tom správném pořadí?
2: Vladimír, zdravím, dobré ráno.
3: Dobré ráno.
1: Tak dobré ráno, Vladimíre, dneska se ptáme všech, to ještě není soutěžní otázka, co vy, jaké jídlo se vám vybaví, když se řekne dětství? Nějaká vzpomínka pozitivní, negativní, to je jedno.
2: Negativní, krupice.
1: Jakože chuť vám vadila, nebo konzistence, nebo...
2: No, konzistence i ta chuť, no, prostě hrozný.
3: Jo, takhle, takže tam míchat nebo nemíchat je úplně jedno, prostě krupice,
2: no,
3: out.
2: No,
3: dobře.
1: A se z toho stal takový krupiční fenomén, v každém případě, takhle, poslouchal jste si od začátku týdne už nějaké otázky, všechno vám šlo?
2: Ne, vůbec, až právě dneska.
1: Dobře, tak jo, tak jdeme na věc.
2: Ano.
1: Výborně. A dneska se ptáme, nebo teď v tomhle třetím kole se ptáme, jak se jmenuje mládě od ovečky?
2: Jmenuje mládě.
3: Od ovečky. Ježíškem je to hodně
1: smutné. Mládě ovce domácí.
2: Jehně, nebo pěnice, nebo...
1: Tak počkejte, tak co?
2: Jehnice.
3: Jehnice?
2: Jehně jako, no. Jehně, no. Jehně. Tak.
1: Protože jehně a jehnice je něco jiného, takže už jste tady trošku...
2: Tak jehně, tak. Jehně mládě.
1: Jako takhle. My vám to uznáme, ale nezatleskáme.
3: Ale mně se líbilo to odhodlání, jo?
1: Mimochodem, víte, kdo je jehnice? Protože asi někdo pomáhal dohledávat, ne? V té rychlosti.
2: Ne, já jsem si právě tak...
1: Aha, takže kdo je jehnice, zeptáme ještě Vláďo, že vás tak trápíme.
2: No, ovce jako.
1: Ano, ovečka, která ještě neměla miminko. Asi člověk nedozví, výborně.
3: To jsem třeba já nevěděla.
1: No, v každém případě dočkal jste se, takže hezké online nákupy, očačejte sebe, tělo, nebo kupte nějaké sladkosti na e-shop.ventobohemia.cz a gratulace k výhře.
3: Naslyšenou.
2: Děkuji, mějte se, naslyšenou.
0: Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House. Časované hodiny Rádia Čas. Tik tak. Čas běží a ty musíš odpovídat rychle. V časovaných hodinách máš jen 5 úderů věžních hodin na každou odpověď. Zvládneš to? Nebo ti čas uteče mezi prsty? Zavolej do studia, poraz čas a získej skvělou výhru. Každé ráno v našem vysílání. Časované hodiny. Tady se nečeká, tady se hraje. Jedině na Rádiu Čas. Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House.
4: Hity, které milujete. Rádio Čas. Někdy je Big prostě Big. Big může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je Big přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září v

0: firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
1: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kg jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
2: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou Výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
3: Pozor! Toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
4: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
5: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.

0: teď se omlouvám za logistické zmatky, my jsme se tady s Lenčou trošku pozapomněli. V každém případě asi hned vysvětlíme proč, zatím se v přímém přenosu za námi přesouvá i kolega Aleš Klubal. Leni, možná můžeme prozradit a pozvat teď na sociální sítě Rádia Čas,
1: ano.
0: Protože je nové storíčko.
1: Možná ani náš kolega Aleš Klubal, Ali, ahoj, krásné ráno. Tak ani o tobě netušil, že vedeš lekce jogy a my jsme normálně zjistili, proč ten Rádia jezdí do Prahy. No fakt.
0: No.
1: On tam v jednom jogovém studiu vede lekce. Fakt.
0: Ano, ano, ano. Když tak doporučuji podívat se na storíčka Instagramu, případně Facebooku Rádia Čas. To budete zírat, zíral jsem i já.
2: Dříve, než si pustím počítač tady ve studiu, tak se na to podívám.
1: Ale jak se Aleš směje, to by to přijde nepravděpodobné.
2: Jo, ale proč ne, člověče, proč ne?
1: Že jo.
2: Si pamatuju, za takové 2-3 roky se dostaneš do takového jako tempa, že...
1: No.
0: Se mi vysmál jednou jeden kolega o vánoční večírku, mu nikdy nezapomenu, jak si myslel, že to vánoční cukroví jsem nepekl já.
2: No ty, určitě. Představ si, že Rádia už bude tak daleko, jo? Že bude mega koncert, no. A tam bude mít svoji show a bude do takové skleněné, jsem jednou viděl, takové skleněné krabice se tam prostě nasouká, jo, jako hodin.
0: Ne, já budu dělat Pink, já mám jako číslo od Pink půjčené,
1: ne,
0: ano.
1: Ne, víš, co bych chtěla, aby Rádia dělala na mega koncertu. Když jsi řekl, že to je skleněné, tak ano. Já jsem si představila tu skleněnou skleničku, já bych chtěla, aby jsi dělal burlesku. Rádio, to by bylo boží.
0: Já neříkám ne.
2: Alenka tě už je kostým.
1: Jo, klidně.
0: Dobře, fajn, Ali, vítej, krásnou směnu ti přejeme. Co ty, když řekne dětství, skočit nějaké jídlo, ať už budeš chválit, nebo řekneš boje, nikdy víc.
2: Hele, já mám dvě, což je krupice, jo, to je úplně jasné, asi každý, že? A potom normálně, já nevím, jestli to měli taky, obyčejný rohlík, suchý rohlík s hořčicí.
1: Mm-hmm. A to už tady ale zaznělo. Jo, rohlík s hořčicí tady normálně zazněl. Mm-hmm. Ano, ano. Jo,
0: jeden jakoby malý chlapec prý byl schopen zazvonit i k sousedům, když měl hlad a prostě dostal chuť na tuhle tu dobrotu.
1: Na tuhle dobrotu.
0: Fakt.
1: No.
0: Takže prosím vás, pište, nahrávejte, posílejte Alešovi další gurmánské tipy a hlavně mějte krásný čas s Rádiem Čas. Bude 9.
3: Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s Rádiem Čas. Více na webu Rádia Čas a na natodays.cz. Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
4: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
5: Hity, které milujete. Radio Čas.
6: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
7: Slyším Datart nákupy?
6: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vylaďte si domácnost malými šikovnými pomocníky ETA a využijte jedinečnou slevu až 30%.
7: To je mazec.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
9: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí balení 100 metrů měděného kabelu CIKIE 3x1,5 za skvělých 1840 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
10: Čekání je u konce. Primark nyní dorazil do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusu novém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.
11: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor v Havířově v ulici Dělnická. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. Situace je bez zranění. Opatrnost se vyplatí na Přerovsku v ulici Velká Dláška. Srazila se tady dvě osobní vozidla. Na místě je policie. A pozornost se vyplatí v Brně v oblasti Brno-Žabovřesky. Řeší se zde nehoda tří osobních aut. My vám přejeme šťastnou cestu.
12: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
11: Jsou připraveny aktuální zprávy na Rádiu Čas a vítá vás Martin Fabík. Minimální mzda v Česku od nového roku výrazně vzroste. Zaměstnanci si polepší o 2,5 tisíce korun. Nejnižší výdělek tak bude nově 24 900 korun měsíčně. Změna se týká zhruba 180 tisíc lidí. Podle televize LTV Plus má minimální mzda růst i v dalších letech.
12: Morava aktuálně.
11: Fotbalový stadion v Prostřední Suché u Havířova láká na zajímavou novinku. Zdobí ho unikátní umělecké dílo, jde o speciální malbu z motivy města, říká mluvčí magistrátu Rozálie Seidl-Pokorná.
13: Areál městského fotbalového klubu v Havířově Prostřední Suché získal novou výraznou výtvarnou dominantu. V rámci českopolského projektu Mural Go zde vznikl soubor velkoplošných maleb, který propojuje sportovní prostředí s charakteristickými motivy Havířova.

0: pomníky i bezbariérové prvky. Součástí projektu je také rekonstrukce komunikace, úprava zeleně, odvodnění a přesun stanoviště kontejnerů. Celkem vznikne 21 parkovacích míst.
1: Rádio Čas, sport.
0: A fotbalový brankář Jindřich Staněk opouští Slávii a míří na roční hostování do saúdsko-arabského Al-Hazímu. 30-letý reprezentant si tak poprvé vyzkouší saúdsko-arabskou ligu a stane se prvním českým hráčem v soutěži.

0: 30 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas, další za hodinu.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Když se mluví o jídle, tak je vždycky fajn, že jo? A tak naše fajn téma pokračuje. Jaké jídlo se vám vybaví, když se řekne dětství? Hotel Šeškobala dobrou chuť a u mě platí, že stačí to jedno sousto toho dobrého jídla z dětství. A najednou je mi 8, sedím u babičky v kuchyni, někde v dálce hraje radio. Na stole je talíř, na něm palačinky od babičky. Alši, rovnýma nohama na zemi, jo, vysíláš, tak pojď. A vaše vzpomínky na jídla z dětství, takže Facebook, WhatsApp, rádia, čas. Zapojte se klidně hlasovkou 776612800 a k tomu muzika, tedy hity, které milujete. A úterní dopoledne je hned lepší. Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas.

0: Pro někoho je to krupicová kaše s kakaem, pro jiného řízek s bramborovým salátem, já nevím, buchty, párek z ovštěcí, anebo chleba s máslem a s cukrem, jenom tak. Já v dětství, já už jsem to zmiňoval, jsem miloval obyčejný rohlík s ovštěcí. To byla taková záplata na hlad. A co vy a mňamky z dětství, tak Izabel píše, ahoj od babičky švestkové, knedlíky ze spařeného těsta s osmaženou strouhankou na másle a s cukrem. Dělám je taky, všem to moc šmakuje. Izabel, teď jsem o tom nedávno doma mluvil, že jsme neměli švestkové knedlíky, ani nepamatuju, hned bych si dal. Zbíhají se mi sliny. Tak pojďme dál, já bych to viděl na hlasovku. Je s námi Pavlína a tak trošku jako v tom opačném směru. Pavlíno, hezké dopoledne.
1: Tak z mého dětství, co si nejvíc pamatuju, tak to byly špinavé nudle, neboli nudle s mákem, které nemám ráda dodnes. A samozřejmě ve školce chleba s máslem a s medem. To bylo to nejhorší, co znám. A tak mi to taky zůstalo. Med jedině do kávy. Krásný den přeje, Pavlína.
0: Pavlíno, moc děkujeme, já vzpomínám na školku, kde jsem nemusel rejčat, to prostě do mě nikdo nedostal, ale každopádně nudle s mákem, jo, mám rád a chleba s medem, ke snídaní, kafe k tomu, jak bys med, jak se to liší, že jo, to dětství, že někdo je tohle, někdo zase tohle, takže pište Facebook, WhatsApp, rádi a čas, rád to vykřičím do světa a klidně i hlasovka 776612800 a hrajeme hity, které milujete. Jsme Rádio Čas.
2: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. Právě dnes o dva z nich hrajeme. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
6: Domov Slunečnice Ostrava hledá do svého týmu všeobecné sestry.
7: Nabízíme smysluplnou práci za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
8: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.
9: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru.
10: www.podpovrchem.com.
9: Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
11: Hity, které milujete.

0: Rádio Čas a stále hity, které milujete, ale i zajímavé pořady, a to třeba dneska po 18. hodině podcast Energiemi. No a v něm odpovědi na otázky, proč nám komfort a pohodlný život tak moc škodí, nebo jak konečně udělat změnu ve svém životě, po které tak dlouho toužíme, a také z jakého důvodu bychom v sobě měli kultivovat nic a nikoho. Takže nejen o tom si budou dneska večer Eva a Martin Rigler povídat s Rostislavem Václavkem. Já za pár minut pozvu na akce, kde bude fajn, kde s vámi bude také Rádio Čas, kde se s námi budete výborně bavit. Tak se na to počkejte, no a hrát dál budeme hity, které milujete z času.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnes se můžeme těšit na prosluněnou oblohu a provázet nás budou i tropy. Většinou čekáme jasno až skoro jasno s teplotami od 27 do 31 stupňů. Na horách pak naměříme kolem 23 stupňů Celsia. Rádio Čas.

0: Pojďte se bavit.
1: Tady to bude chutnat. Rád pozvu na chutě kraje Přerov. Platí tato neděle Park Michalov od 10. do 18. hodiny a více k programu na chutekraje.cz. Během tohoto víkendu projede Moravskoslezským a Olomouckým a také Zlínským krajem kolona více než 30 historických vozů. Více k akci pořadatelka Marcela Rotter.
2: Srdečně zdravím posluchače Rádia Čas a dovolím si malou pozvánkovou paralelu. Právě společně strávený čas je tím nejcennějším klenotem. A proto vám 26. ročník podhorské jízdy veteránů nabízí nevšední přehlídku kumštu našich předků v atmosféře módy první republiky či císařského Bietermayeru. K vidění budou kromě legendární závodní Tatry Karla Loprajze stroje s datem výroby od roku 1917 jako Maxwell, Rolls-Royce, Lincoln, BMW, Bentley, Aero či Tatra. To vše doplněno pozdravem armádní letky stíhaček Gripen, královskou jízdou Ecce Homo Historic či svátečním koncertem. Atmosféra je skutečně nepřenositelná. Přijďte, bude to báječně strávený čas.
1: A bavit vás to bude i v ostravském klubu Bum Bum Comedy 14. září od 19. hodin Jána Bráchu, táta na mě s Jiřím Sedláčkem a Michalem Sedláčkem. A ještě pozvu na největší módní událost roku, která se vrací do Ostravy a Rádio Čas u toho bude s vámi. Více za organizátory Luděk Šmehlík.
3: Mé jméno je Luděk Šmehlík a rád bych vás pozval na největší módní událost v Moravskoslezském kraji. Značka Sako Studio v pátek 11. 9. v Trojhalí odhalí celkem 3 nové kolekce, které představí nejkrásnější tváře českého modelingu v čele s Anetou Wignerovou a vítězkami Miss Czech Republic. Těšit se můžete také na navazující afterparty s doprovodným programem, kde zahraje známá DJka Luka.
1: Skvělé zážitky, užívejte, bavte se a já teď z Rádia Čas posílám hity, které milujete.
0: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
4: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
5: Hity, které milujete. Radio Čas.
6: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
7: Tak abyste ho nepromeškali.
6: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
7: Garanci kvality i výhodného financování.
6: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
8: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
9: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
10: Myslím, že to bude za C. Gumák.
9: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Adite G, čili G jako guma.
11: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilu a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
12: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
13: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
14: Obědovka Rádia Čas.
13: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
14: Když posloucháš, máš vyhráno.
13: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

0: Jaké jídlo se vám vybaví, když se řekne dětství? Takže Facebook, WhatsApp, Rádia Čas, tady je to stůl plný dobrot, takže pište od Aleše Škloubala, ať chutná i celé úterý s Rádiem Čas. A teď jdeme na zprávy s Martinem Fabíkem, bude 10.
1: Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na Rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta Rádia Čas.
2: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
3: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Vybrané asfaltové pásy Elastek a Glastek nyní za skvělou cenu a navíc v každé ucelené paletě jedna role zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro roli asfaltového pásu Elastek a Glastek zdarma. Více na Dek.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je BIK přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
8: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
9: Mojepneu.cz. A jedeš dál.
10: Překvapí zima tebe? Nebo překvapíš zimu ty? Přezuj včas v Kravařích a Opavě. Rezervace online. Mojepneu.cz.
11: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
12: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor v Havířově v ulici Jaselská. Srazila se tady dvě osobní auta. Nehoda je bez zranění. Opatrnost se vyplatí na Zlínsku v oblasti Slušovice v ulici Náměstí Svobody. Stala se tady nehoda cyklisty. A pozornost mějte na dálnici D2 v oblasti Brno-Venkov, poblíž Modřic. Nákladní auto se srazilo s osobním. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
12: Zdravím časáci, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas a vítá vás Martin Fabík. Letní čas v Česku zůstane i v dalších letech. Vláda schválila termíny střídání času až do roku 2031. Hodiny se tak budou i nadále na jaře posouvat o hodinu dopředu a na podzim zase vracet zpět. Nejbližší změna nás čeká v říjnu, kdy bude noc o hodinu delší.
1: Morava aktuálně.
12: Moravskoslezský kraj i letos vzdá hold zdravotním sestrám za jejich profesionalitu, nasazení i lidský přístup. Více nám sdělila zastupující mluvčí Miroslava Chleboňová.
13: Moravskoslezská sestra dlouhodobě připomíná práci lidí, bez níž by se kvalitní zdravotní péče neobejde. Zdravotní sestry jsou pacientům na blízku ve chvíli, kdy potřebují nejen odbornou pomoc, ale často také podporu, trpělivost a obyčejný lidský kontakt. Právě jejich každodenní práci chce anketa představit veřejnosti a poděkovat za ní. Oceněné sestry budou nově představovány a oceňovány v rámci jednotlivých zdravotnických zařízení.
12: O přízeň veřejnosti se letos uchází celkem 27 sester. Hlasování potrvá až do 20. září. Svůj hlas můžete dát na webu sestra.msk.cz. U Olomouce pokračuje výstavba nového koupaliště. Práce na areálu se teď posunuly k betonování velkého plaveckého bazénu. Stavbu během léta zpomalila tropická vedra, kvůli kterým nebylo možné v některých pracích pokračovat. Návštěvníkům nabídne velký bazén, vodní atrakce i moderní zázemí pro letní odpočinek a sport. Na novém areálu za zhruba 100 milionů korun se podílejí 3 obce.
1: Rádio Čas, sport.
12: A hokejová Maxaliga pokračuje zítra dalšími zápasy. AZ Havířov doma v Gas Control aréně přivítá Kolín. Utkání začíná o 17:30 večer a ve stejný čas nastoupí Dukla Jihlava proti Frýdku Místku. Hrát se bude v Horácké aréně.

0: stupni. Na horách naměříme kolem 23 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádio Čas. Další za hodinu.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Erling Haaland, ostříhané vlasy a dostal se až na Rádio Čas s tím, že se ostříhal.
3: Neřeší se občas tahat? Jenom jeho vlasy.
2: Jo, až tak. Mm-hmm. A já se pořád dívám jenom nahoru.
3: Ty jsi tak zlata.
2: Ty jsi skončila u Romana Šebrleho, to je doby nic.
3: Už je můj. Ne, tak život je dál. Život je dál.
2: Zlátí jsme mezi 6 a 9 každé ráno. Rádio.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Ne, nadarmo se říká, že vůně může vyvolat vzpomínky na hezké chvíle a o tom dneska debatujeme. Vůně toho nej, jídla z dětství. Takže vzpomínejte s námi tady s Rádiem Čas, Facebook, WhatsApp. Jo, napište. Tady jsou všechny ty koláče, řízky, krupice, járvy, svíčkovi a tak dále. Od Aleše Šklubala, ať nám to společně chutná a teď jdu do hudební kuchyně Rádia Čas. Ano, tady se vaří hity, které milujete.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Dneska se vás ptáme, jaké jídlo se vám vybaví, když se řekne dětství, a já tady za sebe musím dát určitě krupici posypanou kakaem, nezamíchanou, takhle krásně od kraje se to bralo, jo, jo, už jsem dlouho neměl. No jo, takže co vy a dětství, to nejjídlo ze všech, už tady bloumám očima a Pája napsala, tak u mě to jsou mrkvové kynuté buchty a babička je po vytažení z trouby nahoře polila máslem. Mňám, úplně cítím tu chuť, zkoušeli to potom i tety, ale nebylo to ono, protože babička je pekla v kamne, kde se topilo dřevem a dnešní plyn a elektřina prostě nemá šanci. Tak to jsou vzpomínky, to chutě přecházejí. Já bych to viděl ještě na hlasovku, je s námi Eva, tak Evi, vy a vaše mňamky z dětství. Dobré dopoledne.
1: Ahojky, tak co mi připomene dětství, tak je taková ta melta a do toho se namáčel ten rohlík, anebo cokoliv, jakékoliv jídlo, kde se hodili třeba krutonky nebo tak a oni se tam tak rozbředli, tak úplně kláv. Takže jako cokoliv, co je namočené, nějaké pečivo, nebo to, nebo vločky, nebo tak, ne. Ahoj.
0: A vzpomínám, že děda si pochutnával na úplně té samé mňamce. Tak a co vy? Pište to nejjídlo, co se vám vybaví, když si vzpomenete na dětství, jo. Takže já k té krupici teď hranolkám, řízkům přidám také ty, které milujete. Hezké dopoledne tady z času. A za chvilečku připomenu ranní kvíz Víš, nevíš s Lenkou, Ráďou a dneska také Martinem. Jen na to si počkejte, jdeme na muziku.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Chcete vědět něco o svém zdraví, užít si s dětmi show Karol a Kvído nebo koncert skupiny Legendy se vrací? Nemocnice Karviná Ráj vás zve na Den zdraví, který se uskuteční v pátek 11. září od 15 hodin v areálu Lodiček v Karvinském parku Boženy Němcové. Těšíme se na vás. Moravskoslezská nemocnice Karviná Ráj.
6: Zveme vás do Ostravy Poruby na akci Zažít Porubu jinak. V sobotu 12. září od 13 hodin bude na louce u Francouzské ulice připravená skvělá zábava pro celou rodinu. Soutěž ve vaření guláše, bohatý program, spousta aktivit pro děti i letní kino. Více na poruba.ostrava.cz.
7: Svatováclavský hudební festival opět hostí britský vokální fenomén Wash 8. V ostravském evangelickém kostele rozezní ve čtvrtek 17. září program Give Me Your Stars. Nabídne i VIP kategorii zaručující nejlepší vstupenky a příjemné večerní setkání s umělci. Více na www.shf.cz.
8: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
9: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Když už se dneska na Rádiu Čas bavíme o jídlech, které nám symbolizují dětství, tak já nezapomenu ani na zmrzlinu. Jej. To byla mňamka. A stále je, takže za chviličku si dáme alespoň ušima tu nejdražší na světě. Teď ale zpátky do našeho dobrého rána s Lenkou Radimem a dneska i Marťou. Jo, a na vás nezapomenu, takže zkuste s naší ranní partou. Víš, nevíš.
1: Dobré ráno, Moravo. Víš, nevíš.
2: Připomeňme si taky slavný šachový duel v roce 1997, kdy se Garry Kasparov postavil počítači. Jak se jmenoval počítač, který tehdy známého šachistu porazil?
3: Blue něco. Mi vybavila parta, kterou jsme hrávali, Deep Blue Something, ale blue, když máš nápovědy a mi to cvakne, nebo ty tam, ne.
2: To je zbytečné, protože to Deep Blue.
3: Jo,
2: no.
3: Great.
2: V roce 1922, v tento den, to byste ano. měli vědět, byl založen fotbalový klub FC Baník Ostrava. Jak se původně jmenoval?
3: Máš?
2: Já jsem myslel, že to budete vědět.
3: Ještě jednou řekni, že děláš? takové otázky.
4: Podívej se na tyhle
3: místnosti, jakoby. Jako, urážíš mě?
2: Ne. Když mi dáš vteřinu, tak to vymyslím.
3: Ne, počkej, já mám pocit, no, pocit, že tam bylo Ostrava, ne, přímo, nebo Kahan Ostrava, něco takového, nebo...
2: SK Zábřeh Ostrava, FC Zábřeh Ostrava, nebo FC Porubská Ostrava, anebo SK Slezská Ostrava.
4: Že podle mě Ačko.
3: A podle mě Cčko.
2: Je to Cčko. Zprava. V roce 1972 měla premiéru pohádka Dívka na koštěti. A když právě Saxána potřebuje zvětšit lexikon kouzel, použije slovo velorex. Co ale tohle slovo vlastně označuje?
3: Ne, to autíčko, není to náhodou to autíčko, které používal pan Abraham v Vrchní prchni?
2: Je to tak.
3: Hadraplán nějaký, jo?
2: Hadraplán.
3: Mimochodem, pamatuješ si, jak na začátku vstupu říkala, že to máme extrémně jednoduché?
4: Já si pamatuju.
3: Já jsem opocený až za ušima teda.
4: Já jsem úplně mokrý až...
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
5: Dnes se můžeme těšit na prostředí.

0: V neděli jsem měl zmrzku a byl to sorbet, byl to banán a jahoda, fantastické propojení chutě. Nikdy v životě jsem banán a jahodu, tedy dohromady, tuhle tu chutě neměl. Doporučuju, fantastická. Víte co, pojďme teď ochutnat i tu nejdražší zmrzku na světě. Ona je jedna japonská značka luxusní zmrzliny, si vysloužila zápis do Guinnessovky a její mražená pochoutka, vyrobena z bílých lanýžů, vyjde v přepočtu na 140 tisíc korun. Základem zmrzliny je smetana, dva druhy síra, vaječný žloutek, pórek, troška bílých lanýžů, plátek jedlého zlata a pozor, ke každé porci navíc dostanete i ručně zdobenou lžíci, vyráběnou řemeslníky podle dávných postupů japonských mistrů. My se dneska bavíme o těch nejjídlech z dětství a tady ta zmrzka určitě patřila. Tenkrát u mě teda přes vanilkovou nejel vlak a za pár kaček, že jo? No, tak Facebook, WhatsApp, už nás je na zmrzku, dneska zajdete, dneska venku je parádně, bude kolem 26 stupňů, tak dobrou chuť. Jinak vaše nejjídlo z dětství napište Facebook, WhatsApp, Rádia Čas. Já to opět vidím na muziku a z Rádia Čas hity, které milujete.
1: Takovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas. A na místě si zapněte online.

0: ceny.
1: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
0: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
2: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: Rádio Čas. Rádio Čas.
1: Dobrý den, milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým dnešním hostem je Honza Šádek, kreslíř, který to s pastelkami opravdu umí.
2: Když si uvědomím, kde jsem vlastně byl a že jsem doopravdy byl ten bezdomovec, který jako bral ten heroin a byl na tom jako fakt špatně v tom životě a nebylo to dobrý. A kdyby mi někdo jako pak řekl, že...
1: Budeš ho píkat gusty s prezidentem?
2: No, a že bude vědět, kdo jsem, a když jako někdo řekne Honza Šádek, tak mu řekne, jo, to je ten člověk, co kreslí těma pastelkama, tak to je jako skvělý, takže já jsem za to strašně jako vděčnej, no.
3: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas je s vámi, no letí to, koukám na hodiny, bude tady 11. hodina, takže i po 11. hodině probereme společně naše téma a to jsou mňamky z dětství. Takže už teď se můžete zapojit na Facebooku a WhatsAppu Rádia Čas. Jinak mám tady pro vás další nejnovější zprávy, také mrkneme samozřejmě na dopravu, kde se aktuálně zdržíte a to všechno s Martinem Fabíkem. Bude 11, jsme Rádio Čas, hrajeme hity, které milujete, zůstaňte s námi.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším, Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A excelent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: A raz, dva, tři, 4,21.
5: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
6: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí balení 100 metrů měděného kabelu CIKIE 3x1,5 za skvělých 1840 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
7: Čekání je u konce. Primark nyní dorazil do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusunovém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.
8: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor na Brněnsku v oblasti Brno-Bosonohy. Nákladní auto se střetlo s osobním. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému a opatrnost se vyplatí i v oblasti Brno-Starý Lískovec. V ulici Jihlavská osobní auto narazilo do semaforu. Hrozí omezení provozu. My vám přejeme šťastnou cestu.
9: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
8: Zdravím časáci, jsou tady opět aktuální zprávy na rádiu Čas a vítá vás Martin Fabík. Autoservisům v Česku chybí odborníci na elektromobily. Školy totiž zatím nedokážou připravit tolik absolventů, kolik jich firmy potřebují. Servisy proto už během studia spolupracují se školami a studentům nabízejí praxi. Po škole jim pak často nabízejí i pracovní místo.
9: Morava aktuálně.
8: Ostravská zoologická zahrada má nový pavilon pro obojživelníky. Hned u vstupu návštěvníky upoutá výrazná žlutočerná budova, která svým vzhledem připomíná mloka. Domov v ní postupně najde zhruba 40 druhů žab, čolků a mloků. Nový prostor nabídne lepší podmínky pro jejich chov a zároveň návštěvníkům přiblíží život těchto ohrožených živočichů. Přerov chystá bezpečnější a modernější křižovatku. Rekonstrukce světelného řízení čeká ulici Kojetínskou a Husovou.

0: se?
1: Nová křižovatka bude vybavena modernými LED návěstidly a videodetektory, umožní efektivnější řízení dopravy. Přechody pro chodce získají akustickou signalizaci pro nevidomé, která bude aktivována bezdrátově pouze uživateli se speciálním zařízením. Chybět nebudou ani nová tlačítka pro chodce a cyklisty s kontaktní bezdotykovým ovládáním.
0: Pokud vše půjde podle plánu a podaří se schválit všechny potřebné kroky, mohla by rekonstrukce začít v polovině roku 2027.
2: Rádio Čas, sport.
0: A české basketbalistky se s mistrovstvím světa loučí porážkou. V posledním zápase nestačily na favorizované Američanky a prohrály 64-105. Na turnaji nezískali ani jedno

0: 30 stupni. Na horách naměříme kolem 23 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas. Další za hodinu.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Erling Haaland, ostříhané vlasy a dostal se až na Rádiu Čas s tím, že se ostříhal.
3: Neřeší se občas dát? Jenom jeho vlasy.
2: Jo, až tak. Mm-hmm. A já se pořád dívám jenom nahoru.
3: Ty jsi taková zlata.
2: Skončila u Romana Šebrleho, to je doby nic.
3: Už je můj. Ne, tak život je dál. Život je dál.
2: Zlátí jsme mezi 6 a 9 každé ráno.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
4: Někdy je to tak a nezmůžeš tím nic.

I po 11. z Rádia Čas platí hity, které milujete s vámi Aleš Škobál. No a za chviličku se přidá i Eva Rigler, vězte s rozumem. A dnes štítná žláza, taková malá, nenápadná šéfová na našem krku, která má obrovskou moc. No a pozvu také na kafe, tedy co jste možná o tomto životu tam budiči nevěděli. Tak ale teď zpátky hity, které milujete úplně všude kolem vás z Rádia Čas. Rádio Čas.

0: Právě teď přišel čas na dobrý pořad. Jeste s rozumem na rádiu Čas. Věděli jste, že?
1: Štítná žláza. Nepostradatelný orgán našeho těla. Podílí se na regulaci metabolismu, produkci důležitých hormonů a má přímý vliv na rychlost naší látkové výměny. V posledních letech ale stále narůstá množství lidí, kteří mají se štítnou žlázou problém. Nejčastěji se setkáváme se sníženou funkcí, která se projevuje přibíráním, únavou, úzkostí, poruchou spánku anebo špatnou termoregulací těla. Můžeme svou štítnou žlázu ovlivnit třeba jídlem a svým životním stylem? Tak přesně na to jsme se ptali endokrinoložky Jany Černé.
2: Tak štítná žláza vlastně je orgán, v kterém se tvoří hormony, které potřebujeme vlastně každodenně pro správné fungování organismu. A pokud štítná žláza nefunguje správně, tak samozřejmě to poznáme dříve nebo později. A pro správnou funkci štítné žlázy je důležitý dostatek jodu, aby správně se hormony tvořily, protože to jsou stavební materiály pro syntézu těch hormonů. Takže je třeba užívat nebo jíst dostatečné množství ryb, mořských plodů a tady těch výrobku, protože pokud nemáme, tak prostě ten stavební materiál chybí a máme pak nedostatek vlastně hormonů, které prostě to tělo chybí.
1: Takže důležité je zaměřit se na jod v našem jídelníčku. A ten se nachází už ve zmiňovaných rybách. Losos, makrela, sardinky, treska, tuňák. To jsou všechno významné zdroje tohoto minerálu. Taky jod najdeme v mléčných výrobcích, anebo taky třeba v mořských řasách, které teda zatím nejsou úplně běžnou součástí českého jídelníčku. Nicméně, pokud se je rozhodnete do svého stravování zařadit, a to nejenom v podobě občasného suši, tak se můžete těšit na celou škálu benefitů. Od minerálů, vitamínů, antioxidantů až po tu úžasnou specifickou chuť, která zpestří každé jídlo a dodá do našeho těla jod.
0: Tak teď už to víte.

0: ty musíš odpovídat rychle. V časovaných hodinách máš jen 5 úderů věžních hodin na každou odpověď. Zvládneš to? Nebo ti čas uteče mezi prsty? Zavolej do studia, poraz čas a získej skvělou výhru. Každé ráno v našem vysílání. Časované hodiny. Tady se nečeká, tady se hraje. Jedině na Rádiu Čas. Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
4: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
5: Domov Slunečnice Ostrava hledá do svého týmu všeobecné sestry.
6: Nabízíme smysluplnou práci za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
7: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.
8: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemi. Jedině na Rádiu Čas.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Pojďte se bavit.
1: Tady to bude chutnat. Rád pozvu na Chutě kraje Přerov. Platí tato neděle Park Michalov od 10. do 18. hodiny a více k programu na chutekraje.cz. Během tohoto víkendu projede Moravskoslezským a Olomouckým a také Zlínským krajem kolona více než 30 historických vozů. Více k akci pořadatelka Marcela Rotar.
2: Srdečně zdravím posluchače Rádia Čas a dovolím si malou pozvánkovou paralelu. Právě společně strávený čas je tím nejcennějším klenotem. A proto vám 26. ročník podhorské jízdy veteránů nabízí nevšední přehlídku kumštu našich předků v atmosféře módy první republiky či císařského Pietermayeru. K vidění budou kromě legendární závodní Tatry Karla Lopraise stroje s datem výroby od roku 1917 jako Maxwell, Rolls-Royce, Lincoln, BMW, Bentley, Aero či Tatra. To vše doplněno pozdravem armádní letky stíhaček Gripen, královskou jízdou Ecce Homo Historic či svátečním koncertem. Atmosféra je skutečně nepřenositelná. Přijďte, bude to báječně strávený čas.
1: A bavit vás to bude i v ostravském klubu Bum Bum Comedy 14. září od 19. hodin Jána Bráchu, táta na mě s Jiřím Sedláčkem a Michalem Sedláčkem. A ještě pozvu na největší módní událost roku, která se vrací do Ostravy a Rádio Čas u toho bude s vámi. Více za organizátory Luděk Šmehlík.
3: Mé jméno je Luděk Šmehlík a rád bych vás pozval na největší módní událost v Moravskoslezském kraji. Značka Sako Studio v pátek 11. 9. v Trojhalí odhalí celkem 3 nové kolekce, které představí nejkrásnější tváře českého modelingu v čele s Anetou Wignerovou a vítězkami Miss Czech Republic. Těšit se můžete také na navazující afterparty s doprovodným programem, kde zahraje známá DJka Luka.
1: Skvělé zážitky, užívejte, bavte se a já teď z Rádia Čas posílám hity, které milujete.
0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
4: Dnes se můžeme těšit na prosluněnou oblohu a provázet nás budou i tropy. Většinou čekáme jasno až skoro jasno s teplotami od 27 do 31 stupňů. Na horách pak naměříme kolem 23 stupňů Celsia.
5: Rádio Čas. Hity.

0: Káva, no nevím jak vy, ale já bych mohl mít každé ráno Mezinárodní den kafe a tak tohle jste věděli. V Evropě má každý národ na kafe tak trošku svůj vlastní názor. Tak třeba Švédové mají fiku, kávovou pauzu, při které se nejen pije káva, ale hlavně se povídá, odpočívá a něco dobrého se přitom zakousne. Finové mají zase kahvitauko. Je to pravidelná taková kávová přestávka a není divu, protože Finové patří mezi největší milovníky kávy na světě a ručně tady je na hlavu 12 kilo kafe. To už je hodně. Italové to mají podstatně rychlejší, jak jsem se dočetl. Preso tady často kopnou ve stoje u baru, ale potom je tady Řecko. Tady se na kávičku nespěchá vůbec. Jeden čálek může být začátkem několika hodinového posezení. Ale jedno je tady společné, jestli jste se všimli. Káva není jen o kofeinu, je to hlavně o tom na chviličku se zastavit. Takže pokud máte chvilku, já přeju dobrou chuť, ať chutnají i hity, které hrajeme. Hity, které milujete z rádia Čas a nejen ke kávičce, ať jsou všude kolem vás, tak posílám všude, kde nás právě teď, tedy rádio Čas, ladíte.
1: Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s rádiem Čas. Více na webu rádia Čas a na natodays.cz.
2: Skvělý zážitek z dnů na to vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k

0: Že po porodu se někdy bojíte i naplno zasmát nebo zakašlat. S vložkami Molicare máte o starost méně a svou jistotu zpět. Vzorky zdarma na molicare.cz. Molicare jsou zdravotnické prostředky při úniku moči.
1: O životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na Rádiu Čas.
2: Rádiu Čas.

0: S polednem dobrou chuť ke všemu, co si dáte k obědu. Další škola byla pohodové úterý. S rádem čas. No, za chviličku se opět zastavím o našeho téma, naše nejídlo z dětství. Jinak platí Facebook, WhatsApp, pište a klidně i hlasovka 77 6612 800. No a teď ty nejnovější zprávy a aktuálně cesty Moravy a Slezska s Honzou Gavlčíkem. A bude poledne, tedy 12 hodin.
1: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším, Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vylaďte si domácnost malými šikovnými pomocníky ETA a využijte jedinečnou slevu až 30%.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
8: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí balení 100 metrů měděného kabelu CIKIE 3x1,5 za skvělých 1840 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
9: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.

0: Se zdržením teď musíme počítat ve Frenštátě pod Radhoštěm. V Dolní ulici se stala vážná nehoda, osobní auto srazilo motorkáře, na místě jsou záchranáři. Vážná nehoda se stala taky v Brně v ulici Stará dálnice. Tady osobní auto bouralo s nákladňákem, i tady zasahuje záchranka. A problémy jsou i na Břeclavsku na trase Brumovice-Morkůvky, tady bouralo nákladní auto.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Dobré úterní poledne, posloucháte Rádio Čas, tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Počasí v Česku opět trhá rekordy. Dneska odpoledne můžeme naměřit až 32 stupňů. Podle televize LTV Plus nás čekají dva nejteplejší dny týdne. Už zítra k večeru se ale prudce ochladí a přijde studená fronta, doprovodí přeháníky.
1: Morava aktuálně.
0: Ostrava má nový web o parkování ve městě. Řidiči na něm najdou informace o cenách i možnostech stání na městských parkovištích krajské metropole. Web je navržený taky pro pohodlné používání v mobilních telefonech. Přerov chystá velkou proměnu sídliště ve Dvořákově ulici. Přibydou nová parkovací místa, chodníky i více zeleně, takže okolí bude nejenom praktičtější, ale taky příjemnější pro obyvatele. Pokračuje mluvčí města Lenka Chalupová.
2: Dojde k rekonstrukci stávající komunikace vedoucí podél garáži a k vybudování nové propojovací komunikace směrem k ulici u Bečvy. Součástí projektu bude také úprava vjezdu ke garážím a vznik 58 nových volných parkovacích stání. Proměnou projdou rovněž pěší trasy, stávající chodníky budou odstraněny a nahrazeny novými se zámkovou dlažbou.
0: V lokalitě bude i nové osvětlení a lepší řešení pro odvod dešťové vody.
1: Rádio Čas, sport.
0: Fotbalisty Prostějova čeká pohárové derby. V rámci MOL Cupu se už zítra utkají s hosty z Olomouce. Zítřejší zápas má na stadionu za místním nádražím výkop v 18 hodin. A taky zítřek bude pořádně tropický, obloha u nás na Moravě a ve Slezsku má být ve středu jasná až skoro jasná a naměříme 27 až 31 stupňů Celsia. K večeru už ale přijdou přeháňky a v noci má pršet. Tolik aktuální zprávy, po 12. hodině pokračuje úterní, teď už odpoledne na Rádiu Čas s Alešem Šklubalem.
1: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
3: Erling Haaland, ostříhané vlasy a dostal se až na Rádio Čas s tím, že se ostříhal.
4: Neřeší se občas dělat? Jenom jeho vlasy.
3: Jo, až tak. Mm-hmm. A já se pořád dívám jenom nahoru.
4: Ty jsi tak zlatá.
3: Jsi... Skončila u Romana Šebrleho, to je doby nic.
4: Bože můj. Ne, tak život je dál. Život je dál.
3: Zlátí jsme mezi 6. a 9. každé ráno.
1: Rádio.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.
1: Žiju příběh z Lepurela, skládám stránku ke stránce.

12. hodina voní obědem, takže hotel Šeškovala dobrou chuť a šmakuje i naše téma, a to jsou tanej dětská jídla, na které rádi vzpomínáme. Skválně jsem si vygooglil, že bříček těch nej současných jídel, současných dětí, jestli jsme to měli my úplně stejně, anebo jestli se to trošku mění, tak je na to si počkejte. No a k tomu všemu voňavé příběhy z dětství od vás. Taká hity, které milujete, třeba k tomu úternímu obědu. Muzika podporuje trápení. Trávení, to jsem tomu dal. No, jsme Rádio Čas.

0: Dneska se i já ptám, se rád je čas na dětská jídla, která jsme měli prostě nejraději, a jaká je současnost, co mají děti nejraději teď, jak se to tedy změnilo, jestli to je trošku jiné. Tak tady je ta topka dětských jídel. Jednička, sválně si zkuste tipnout, no. Ani nemusíte, že? Krupicová kaše, máslo, kakao, cukor, vždyť to známe. Také dvojka, špagety s kečupem a sýrem, no, italská kuchyně po česku, bych řekl, Itálie možná by protestovala, děti milují. Mám tady trojku, chleba s máslem, obyčejný cukr na to, levné, jednoduché, návykové. Čtyřka, palačinky s marmeládou, kakaem, tvarohem. Pamatujete takovou tu první palačinku, která se, jak se říká, nepovedla, jo, a taky záhadně zmizela. A pětka je tady řízek s bramborovou kaší, klasika, ano, dětská jistota, která přežívá generace. Tak a teď vy, třeba Karel píše, top jídlo z dětství, vidíte to, rozhodně krupicová kaše, zásadně nemíchat. Top na tom bylo, že kdysi se v cukru nepoužívaly chemikálie, tedy úpravy. Takže tam byly hroutky cukru nasáklé máslem, které když člověk dal do pusy, tak to v puse bylo nebe. Jo, vzpomínám. Dětská jídla, která jste milovali. Facebook, WhatsApp, napište, přidejte hlasovku 776 12 800. Mlsejte s námi, vzpomínejte. Já zahraju, z rádia často jsou hity, které milujete.
1: Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta Rádia Čas.
2: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
3: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava, českého specialisty na Subaru. Subaru.opava.cz.
4: Hity, které milujete.
5: Čas. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová sherry rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: Zveme vás do Ostravy Poruby na akci Zažít Porubu jinak. V sobotu 12. září od 13 hodin bude na louce u Francouzské ulice připravená skvělá zábava pro celou rodinu. Soutěž ve vaření guláše, bohatý program, spousta aktivit pro děti i letní kino. Více na poruba.ostrava.cz.
8: Svatováclavský hudební festival letos navštíví Wash's Eight, Ibai Chen, Kolegium 1704, ukrajinský oktet Orfeus, Kata a sbor Permoník nebo Amandin Bejer. Objevte skvělé koncerty v Moravskoslezském kraji od 2. do 28. září. Více na www.shf.cz.
9: Domov Slunečnice Ostrava hledá do svého týmu všeobecné sestry.
10: Nabízíme smysluplnou práci za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
11: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.
12: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
4: Hity,

0: Rádio Čas a hity, které milujete, ale také zajímavé pořady, a to třeba dneska po 18. hodině podcast Energiemi. No a v něm odpovědi na otázky, proč nám komfort a pohodlný život tak moc škodí, nebo jak konečně udělat změnu ve svém životě, po které také dlouho toužíme a stále nic. No a také z jakého důvodu bychom v sobě neměli kultivovat nic a nikoho. Takže nejen o tom si Eva a Martin Rikler budou dneska povídat s Rostislavem Václavkem. Za chviličku ode mě o dalším ňamce, kterou jsme jako děti milovali a přežívá generace, tak si zkuste tipnout, o co jde. A výborně nám to bude hrát. Já dál posílám z Rádia Čas hity, které milujete.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnes se můžeme těšit na prosluněnou oblohu a provázet nás budou i tropy. Většinou čekáme jasno až skoro jasno s teplotami od 27 do 31 stupňů. Na horách pak naměříme kolem 23 stupňů Celsia.
3: Radio Čas.

0: Když už dneska spolu vzpomínáme na dětství a mňamky, které jsme milovali, tak za mě přidám i smažák. Co si dáš, když jsme přišli do hospody? Mami, já chci smažák. Smažák, ano, hvězda sýru. Jde o vůbec nejoblíbenější sýrovou pochoutku. No a co si budeme, je králem hospod, že jo? Když zavoní smažák, tak máme jasno, nemusíme mít na stole ani nějaké menu, že jo? Tak je to jasné. Vždycky, alespoň já, tedy hranolky, smažák to jistí, i když asi to je to nejšpatnější jídlo, které bychom si mohli dát. Ale věděli jste, že Slováci, Španělé i Italové jej považují za národní poklad zrovna tak jako my. No a Řekové jsou potom celosvětově, a to jsem nevěděl, největšími syrovými jedlíky. Každý Řek ročně skonzumuje přes 27 kilo sýra. Tak a vaše nejdětské jídlo, Facebook, WhatsApp, napište i hlasovka. I hlasovka se hodí 77 66 12 800, teda přehraju. Teď ale se dáme hity, které milujete z času.
1: Takovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
2: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Tondach Contiton ve vybraných povrchových úpravách za super cenu a navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro střešní tašky Tondach zdarma. Více na dek.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. Právě dnes o dva z nich hrajeme. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
8: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
9: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.

0: Pohodové úterý od Aleše Šklobala, i já se dneska ptám na vaše nejjídla z dětství. A tak i čokoláda tady určitě má své místo. A pozor, věci už přišly na to, proč je návyková. Podrobnosti ode mě za chvilku, teď ale z rádia Časty nejnovější zprávy a Honza Gabelčík a bude 13.
1: Usnula?
2: Asi jo.
1: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
2: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
1: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
3: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
6: Majerpreu.cz. A jedeš dál.
7: Za dobrýma gumama se vyplatí popojet. Z Ostravy do Kravař jen 15 minut. Objednej online. Přezuj bez čekání. Majerpreu.cz.
8: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
9: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
8: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
10: Vstupenky na dětiraje.cz.
9: Bude vejdán.

0: Nehoda nás teď zdrží ve Frýdku Místku v ulici Revoluční. Bouralo tady osobní auto. Nehoda je bohužel se zraněním. Zachranáři zasahují taky ve Frenštátě pod Radhoštěm v ulici Dolní. Tady osobní auto srazilo motorkáře. A vážná nehoda se řeší taky v Ostrožské Nové Vsi na Uhersko-Hradišťsku v ulici Dědina, kde bourala dvě osobní auta. Dále se zdržíme taky v Brně na ulici Stará dálnice. Tady se srazilo nákladní auto s osobním.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Dobré úterní odpoledne, posloucháte Rádio Čas, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Školáci v Česku si pohoršili v matematice a češtině. Vyplývá to z celosvětového srovnání. Dařilo se hlavně asijským zemím. Čeští 15-letí se nejvíc zhoršili hlavně ve čtenářských dovednostech. Menší pokles znalostí vykázali i u přírodovědy.
1: Morava aktuálně.
0: Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji vzrostla na 7,1%. Zaměstnavatelé nabízeli bezmála 7 000 míst. O jaké profese byl největší zájem, nám prozradil ředitel pobočky úřadu práce v Ostravě Petr Prokop.
2: V srpnu hledali zaměstnavatelé v kraji nejčastěji pracovníky na pozice montážní dělníky, uklízeče, seřizovače, kuchaře, svářeče, pomocné pracovníky ve výrobě, nástrojáře, obsluha zařízení na zpracování kovu, skladníci, řidiči nákladních automobilů.
0: Nezaměstnanost v Česku zůstala na červencové hodnotě 5%. Na jižní Moravě by se mohlo víc stavět. Bytovou výstavbu ve městech a obcích ale brzdí nedostatek vhodných pozemků nebo budov. Stavbu obecního dostupného bydlení pak nedostatek financí. Vyplývá to z průzkumu.
1: Rádio Čas, sport.
0: Hokejisty Havířova čeká po přípravě první ligový zápas této sezóny. V rámci Maxa ligy budou už zítra hrát v Kolíně. Utkání se hraje od 18 hodin. Taky zítra se můžeme těšit na sluníčko, obloha u nás na Moravě a ve Slezsku bude jasná až skoro jasná. Namíříme 27 až 31 stupňů, k večeru už nás čekají přehánky a později taky vytrvalejší déšť. Tolik zprávy, po 13. hodině pokračuje úterní odpoledne na Rádio Čas s Alešem Šklubalem.
1: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
3: Erling Haaland, ostříhané vlasy a dostal se až na Rádio Čas s tím, že se ostříhal.
4: Neřeší se občas dát jenom jeho vlasy.
3: Jo, až tak. Mm-hmm. A já se pořád dívám jenom nahoru.
4: To jsi tak zlata.
3: Jsi skončila u Romana Šebrleho, to je doby nic.
4: Už je můj. Ne, tak život jde dál. Život jde dál.
3: Zlátí jsme mezi 6. a 9. každé ráno.
1: Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: jen praletí. Vzpomínky jsou vždycky krásné, navíc jde-li o jídlo, které jsme milovali jako děti. A tak pojďte s námi do dětství, zazpomínejte na vaše nejjídlo. Já k tomu přidám i návod na to, jak odbourat kalorie, kdybyste si třeba dneska tu krupici dali, jo? A vědci přišli na to, proč máme závislost na čokoládě. Ostatně já to znám od svého syna, když byl ještě takový capart, když vždycky říkal, mami, já mám hlad, a ona na to dobře, já ti dám, nebo udělám chleba se sýrem, a on na to, ale mami, já mám hlad na čokoládu. Znáte to? Tak teď hejte, které milujete, se rád je čas a od Aleše Šklubala. Hezké odpoledne, zůstaňte s námi.
1: Hity, které milujete.

0: Rádio Čas, kam za sportem.
1: Hangar Ostrava zve malé i velké do největšího lezeckého centra v Moravskoslezském kraji. Tady si užijete moderní lezecké stěny, děti se zabaví v pohybovém parku. No a platí, ať už jste zkušení lezci, anebo si chcete jen lezení vyzkoušet poprvé, tak Hangar Ostrava je místem, kde si to užijete s celou rodinou. Takže schutí do toho skvělé zážitky a z Rádia Čas hity, které milujete.
2: Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s Rádiem Čas. Více na webu Rádia Čas a na natodays.cz.
3: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
4: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
5: Hity, které milujete. Radio
6: Čas. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A excelent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
9: Chcete vědět něco o svém zdraví, užít si s dětmi show Karol a Kvído nebo koncert skupiny Legendy se vrací? Nemocnice Karviná Ráj vás zve na Den zdraví, který se uskuteční v pátek 11. září od 15 hodin v areálu Lodiček v Karvinském parku Boženy Němcové. Těšíme se na vás. Moravskoslezská nemocnice Karviná Ráj.
10: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
9: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Ovocné syrupy Yupi bohaté na vitamíny C, různé druhy žádná celá 7 litru, již za 44,90. Excelentní sport šunku nejvyšší jakosti Váhala 92% masa 100 gramů za 21,90. A navíc tady máme skvělou soutěž. Kupte aspoň dva kusy Pepsi Coli či Mirindy půl litru nebo žádná celá 33 litru a soutěžte o 3x báječný iPhone 17 nebo 20x originální Pepsi ponožky. Více na moje hruska.cz.
11: Každé úterý ráno po 8 hodině to chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas všude s vámi, za chviličku povím, proč má čokoláda pro nás neodolatelnou chuť, takzvanou návykovku. No a návyková je i víš, nevíš Rádio Čas, takže Lenka, Radim, Martin a skválně zkuste, kdo by věděl více, vy nebo naše ranní parta.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Dobré ráno, Moravo.
1: Víš, nevíš.
3: Připomeňme si taky slavný šachový duel v roce 1997, kdy se Garry Kasparov postavil počítači. Jak se jmenoval počítač, který tehdy známého šachistu porazil?
4: Blue něco. Mi vybavila parta, kterou jsme hrávali, Deep Blue Something, ale blue, když máš nápovědy a mi to cvakne, nebo ty tam... Ne.
3: To je zbytečné, protože to Deep Blue.
4: Jo,
3: no.
4: Right.
3: Ano. V roce 1922, v tento den, to byste měli vědět, byl založen fotbalový klub FC Baník Ostrava. Jak se původně jmenoval?
4: Máš?
3: Já jsem myslel, že to budete vědět.
4: Ještě jednou řekneš něco takového, takové otázky, a normálně odejdu z místnosti, jakoby. Jako, urážíš mě.
3: Když mi dáš vteřinu, tak to vymyslím.
4: Ne, počkej, já mám pocit, no, vůz tam nebylo Baník. Já mám pocit,
5: původ,
4: že tam bylo Ostrava, ne, přímo, nebo Kahan Ostrava, něco takového, nebo...
3: Za to... A, SK Zábřeh Ostrava, teda FC. FC Zábřeh Ostrava, nebo FC Porubská Ostrava, anebo SK Slezská Ostrava.
5: Že podle mě Ačko.
4: A podle mě Cčko.
3: Je to Cčko. Slezská Ostrava. V roce 1972 měla premiéru pohádka Dívka na koštěti. A když právě Saxána potřebuje zvětšit lexikon kouzel, použije slovo velorex. Co ale tohle slovo vlastně označuje?
4: Ne, to autíčko, pravdě. Není to náhodou to autíčko, které používal pan Abraham v Vrchní prchni?
3: Je to tak.
4: Hadraplán nějaký, jo?
3: Hadraplán.
4: Mimochodem, pamatuješ si, jak na začátku vstupu říkal, že to máme extrémně jednoduché?
5: Já si to pamatuju.
4: Já jsem opocený až za ušima teda.
5: Já jsem úplně mokrý až...
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
6: Ve středu nás čeká poslední slunečný den v tomto týdnu s letními teplotami. Většinou bude jasno až skoro jasno s teplotami od 27 do 31 stupňů. Večer a v noci se pak přidá déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky. Na horách pak naměříme kolem 22 stupňů Celsia. Čas. Rádio Čas.

0: Když se už od rána na Rádiu Čas bavíme o nejídlech z dětství, tak za mě bych tam klidně přidal i čokoládu. A vědci už tuší, v čem je taková ta neodolatelná návykovka, tedy chutě čokolády. Takže studie zjistila, jak jsem se dočetl, že pochoutka tedy uvolňuje takový tukový film, který pokryje jazyk a vytváří takový ten hladký pocit v ústech. Jinak čokoláda se rozpouští a ten tuk umístěný hlouběji uvnitř čokolády hraje právě tu nejroli v tom příjemném pocitu, který čokoláda potom na jazyku vyvolá. A to krásné si potvora mozek pamatuje. A nemusí, a to dobře víme, nemusí jít zrovna o čokoládu. Teď tady mám další mňamky, které jste jako děti milovali a píšete na Facebook a WhatsApp Rádia Čas. A Marta napsala, pozor, zdravím vás, z jeho můj syn jako dítě miloval chléb s máslem a hořticí. Nelenil zazvonit k sousedům, když měl hlad. Tak. Alšino, po 5 hodinách. Dobře. Tak pro mě srdcovka je krupicová kaše se skořicí a nemíchat. To ještě dodává Marta. Tak pro mě krupice taky, ano, srdcovka. A já mám takový pocit, že je to dnešní vítěz hit parády dětských jídel. Za chviličku se mnou bude ve studiu Kiki Střelcová, tak se i jí zeptám, jestli třeba tam ta krupice je, anebo naopak. Takže vaše nejjídlo z dětství stále platí Facebook, WhatsApp, Rádia Čas, napište. A já hraju hity, které máte rádi, které milujete z Rádia Čas.
1: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.
4: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
5: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
1: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
3: Hity, které milujete.

0: Se mnou ve studiu už Kiki Střelcová, ahoj.
1: Já tě zdravím, Alešku, ahoj,
0: se takhle
1: to je milé.
0: Ano,
1: ty jsem to chtěla říct, že je milé se takhle vidět, protože my pravidelně s Majkem, vy dva zase s Majkem, ale my dva skoro
0: nikdy.
1: Jo, tak
0: vy pravidelně s Majkem, jo?
1: No jo, no tak to víš, no, to je ten mediální dům.
0: Hele.
1: Ježišmarja.
0: To mi chybilo ten tvůj sník.
1: Ještě, že jsou s jeho milou na dovolené a neslyší to teď.
0: Hele, mě zajímá, jestli se řadíš dneska dětská jídla do toho týmu krupice anebo maso.
1: Spíš to maso.
0: Maso, jo. Já jsem
1: vždycky byla masová,
0: tebe,
1: jo. To je dědečková taková, výchova, člověče.
0: Vůbec taková nejím mňamka pro tebe?
1: Ještě jednou?
0: Taková ta nejím mňamka, jo, kdybys měla vybrat jedno jídlo.
1: Člověče, no já přemýšlím, jako jestli
0: kuřízek.
1: Jo, já jsem vždycky byla jako jedlík, naštěstí jsem nějak extra nikdy na to moc nevypadala, jo. Ale co jsem milovala, obyčejné jídlo, prostě špagety s kečupem, ježiš, pan Polorajn by nám dal, snad teď neposlouchá, a normálně s opečenou šunkou a sýrem. To doteď, když o tom mluvím, tak si vybavím tu chuť a tak mi to šmakovalo.
0: No. Takže mám úplně jasno, když krupice Kiki Střelcová, tak jenom ta, která projde prasátkem.
1: No ale jo. Tak ten tam občas, ale samozřejmě nesměla být zamíchaná. Muselo to být pěkně tak, jak se to tam nasypalo, to kakao.
0: Tak jdeme,
1: ale to prasátko,
0: ano, jasně,
1: samozřejmě
0: ano,
1: je
0: nemíchat, to je úplně jasné. Tak ale teď to rozmícháme, protože Kiki bude s vámi, takže já se loučím, já klidně zase tak jako včera řeknu, poslouchejte rádio, čas, já nevím, užívejte, smejte se, laďte se s námi,
1: bavte se,
0: ano, a teď úterý, pro vás, ano, je úterý, teď pro vás i informace, čerstvé informace a Honza Gabalčík, tady čerstvé zprávy, 3 minutky, no už jenom 2 a bude 14. hodina.
2: Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s Rádiem Čas. Více na webu Rádia Čas a na natodays.cz. Skvělý zážitek z Dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
6: Slyším Tatart nákupy?
5: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Dopřejte své kuchyni i koupelně prémiovou pračku, myčku nebo troubu AEG se slevou až 20%.
6: To je mazec.
5: Tatart, opravdový elektrospecialista.
7: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
8: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
9: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí balení 100 metrů měděného kabelu CIKIE 3x1,5 za skvělých 1840 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
10: Čekání je u konce. Primark nyní dorazil do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusunovém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.
11: Nehoda nás teď zdrží ve Frýdku Místku v ulici Revoluční, bouralo tady osobní auto, nehoda je bohužel se zraněním. Záchranáři zasahují taky ve Frenštátě pod Radhoštěm v ulici Dolní, tady osobní auto srazilo motorkáře a vážná nehoda se řeší taky v Ostrožské Nové Vsi na Uhersko-Hradišťsku v ulici Dědina, kde bourala 2 osobní auta. Dále se zdržíme taky v Brně na ulici Stará dálnice, tady se srazilo nákladní auto s osobním.
12: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
11: Dobré úterní odpoledne, posloucháte Rádio Čas, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gabalčík. Na hranice se Slovenskem se vrátí kontroly, naštěstí jenom na jeden den. Důvodem je 24-hodinové cvičení, které má prověřit operační plány policie, armády i celní správy. Začne zítra v 7 ráno a zapojí se do něho na 600 policistů.
13: Morava aktuál.
14: Oblíbený areál lodiček v Karviné čeká velká proměna. Rekonstrukce, jejíž součástí bude mimo jiné zastřešení areálu, začne v říjnu a potrvá do jara příštího roku. Pokračuje primátor města Jan Wolf.
15: Lodičky patří k místům, které mají svou jedinečnou atmosféru a nechceme tento charakter měnit. Naopak chceme areálu dát kvalitnější zázemí, vytvořit lepší podmínky pro kulturní, společenské i komunitní akce. 2 roky jsme tuto akci připravovali a jsem rád, že můžeme lidem představit konkrétní podobu toho, co tady vznikne.
14: Na Olomoucku řádí falešní prodejci briket a pelet, varují před nimi policisté. Během několika dnů na přelomu srpna a září zaznamenali už 6 případů okradených lidí. Ti reagovali na výhodnou nabídku na internetu, paliva se ale nedočkali.
13: Rádio Čas, sport.
14: Hokejisty Jihlavy čeká první domácí ligový zápas. V rámci Maxa ligy už zítra přivítají hosty z Frýdku Místku. Zítřejší utkání se bude hrát od 17.30 v Jihlavské horácké aréně. A taky zítra se můžeme těšit na sluníčko. Obloha u nás na Moravě a ve Slezsku bude po většinu dne jasná až skoro jasná a namíříme 27 až 31 stupňů Celsia. K večeru ale přijdou přehánky a v noci už pak může pršet trvaleji. Tolik zprávy, po 14. hodině pokračuje úterní odpoledne na Rádiu Čas. Teď už s Kiki Střelcovou.
13: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
16: Erling Haaland, ostříhané vlasy a dostal se až na Rádio Čas s tím, že se ostříhal.
0: Neřeší se občas tahat? Jenom jeho vlasy.
16: Jo, až tak. Mm-hmm. A já se pořád dívám jenom nahoru.
0: To jsi tak zlatá.
16: Skončila u Romana Šebrleho, to je doby nic.
0: Bože můj. Ne, tak život je dál.
16: Zlátí jsme mezi 6. a 9. každé ráno.

0: Dneska venku tak nádherně, tak doufám, že se máte stejně krásně jako já. Letní teploty, zvůní podzimu, za mě ideál, už to není jako takové to úmorné parné vedro, ale máme mezi příjemnými 28 až 30 stupni a k tomu nám pofukuje mírný vánek. Já věřím, že si to dnešní společné odpoledne naplno užijeme, ať už se budete nacházet kdekoliv. V práci, doma, za volantem nebo venku. No a čeká nás toho hodně, ale všechno vezmeme pěkně postupně. Teď už další hity, které milujete, těšit se můžete na Ozzyho Osborna, kapelu Lucy, anebo třeba teď taky Wem.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: úžasné pohodovce Ozzyho Osborna na vlnách Rádia Čas se teďka půjdeme pobavit.
1: Rádio Čas. Pojďte se bavit.
0: Jedna pozvánka konkrétně od paní starostky z Ostravy Poruby, Lucie Baránkové.
2: Chtěla bych vás pozvat do Poruby na akci Zažít Porubu jinak. V sobotu 12. září od 13. hodin bude na louce u Francouzské ulice připravený skvělý program pro celou rodinu. Čeká vás soutěž ve vaření guláše, spousta dobrého jídla, bohatý program, aktivity pro děti i letní kino. Přijďte si užít příjemné odpoledne, potkat se s sousedy a zažít Porubu zase trochu jinak. Těšíme se na vás.
0: Já přihodím, děkujeme paní starostce, a já přihodím ještě jednu pozvánku na sobotu, především pak pro ty, co máte doma menší děti. 12. září se na hradě Hukvaldy totiž vyrojí vyloženě pohádkový hrad. Od 9 hodin do 17 tam čekají na ty nejmenší pohádkové bytosti, veselé divadelko, zvířátka a spoustu soutěží a zábavných úkolů. No, takže to budou pohádkové Hukvaldy, potom další pozvánka na zítřek, tedy na středu 9. září, kdy od 19 hodin zve Friedland nad Ostravicí na komediální představení Velká zebra aneb Jakže se to jmenujete. No a potom ještě další pozvánka na sobotu opět a zase 12. Což tedy za 3 dny, vypukne pivní závod v Koutech nad Desnou, zvaný Beer Trekking, přátelé. A kdo jste se nestihli do závodu přihlásit a nyní vás to zaujalo, že by to mohlo být zajímavé, stále máte možnost se do Beer Trekkingu zapojit. Přihlásit se můžete ještě osobně v pátek a v sobotu těsně před startem. Musíte to ovšem mít do Koutů blízko. Tak tolik tedy k pozvánkám na nejbližší dny, a ať už si vyberete cokoliv, hlavně si to užijte a dobře se bavte.
1: Běží a ty musíš odpovídat rychle. V časovaných hodinách máš jen 5 úderů věžních hodin na každou odpověď. Zvládneš to? Nebo ti čas uteče mezi prsty? Zavolej do studia, poraz čas a získej skvělou výhru. Každé ráno v našem vysílání. Časované hodiny. Tady se nečeká, tady se hraje. Jedině na Rádiu Čas.
3: Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
6: Mateřství přináší spoustu radosti. Jenže po porodu se někdy bojíte i naplno zasmát nebo zakašlat. S vložkami Molicare máte o starost méně a svou jistotu zpět. Vzorky zdarma na molicare.cz. Molicare jsou zdravotnické prostředky při úniku moči.
7: A raz, dva, 4,21.
8: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
9: Chcete vědět něco o svém zdraví, užít si s dětmi show Karol a Kvído nebo koncert skupiny Legendy se vrací? Nemocnice Karviná Ráj vás zve na Den zdraví, který se uskuteční v pátek 11. září od 15 hodin v areálu Lodiček v Karvinském parku Boženy Němcové. Těšíme se na vás. Moravskoslezská nemocnice Karviná Ráj.
10: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru.
11: www.podpovrchem.com.
10: Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
4: I ty, které milujete. Čas. Radio Čas.

0: hity, které milujete. Rádio Čas.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám cvrčky,

0: Další z hitů, který milujeme snad úplně všichni. Adam Ďurica, přesně o 14:30 odpoledne na rádiu Čas. No a my se teďka podíváme na zítřejší počasí, protože dnešek je vyloženě takový ještě létem vonící, ale blíží se na nás studená fronta, která má přijít právě v průběhu tohoto týdne. Tak jestli dorazí už zítra, a nebo až další dny, tak to se právě dozvíme.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Ve středu nás čeká poslední slunečný den v tomto týdnu s letními teplotami. Většinou bude jasno až skoro jasno s teplotami od 27 do 31 stupňů. Večer a v noci se pak přidá déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky. Na horách pak naměříme kolem 22 stupňů Celsia.
3: Radio Čas. Hity.

Hity, které milujete.

0: Včera, dnes a zítra. Ale taky pozítří a popozítří. Ne, prosím vás, to není pokračování známé scénky s Ivou Janžurovou, ale fakt týkající se každodenní soutěže vždy od pondělí do pátku zvané Obědovka Rádia Čas. V té si opět i dneska hned několik z vás mohlo dopřát oběda na náš účet. No a na koho se nedostalo, tak neváhejte se zaregistrovat se svojí firmou na našich webových stránkách casradio.cz a pak už jenom stačí poslouchat a doufat, že právě vám se kolega Aleš Šklubal mezi 11. dopolední a pravým polednem ozve. No a pokud mu to zvednete a budete napřímu, tak i se svými kolegy se budete moci zajít na oběd úplně zadarmo dle vašich chutí a výběru. A to se vyplatí.
1: Obědovka Rádia Čas. Takovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO. Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci. Objednejte u nás minimálně 100 metrů čtverečních střešní krytiny a dopravu vám dáme zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do konce září. Doprava zdarma se vztahuje na ploché i šikmé střechy a platí pro nové i stávající zákazníky. Více na DEK.cz.
4: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
5: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
6: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.tour.cz.
1: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
2: Rádio Čas.

0: Za náma je, přátelé, první společná hodinka, za chvilku budou 15:00, no a v dalších minutách se podíváme do nákupních středisk, konkrétně jednoho, které se dnes otevřelo v Ostravě. Popřejeme taky dnešním oslavencům, budeme vzpomínat a bude toho mnohem víc. Tak zůstaňte s námi, pochopitelně chybět nebudou hity, které milujete, ať už z českých vod, luhů a hájů, ale taky ze zahraničí. Máte se na co těšit, je s váma Kiki Střelcová a já vám přeju pohodové úterní odpoledne.
1: Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta rádia Čas. Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším, Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
8: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
9: Čekání je u konce. Primark nyní dorazil do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusunovém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.
10: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí balení 100 metrů měděného kabelu CIKIE 3x1,5 za skvělých 1840 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
11: Nehoda nás právě teď potrápí v Příboře na hlavním tahu z Frenštátu na Ostravu. Na prvním kruháči před odbočkou na dálnici bouralo osobní auto. Nehoda je bohužel se zraněním. Záchranáři teď zasahují taky v Brně. Na ulici Stará dálnice tady nákladní auto bouralo s osobákem. A vážná nehoda se řeší taky u obce Brumovice na Břeclavsku. Na výjezdu na Morkůvky tady bouralo nákladní auto.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
11: Dobré úterní odpoledne, posloucháte Rádio Čas, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Počasí v Česku opět trhá rekordy. Dneska odpoledne můžeme naměřit až 32 stupňů. Podle televize LTV Plus nás čekají 2 nejteplejší dny týdne. Už zítra k večeru se ale prudce ochladí a přijde studená fronta. Doprovodí ji přeháníky.
1: Morava aktuálně.
11: Ostrava má nové vědecké centrum. Sloužit začalo v areálu Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Bude zázemím pro práci vědců z oblasti biomedicíny a přírodních věd. Vytvořit má podmínky pro rozvoj špičkového výzkumu i příliv odborníků. Olomoucký kraj dokončil proměnu rodinného domu v Bulharské ulici v Olomouci. Ten nově nabídne zázemí 6 dětem z dětského domova Šance Olomouc. Podrobnosti dodává zastupující mluvčí Lenka Kovaříková.
12: Nejde jen o zrekonstruovaný dům, ale především o vytvoření skutečného domova. Děti budou žít v malé skupině, budou mít vlastní pokoje, společné prostory i zázemí pro volný čas. Právě takové prostředí jim může pomoci získávat větší samostatnost a připravovat se na život mimo dětský domov.
1: Rádio Čas, sport.
11: Zlínské hokejisty čeká první domácí ligový zápas. V rámci Maxaligy už zítra přivítají hosty z Chomutova. Zítřejší utkání se hraje od 17:30 na zimním stadionu Luďka Čajky. A taky zítra se můžeme těšit na sluníčko. Obloha u nás na Moravě a ve Slezsku bude po většinu dne jasná až skoro jasná. Nejvyšší teploty se odpoledne mají pohybovat od 27 do 31 stupňů. K večeru už ale sprchne a v noci nás čekají vydatnější přehánky. Tolik zprávy, po 15. hodině pokračuje úterní odpoledne na Rádiu Čas s Kiki Střelcovou.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
13: Erling Haaland, ostříhané vlasy, a dostal se až na Rádio Čas s tím, že se ostříhal.
14: Neřeší se občas dát jenom jeho vlasy.
13: Jo, až tak. Mm-hmm. A já se pořád dívám jenom nahoru.
14: To jsi tak zlatá.
13: Skončila u Romana Šebrleho, od té doby nic.
14: Bože můj. Ne, tak život je dál. Život je dál.
13: Zlátí jsme mezi 6. a 9. každé ráno.
1: Rádio Čas.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Live.
1: A teď už na rádiu čas pojďme za těmi, kteří dnes jsou nebo byli narozeni. No, ale prvně začneme jmeninovými oslavenci. Svátek mají Mariany v 8. zářijový den. No a 47. narozeniny dneska oslavuje dáma jménem Elisha Beth Moore. Žena, které nikdo neřekne jinak než Pink. 39 má taky její kolega z hudební branže, rapper Wiz Khalifa. No a před 185 lety přišel na svět jeden z nejznámějších a nejuznávanějších hudebních skladatelů nejen u nás, ale taky ve světě. Rodák z Nelahozevsi na Mělnicku, Antonín Dvořák. No a na závěr, přátelé, jedna vzpomínka. 83 let by dnes oslavil legendární český herec Václav Postránecký.
2: Ale čas jsem měl bezpečně lepší!
1: No a pokud i vy patříte k dnešním 8. zářijovým oslavencům, tak vám za celou naší partu Rádia Čas přeju všechno nejlepší a tady už jsou Redy Kirken.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: my v těchto chvílích na Rádiu Čas ještě zůstaneme u kalendáře. Teď se ale do něj podíváme formou zábavy z našeho ranního vysílání Dobré ráno Moravo. Jaké zajímavosti dnešek přináší a jak se dařilo Ráďovi a Marťovi, kteří byli tentokrát tázáni, připomeňme si.
1: Dobré ráno Moravo. Víš, nevíš.
2: Připomeňme si taky slavný šachový duel v roce 1997, kdy se Garry Kasparov postavil počítači. Jak se jmenoval počítač, který tehdy známého šachistu porazil?
3: Blue něco. Mi vybavila parta, kterou jsme hrávali, Deep Blue Something, ale blue, když máš nápovědy a mi to cvakne, nebo ty tam, ne.
2: To je zbytečné, protože to Deep Blue.
3: Jo,
2: no.
3: Great.
2: V roce 1922, v tento den, to byste měli vědět, byl založen fotbalový klub FC Baník Ostrava. Jak se původně jmenoval?
3: Máš?
2: Já jsem myslel, že to budete vědět.
3: Ještě jednou řekneš něco takového, takové otázky, a normálně odejdu z místnosti, jakoby. Jako, to urážíš mě.
2: Ne. Když mi dáš vteřinu, tak to vymyslím.
3: Ne, počkej, já mám pocit, no, vůbec tam nebylo Baník. Já mám pocit, že tam bylo Ostrava, ne, přímo, nebo Kahán Ostrava, něco takového, nebo...
2: Za A, SK Zábřeh Ostrava, teda FC. FC Zábřeh Ostrava, nebo FC Porubská Ostrava, anebo SK Slezská Ostrava.
4: Že podle mě Ačko.
3: A podle mě Cčko.
2: Je to Cčko. Slezská Ostrava. V roce 1972 měla premiéru pohádka Dívka na koštěti. A když právě Saxána potřebuje zvětšit lexikon kouzel, použije slovo velorex. Co ale tohle slovo vlastně označuje?
3: Ne, to autíčko, není to, není to náhodou to autíčko, které používal pan Abraham v Vrchní prchni?
2: Je to tak.
3: Hadraplán nějaký, jo?
2: Hadraplán.
3: Mimochodem, pamatuješ si, jak na začátku vstupu říkal, že to máme extrémně jednoduché?
4: Já si pamatuju.
3: Já jsem opocený až za ušima teda.
4: Já jsem úplně mokrý až...
1: Některé koncerty si užiješ. Na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
5: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
6: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas.
7: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
8: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
10: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Ovocné syrupy Jupí bohaté na vitamín C, různé druhy žádná celá 7 litru, již za 44,90. Excelentní sport šunku nejvyšší jakosti Váhla, 92% masa 100 gramů, za 21,90. Nebo přírodní ovocné džusy Graniny, různé příchutě 1 litr, již za 42,90. A navíc kupte aspoň 3 kusy libovolných džusů Graniny a soutěžte o 3x báječné Apple Watch Ultra 3 nebo 20x originální plechový hrnek Graniny. Více na mojehruska.cz.
11: Dobrý den, milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým dnešním hostem je Honza Šádek, kreslíř, který to s pastelkami opravdu umí.
12: Když si uvědomím, kde jsem vlastně byl a že jsem doopravdy byl ten bezdomovec, který jako bral ten heroin a byl na tom jako fakt špatně v tom životě a nebylo to dobrý. A kdyby mi někdo jako pak řekl, že...
11: Budeš opíkat busty s prezidentem?
12: No, a že bude vědět, kdo jsem, a když jako někdo řekne Honza Šádek, tak mu řekne, jo, to je ten člověk, co kreslí těma pastelkama, tak to je jako skvělý. Takže já jsem za to strašně jako vděčný, no.
11: S
13: sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.

0: těší taky, kromě Činasky, Olga Lounová, tým Luna a spousta dalších. No a tuhle zprávou, o které se pobavíme po slíbené muzice, natchnu všechny milovníky módy, kteří ovšem za ní neradi utrácejí velké peníze. Velká novinka pro Ostravu, řekneme si víc, tak zůstaňte s námi.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.
2: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
3: Ve středu nás čeká poslední slunečný den v tomto týdnu s letními teplotami. Většinou bude jasno až skoro jasno s teplotami od 27 do 31 stupňů. Večer a v noci se pak přidá déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky. Na horách pak naměříme kolem 22 stupňů Celsia.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. Právě dnes o dva z nich hrajeme. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to? Eurojackpot.

0: A od věčně optimistické Olgy Lounové na rádiu Čas teďka zaskočíme od hitů, které milujete na chvilku k nakupování. Přátelé, dnes se o 9:30 dopoledne v Česku otevřela již čtvrtá pobočka známého modního obchodního řetězce značky Primark. Dvoupatrová pobočka na rozloze více než 3000 metrů čtverečních byla slavnostně otevřená v ostravském Avion Shopping Parku. Zároveň jde o první pobočku, na které budou moci zákazníci využít samoobslužných pokladen. No a kromě oblečení si v Primarku nakoupíte kromě módy třeba i bytové doplňky. Takže, milí Ostraváci, pořádně si ostravskou pobočku užívejte a já vám přeju příjemné nakupování.
1: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.

0: Ohabera s kapelou Tým v závěru 15. hodiny odpolední. Za nějaké 3,5 minutky už odbije 16. Máme úterní odpoledne s datem 8. září naplno rozjeté. No a v příštích minutách si vás dovolím pozvat hned na několik vámi oblíbených pořadů, které jsou spojené s rádiem Čas. Kiki Střelcová vás zdraví, přeju klidné odpoledne u poslechu hitů, které milujete, ve kterých pochopitelně budeme pokračovat i v příští hodince. Teď už si slovo přebírá Honza Gavelčík.
1: Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s Rádiem Čas. Více na webu Rádia Čas a na natodays.cz.
2: Skvělý zážitek z Dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
4: Hity, které milujete. Radiočas.
5: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
6: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to ve mlžičku.
7: Mateřství přináší spoustu radosti. Jenže po porodu se někdy bojíte i naplno zasmát nebo zakašlat. S vložkami Molicare máte o starost méně a svou jistotu zpět. Vzorky zdarma na molicare.cz. Molicare jsou zdravotnické prostředky při úniku moči.
8: Vážná nehoda se teď řeší v Ostravě na Orlovské ulici. Bourala tady 2 osobní auta, nehoda je bohužel se zraněním. Stále jsou problémy v Příboře. Na hlavním tahu z Frenštátu do Ostravy na prvním kruháči před dálnicí bouralo osobní auto. Na místě jsou záchranáři. Nehoda se stala taky v Brně v ulici Jihlavské. Tady bourala cisterna s osobním autem a stále musíme počítat s komplikacemi taky na Břeclavsku. Na trase Brumovice Morkůvky tady se převrátil vlek nákladního auta.
9: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
8: Dobré úterní odpoledne, posloucháte Rádio Čas, tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. V Česku opět roste zájem o chaty a chalupy. Po 2 slabších letech letos lidé znovu začali nakupovat rekreační nemovitosti. Jejich prodej meziročně vzrostl až o 40%. Průměrná cena nemovitostí se vyšplhala ke 3 milionům.
9: Morava aktuálně.
8: Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji vzrostla na 7,1%. Zaměstnavatelé nabízeli bezmála 7 000 míst. O jaké profese byl největší zájem, to nám prozradil ředitel pobočky Úřadu práce v Ostravě Petr Prokop.
10: V srpnu hledali zaměstnavatelé v kraji nejčastěji pracovníky na pozice montážní dělníky, uklízeče, seřizovače, kuchaře, svářeče, pomocné pracovníky ve výrobě, nástrojáře, obsluha zařízení na zpracování kovu, skladníci, řidiči nákladních automobilů.
8: Nezaměstnanost v Česku zůstala na červencové hodnotě 5%. Olomouc se dočká nového krytého bazénu. Bude mít 25-metrové dráhy a vyroste v sousedství městského akvaparku v okrajové části města. V okolí bazénu vznikne i nové parkoviště.
9: Rádio Čas, sport.
8: 2 středeční dohrávky uzavřou 5. kolo 1. fotbalové ligy. Jablonec přivítá Ostravu a pokusí se částečně zapomenout na víkendovou porážku v derby s Libercem. Oba trenéry čeká souboj s bývalým klubem. Hradec Králové chce zaskočit Plzeň. Taky zítra se můžeme těšit na sluníčko. Obloha u nás na Moravě a ve Slezsku bude celý den jasná až skoro jasná. A nejvyšší teploty se mají pohybovat od 27 do 31 stupňů Celsia. K večer sem tam sprchne, v noci má pršet trvalej. Tolik zprávy. Po 16. hodině pokračuje úterní odpoledne na Rádiu Čas s Kiki Střelcovou.
9: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
11: Erling Haaland ostříhané vlasy a dostal se až na Rádio Čas s tím, že se ostříhal.
12: Neřeší se občas dát. Jenom jeho vlasy.
11: Jo, až tak. Mm-hmm. A já se pořád dívám jenom nahoru.
12: Ty jsi taková zlatá.
11: Ty skončila u Romana Šebrleho, to je doby nic.
12: Už je můj. Ne, tak život jde dál.
11: Zlátí jsme mezi 6 a 9 každé ráno.

Odpoledne v plném proudu, dovolím si vás v těchto chvílích pozvat na dnešní podvečerní program. Ten každé úterý patří pořadu Energiemi, který dnes bude zaměřený na věci nekomfortní. Především se pak bude věnovat tomu, že kvalitní život nespočívá v komfortu, ale právě naopak, v nepohodlí. Co je tím myšleno konkrétně a jak takovýto život vést, nám už večer prozradí další vzácný host, kterým pro tentokrát bude Rostislav Václavek. Tak nezapomeňte ladit Rádio Čas po 18. hodině, kdy vás čeká nový díl Energiemi. Dnes s Martinem Riglerem.

0: Příjemné úterní odpoledne vám ze studia Rádia Čas přeje Kiki. S příchodem nového školního roku přichází po létě i nové díly pořadu Selfie s Táňou. Taky během podzimních dnů se můžete těšit na zajímavé hosty, mezi kterými bude například klaun z hororového cirkusu, či účastnice z extrémních proměn, nebo taky úspěšný český písničkář, který si skládá velice osobité texty. Na tohle všechno a ještě mnohem více se můžete těšit v nových dílech Selfie s Táňou. A toho nejbližšího dílu se dočkáte už pozítří, tedy ve čtvrtek 10. září, kdy bude hostem Honza Šádek. Bývalý reprezentant v naturální kulturistice, ale taky ilustrátor a výtvarník. No a za chvilku už další muzika. Mějte příjemný poslech.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.
2: Opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
3: Myslím, že to bude za C. Gumák.
2: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Adite G, čili G jako guma.
4: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilu a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
5: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Zveme vás do Ostravy Poruby na akci Zažít Porubu jinak. V sobotu 12. září od 13 hodin bude na louce u Francouzské ulice připravená skvělá zábava pro celou rodinu. Soutěž ve vaření guláše, bohatý program, spousta aktivit pro děti i letní kino. Více na poruba.ostrava.cz.
7: Svatováclavský hudební festival letos navštíví Lukáš Vondráček, Collegium Marianum Ensemble Tonus, Schola Gregoriana Pragensis, Stefan Veselka nebo Český filharmonický sbor Brno. Objevte skvělé koncerty v Moravskoslezském kraji od 2. do 28. září. Vstupenky na www.shf.cz.
8: Domov Slunečnice Ostrava hledá do svého týmu všeobecné sestry.
9: Nabízíme smysluplnou práci za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
10: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.
11: O životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na rádiu Čas.
1: Hity, které milujete.

0: No a protože nám nastala menší změna v rámci našich oslav narozenin Rádia Čas, tak si za chvíli řekneme, o co jde, ale nemusíte se bát, vás, vašich posluchačů a návštěvníků megakoncertu se to nijak zvlášť nedotkne. Pro vás je to čistě informativní záležitost, především sloužící k tomu, abyste nebyli zmatení jako lesní včely. No a teď už pohled na zítřejší oblohu.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Ve středu nás čeká poslední slunečný den v tomto týdnu s letními teplotami. Většinou bude jasno až skoro jasno s teplotami od 27 do 31 stupňů. Večer a v noci se pak přidá déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky. Na horách pak naměříme kolem 22 stupňů Celsia.
3: Radio Čas.

0: další z hitů, který milujete, tentokrát od Davida Getty na Rádiu Čas. No, zítra se nám bude lámat polovina týdne a i když se říká, že středa je kritická, tak my vám i tento den uděláme hned z jeho startu příjemnější. V soutěži s názvem Časované hodiny hrajeme každé všední ráno 3 kola a v rámci nich si tentokrát můžete vysoutěžit vouchery v hodnotě 500 korun na výrobky české značky Vento Bohemia, kteří přináší produkty nejen pro osobní péči, ale taky péči o domácnost. Takže od šampónů, sprchových gelů až třeba po čistící prostředky s příměsí české kvality. To rozhodně stojí za zapojení se. Tak nezapomeňte už zítra časované hodiny mezi 6 a 9 raní.
1: Časované hodiny Rádia Čas. Představ si ten moment. Zhasnou světla. První tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 49,90 a Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
7: A raz, dva, tři, 4,21. La, la, la.
8: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
9: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
10: mojepneu.cz. A jedeš dál.
11: Překvapí zima tebe? Nebo překvapíš zimu ty? Přezuj včas v Kravařích a Opavě. Rezervace online. mojepneu.cz.
12: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
13: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
12: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
14: Vstupenky na dětiraje.cz.
13: Bude vejdán.

Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16:55 na televizi Relax.

0: 16.56, tohle byla Katy Perry, vyladíte Radio Čas. No a vidíte to, já jsem si uvědomila, že jsem vám úplně zapomněla říct o té změně, která souvisí s naším megakoncertem Radia Čas. Nějak jsme to, přátelé, zapovídali, takže si o té novince povíme už za pár minut, po 17. No a k tomu taky spousta skvělých hitů, které milujete, a k tomu další pozvánky na skvělé akce, které se budou konat v nadcházejících dnech. I nadále s vámi zůstává Kiki Střelcová, no a teď už se štafetový moderátorský kolík přebere Honza Gavelčík a za chvilku se s ním podíváme, jak to aktuálně jezdí na cestách, a povíme si taky, co se kde děje nového. Zůstaňte s námi.
1: Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na Rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta Rádia Čas. Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším, Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.

0: Stále se můžeme zdržet u Příbora na hlavním tahu z Frenštátu do Ostravy na kruháči před dálnicí. Tady bouralo osobní auto, stále tady zasahují policisté. Vážná nehoda se řeší v Brně v ulici Jihlavské. Osobní auto se srazilo s cisternou a s komplikacemi musíme počítat taky u Olomouce. Na výjezdu na Chomoutov tady se srazil motorkář s osobním autem.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Dobré úterní odpoledne, posloucháte Rádio Čas, tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Na hranice se Slovenskem se vrátí kontroly. Naštěstí jenom na jeden den. Důvodem je 24-hodinové cvičení, které má prověřit operační plány policie, armády i celní správy. Začne zítra v 7 ráno a zapojí se do něho na 600 policistů.
1: Morava aktuálně.
0: Ostrava má nový web o parkování ve městě. Řidiči na něm najdou informace o cenách i možnostech stání na městských parkovištích krajské metropole. Web je navržený taky pro pohodlné používání v mobilních telefonech. Přerov chystá velkou proměnu sídliště ve Dvořákově ulici. Přibydou nová parkovací místa, chodníky i více zeleně, takže okolí bude nejenom praktičtější, ale taky příjemnější pro obyvatele. Pokračuje mluvčí města Lenka Chalupová.
2: Dojde k rekonstrukci stávající komunikace vedoucí podél garáží a k vybudování nové propojovací komunikace směrem k ulici U Bečvy. Součástí projektu bude také úprava vjezdu ke garážím a vznik 58 nových volných parkovacích stání. Proměnou projdou rovněž pěší trasy, stávající chodníky budou odstraněny a nahrazeny novými se zámkovou dlažbou.
0: V lokalitě bude i nové osvětlení a lepší řešení pro odvod dešťové vody.
1: Rádio Čas, sport.
0: Na 7 stadionech zítra začne nový ročník první hokejové ligy. V roli hlavního favorita do ní vstoupí Jihlava, která bude útočit na třetí celkový triumf za sebou. Hlavním cílem Dukly je postoupit do extraligy. A zítra se opět můžeme těšit na sluníčko. Obloha u nás na Moravě a ve Slezsku bude jasná až skoro jasná. Nejvyšší teploty se mají pohybovat od 27 do 31 stupňů. K večeru může sprchnout. Tolik zprávy, po 17. hodině pokračuje úterní odpoledne na Rádiu Čas s Kiki Střelcovou.
1: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
3: Erling Haaland, ostříhané vlasy a dostal se až na Rádio Čas s tím, že se ostříhal.
4: Neřeší se občas dát? Jenom jeho vlasy.
3: Jo, až tak. Mm-hmm. A já se pořád dívám jenom nahoru.
4: To jsi taková zlatá.
3: Jsi skončila u Romana Šebrleho, to je doby nic.
4: Už je můj. Ne, tak život jde dál. Život jde dál.
3: Zlátí jsme mezi 6 a 9 každé ráno.
1: Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Oslava 28. narozenin Rádia Čas letos neproběhne, přátelé, v Ostravar aréně, ale v Mustang aréně. Ne, že bychom jako změnili místo konání, jo, ale od září má tato ostravská hala nové jméno. Čili nenechte se zmást a až vám někdo řekne, jestli s ním půjdete na Davida Kollera, Europe a další do Mustang Areny, tak se nelekejte, že bychom změnili místo, pouze hala změnila název. Konec hlášení, no a teď už pojďme zpátky k dalším hitům, které milujete.
1: Hity, které milujete.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, toší se svět.

0: Pojďte se bavit.
1: Já tady pro vás mám, přátelé, hned několik skvělých pozvánek na blížící se akce. Tak pojďme na ně. Ta první je hned na zítra. Ve Frýdlantě nad Ostravicí proběhne od 19. hodiny večerní divadelní představení komedie s názvem Velká zebra, aneb jakže se to jmenuje. No a teď pozvánky na víkend. Sobota 12. září, hrad Hukvaldy, a ten se promění vyloženě v pohádkový hrad. Od 9 hodin rána až do 5. hodiny odpolední tam bude na děti čekat pohádkový program plný pohádkových bytostí, divadélka, zvířátek a nejrůznějších soutěží a úkolů. No, už za 3 dny tady budeme mít také pivní závod v Koutech nad Desnou, zvaný Beer Trekking, takže holdujete-li běhu a pivu zvlášť, tak se tohoto závodu můžete zúčastnit. No a teď ještě jedna pozvánka od paní starostky OS Ostravy Poruby.
2: Pozvat do Poruby na akci Zažít Porubu jinak. V sobotu 12. září od 13 hodin bude na louce u Francouzské ulice připravený skvělý program pro celou rodinu. Čeká vás soutěž ve vaření guláše, spousta dobrého jídla, bohatý program, aktivity pro děti i letní kino. Přijďte si užít příjemné odpoledne, potkat se s sousedy a zažít Porubu zase trochu jinak. Těšíme se na vás.
1: Děkujeme za pozvánku, vy toho máte opravdu fůru, z čeho vybírat, takže jenom zvolte to, co je vašemu srdci nejbližší, a nezapomeňte se hlavně dobře bavit.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
0: Tak. Čas běží a ty musíš odpovídat rychle. V časovaných hodinách máš jen 5 úderů věžních hodin na každou odpověď. Zvládneš to? Nebo ti čas uteče mezi prsty? Zavolej do studia, poraz čas a získej skvělou výhru. Každé ráno v našem vysílání. Časované hodiny. Tady se nečeká, tady se hraje. Jedině na Rádiu Čas.
4: Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
0: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
5: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Chcete vědět něco o svém zdraví, užít si s dětmi show Karol a Kvído nebo koncert skupiny Legendy se vrací? Nemocnice Karviná Ráj vás zve na Den zdraví, který se uskuteční v pátek 11. září od 15 hodin v areálu Lodiček v Karvinském parku Boženy Němcové. Těšíme se na vás. Moravskoslezská nemocnice Karviná Ráj.
7: Zveme vás do Ostravy Poruby na akci Zažít Porubu jinak. V sobotu 12. září od 13 hodin bude na louce u Francouzské ulice připravená skvělá zábava pro celou rodinu. Soutěž ve vaření guláše, bohatý program, spousta aktivit pro děti i letní kino. Více na poruba.ostrava.cz.
0: Každé úterý ráno po 8 hodině to chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.

0: Taky v úterní 8. zářijový den jste s rádiem Čas. No a vzhledem k datu v kalendáři se není čemu divit, že dny se nám začínají zkracovat čím dál víc. A tak dneska se sluníčko schová za svůj obzor už zhruba za necelé 2 hodinky, tedy 31 minut po 19. večerní. No a co se týče dnešní noci, tak ačkoliv máme za sebou velice teplý, ještě stále letní den, tak rtutě teploměrů v noci budou v rozmezí mezi 12 až 15 stupni Celsia. Takže pokud vyrážíte na noční nebo vás v noci chytne toulava, určitě se přioblečte. No a jak bude zítra? To už se dozvíme od Marcelky právě teď.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Ve středu nás čeká poslední slunečný den v tomto týdnu s letními teplotami. Většinou bude jasno až skoro jasno s teplotami od 27 do 31 stupňů. Večer a v noci se pak přidá déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky. Na horách pak naměříme kolem 22 stupňů Celsia.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: A já už teďka ve studiu Rádia Čas nejsem sama, mám radost, že tady mezi námi můžu přivítat naši milou kolegyni Evu Rigler, která tentokrát přichází v rámci svého pořadu Jeste s rozumem s tématem štítné žlázy. Co všechno díky ní v našem těle funguje a koho problémy s ní zasahují nejčastěji, tak to už nám poví sama Evička.
1: Právě teď přišel čas na dobrý pořad. Jeste s rozumem na Rádiu Čas. Věděli jste, že?
2: Štítná žláza. Nepostradatelný orgán našeho těla. Podílí se na regulaci metabolismu, produkci důležitých hormonů a má přímý vliv na rychlost naší látkové výměny. V posledních letech ale stále narůstá množství lidí, kteří mají se štítnou žlázou problém. Nejčastěji se setkáváme se sníženou funkcí, která se projevuje přibíráním, únavou, úzkostí, poruchou spánku anebo špatnou termoregulací těla. Můžeme svou štítnou žlázu ovlivnit třeba jídlem a svým životním stylem? Tak přesně na to jsme se ptali endokrinoložky Jany Černé.
3: Tak štítná žláza vlastně je orgán, v kterém se tvoří hormony, které potřebujeme vlastně každodenně pro správné fungování organismu. A pokud štítná žláza nefunguje správně, tak samozřejmě to poznáme dříve nebo později. A pro správnou funkci štítné žlázy je důležitý dostatek jodu, aby správně se hormony tvořily, protože to jsou stavební materiály pro syntézu těch hormonů. Takže je třeba užívat nebo jíst dostatečné množství ryb, mořských plodů a tady těch výrobku, protože pokud nemáme, tak prostě ten stavební materiál chybí a máme pak nedostatek vlastně hormonů, které prostě to tělo chybí.
2: Takže důležité je zaměřit se na jod v našem jídelníčku. A ten se nachází už ve zmiňovaných rybách. Losos, makrela, sardinky, treska, tuňák. To jsou všechno významné zdroje tohoto minerálu. Taky jod najdeme v mléčných výrobcích, anebo taky třeba v mořských řasách, které teda zatím nejsou úplně běžnou součástí českého jídelníčku. Nicméně, pokud se je rozhodnete do svého stravování zařadit, a to nejenom v podobě občasného suši, tak se můžete těšit na celou škálu benefitů. Od minerálů, vitamínů, antioxidantů až po tu úžasnou specifickou chuť, která zpestří každé jídlo a dodá do našeho těla jod.
1: Tak teď už to víte.
4: Rádio Čas.
5: Takovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
6: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
7: A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
8: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
10: Stavebniny Dek přináší mega akci 7 plus 1. Ke každým 7 tvrzeným akustickým deskám Knauf Diamant tloušťky 12,5 mm od nás dostanete každou 8. desku zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro tvrzenou akustickou desku zdarma. Více na dek.cz.

0: No a na závěr našeho dnešního společného užívání se úterního odpoledne Beyoncé jako další z hitů, který milujete na rádiu Čas. Máme 17 hodin 58 minut, k tomu a to znamená jediné. Za chviličku už Honza Gavelčík s posledníma zprávama dnešního dne, stejně tak pohledem na cesty, no a pak už Martin Rigler a Rostislav Václavek v Energiemi podcastu. Tak si to užívejte stejně jako zbytek dnešního dne, no a já se na vás budu těšit zase zítra. Kiki Střelcová přeje klidný úterní podvečer.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivaško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarka sledomičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
4: Moje.cz. A jedeš dál.
5: Za dobrýma gumama se vyplatí popojet. Z Ostravy do Kravař jen 15 minut. Objednej online. Přezuj bez čekání. Mojepneu.cz.
6: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
7: Vážná nehoda se řeší u Olomouce na výjezdu na Chomoutov. Bouralo tady osobní auto s motorkářem. Nehoda se řeší taky v Brně na ulici Jihlavské. Tady se srazila cisterna s osobním autem.
8: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
7: Dobré úterní odpoledne, posloucháte Rádio Čas, tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Školáci v Česku si pohoršili v matematice a češtině. Vyplývá to z celosvětového srovnávání. Dařilo se hlavně asijským zemím. Čeští 15-letí se navíc zhoršili hlavně ve čtenářských dovednostech. Menší pokles znalostí vykázali i u přírodovědy.
8: Morava aktuálně.
7: Placení některých poplatků bude v Moravskoslezském kraji jednodušší. Hejtmanství spustilo nový platební portál. Lidem a příspěvkovým organizacím z obcí, které mají do 15 000 obyvatel, umožní hradit vybrané platby online. V Olomouckém kraji v srpnu mírně vzrostla nezaměstnanost na 5,3%. Je to o 0,3 víc, než je český průměr. Nejvíc lidí bez práce bylo v okresech Jeseník, Přerov a Šumperk. Pokračuje ředitel pobočky v Olomouci Vlastimil Přidal.
9: V posledních 5 letech dochází v tomto období pravidelně k nárůstu počtu nezaměstnaných. Tomu se snažíme předcházet, mimo jiné také pomocí projektu Outplacement 2, který má pomoci lidem, jimž hrozí ztráta zaměstnání, nebo kteří už jsou ve výpovědní době, co nejrychleji přejít do jiné práce.
8: Rádio Čas, sport.
7: Volejbalisté už ví, kdo by mohl bojovat na šampionátu. V nominaci na mistrovství Evropy je 9 hráčů, kteří se podíleli na loňském 4. místě na světové soutěži. Mezi finální 14 jsou i 3 členové zlatého týmu z mistrovství do 22 let. Taky zítra se můžeme těšit na sluníčko. Obloha u nás na Moravě a ve Slezsku má být jasná až skoro jasná. Naměříme 27 až 31 stupňů, k večeru může sprchnout. Tolik zprávy, po 18. hodině pokračuje úterní, teď už podvečer, na Rádio Čas.
8: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
10: Erling Haaland, ostříhané vlasy a dostal se až na Rádio Čas s tím, že se ostříhal.
11: Neřeší se občas dát jenom jeho vlasy.
10: Jo, až tak. Mm-hmm. A já se pořád dívám jenom nahoru.
11: Ty jsi tak zlata.
10: Ty jsi skončila u Romana Šebrleho, to je doby nic.
11: Už je můj. Ne, tak život je dál. Život je dál.
10: Zlátí jsme mezi 6. a 9. každé ráno.
8: Rádio Čas. Energiemi.
12: podcast, který vás nabije energií.
13: Dnešním hostem podcastu Energie mi je člověk, který si prošel náročnou zdravotní cestou, aby dnes pomáhal ostatním znovu najít energii, klid a rovnováhu. Stojí za projektem Pět pilířů zdraví, kde propojuje dech, práci s tělem a myslí a ukazuje, že cesta ke zdraví nemusí být složitá, ale vědomá.
12: Posloucháte podcast Energie mi a Martinem Riglerem.
13: Mým dnešním vzácným hostem je Rosťa Václavek. Rosťo, ahoj, já tě tady zdravím.
14: Ahoj, ahoj.
13: Jsem rád, že jsi na nás našel čas. A já spustím hned jako z vesela. Kdyby ses ohlédl zpátky ve svém životě, tak který moment tě v tom životě nejvíce sformoval a změnil ten směr, kterým jdeš teď?
14: Tak to je ten moment toho ponoru určitě. Jo, toho rozhodnutí v tom roce 2019, kdy tam v podstatě jako už to bylo tak blbé, víš, že si nešlo nevšimnout toho, že je to třeba udělat jinak. Akorát, že jsem tehdy ještě nevěděl, že to bude přes jednu z nejnenáviděnějších věcí v mém životě, což byla studená voda. Takže to byl ten moment, no.
13: Možná bychom právě posluchačům měli osvětlit jako proč, protože ty jsi jako mladý kluk, já jsem se trošku pídil a četl jsem nějaké věci o tobě, tak píšeš ve své knížce, že jsi šel z tréninku, hrál si fotbal, pokud se nepletu, a pak ti najednou přestaly fungovat svaly a ty si pomalu nedošel domů. Co se ti odhrávalo v hlavě v ten okamžik, nebo jaké to byly pocity?
14: Tak já vlastně, tady toto se týká vlastně mojí genetické choroby, hypokalemická familiární svalové periodické obrny, a to je vlastně proces v těle, který nějakým způsobem znemožňuje hybnost na úrovni příčně provovaného svalstva. To znamená, dostáváš se do paralytických stavů, kdy si v podstatě živá mysl v mrtvém těle, jo, když to jako zjednoduším. A v těch 13 letech to bylo na tom zimním tréninku fotbalovém poprvé, kdy se to intenzifikovalo pouze v oblasti chodidel, kdy vlastně, když jsem si sedl, tak po 5 minutách toho sezení, jsem si střídali na zimních tréninzích, tak jsem se zvedl, ale nefungovaly mi narty. To znamená, ty narty se mi svěsily. A já jsem jako věděl, mamka mi jako něco říkala, že v rodině něco je, víš co, to mají strejdové, mamka to měla taky, ale jako tak nějak se věřilo, mělo se za to, že to u mě jako prostě nebude. No a když se to stalo a já jsem potom tu cestu, kterou jsem normálně šel 20 minut, tak jsem šel zhruba 2 hodiny, protože samozřejmě, když ti nefungují narty, tak se chodí jako celkem blbě. Uh-huh. A mamka to viděla, no tak věděla, že je zlé a že jako prostě to začíná, že vlastně ten proces pravděpodobně bude potom probíhat dál, a tak se i stalo.
13: Byl tam nějaký moment, kdy jsi se lekl, že to bude navždy, na pořád?
14: Tak byl to moment toho, kdy jsem se to dozvěděl, víš? Takže bylo sděleno, že je to celoživotní, je to neměnné, je to chronické, nedá se s tím nic dělat. A jediný pohyb, který budeš moc vykonávat, je rychlá chůze. Jo, takhle to bylo vlastně interpretováno. A vzhledem k tomu, že jako fakt, jako když si to beru zpětně, a proto jako s tím pracujeme teďka tak, jak pracujeme, tak tě určitým způsobem ten lékař vlastně uškl. No, prostě vynesl na tebou ortel a ty, jelikož jsi zvyklý na to, že vlastně lékař je nějaká míra určité důvěry, víš, který jako v tu erudici toho lékaře máš, je to tam tak jako i v těch rodinných vlastně, když ti je špatně jako dítě, tak maminka řekne, tak jdeme paní doktorce, že? Takže tam vlastně se to vyvíjí od toho prdělky. Takže to bereš, že to tak je. Že nespochybňuješ, víš, toto tvrzení a vemeš si to za vlastní, jo. Aniž by si nad tím jako zauvažoval, aniž by si prostě jako třeba se snažil něco udělat jinak. Prostě to vemeš, teď ti to řekli, takže tak vlastně to bylo do 38 roku, no. Člověče.
13: Takže oni ti naordinovali nějaké léky? A jaké to byl pocit, když si vlastně ty, protože ty to píšeš v té knížce, že si bral kvanta draslíku, pokud se nepletu? Mm. A řekli ti, tohle je ta cesta, kdy budeš brát...
14: To ani neřekli, jo, protože to už brali moji strejdové a jelikož vlastně se tam jenom jako pokračovalo v té genetické linii, tak oni jenom vlastně přešli na to, co u těch strejdů jako jediné zabíralo, a to byly těch 120 tablet draslíku prostě denně, jo, což je jako desetinásobek toho, co pro normálního člověka je smrtelná dávka. A takhle se to vlastně vyprofilovalo postupně i u mě, i u bratranců mojich. U nich to vlastně funguje stále, jako podobným způsobem, a já jsem si s tím prostě tak nějak jako začal postupně v těch 38 rokách hrát, no. Díky tomu, že tam došlo k tomu momentu, o které jsem se bavil na začátku.
13: No, já právě mám tu otázku, kdy přišel ten zlom, to znamená, kdy přišel ten okamžik, řekl jsi, OK, ale takhle ne, já to chci řešit prostě jinak.
14: momentě, kdy už vlastně těch věcí bylo strašně hodně, které se jako nedařily, víš, že vlastně už to bylo, vztahy byly prostě na prdlačku, zdraví bylo úplně na prdlačku, měl jsem fakt jako, já nevím, při svojí výšce nějakých 105 kilo, píštěle, znamená otevřené jako díry do těla, tam, kde jako je úplně nechceš, záněty, velké míry takového mentálního jako kolapsu, co se říká úzkost, deprese, víš co, jako tak prostě jsem se měl rád strašně. A tady v těchhle jako nastaveních už ti jako, víš, jako začíná tak jako pomaličku docházet takový jako, začínáš tam mít takové jako zajímavé myšlenky, jestli tady to jako má vůbec smysl nebo nemá, jo. A to je takový ten stav, že proto se ve valné většině jako fakt jako říká, že něco zajímavého se změní v momentě, kdy si jako zažiješ něco fakt jako hnusného, jo? Nebo něco prostě jako fakt jako hluboce negativního, nebo prostě jako bolestného, prostě něco, co tě jako donutí si všimnout dřív, než na té smrtelné posteli. A to se tam jako stalo, no. Že to bylo už takových těch 5P, které už jako prostě už byly nadmíru únosnosti a začalo mi být vlastně jedno, jak to jako bude dál.
15: Posloucháte podcast Energie Mine Radio Čas. Dneska si povídáme s Rostěm Václavkem a za chvíli budeme pokračovat.

0: Posloucháte podcast Energie Mine Rádio Čas a dneska si povídáme s Rosťou Václavkem.
1: Co jsi změnil jako první? Co přišel ten první okamžik?
2: Všimnul jsem si vlastně kamaráda, kterého jsem měl jako roky vedle sebe, ale vlastně vůbec jsem jako nereflektoval, co on dělal, protože mě to nezajímalo v tom duchu toho funkčního. Takže to je trenér, současný ještě pořád trenér Baníku Ostrava, Ivo Šmuker, vlastně šéf trenér brankářů, který tehdy, protože jsem dělal pro fotbalovou akademii, vlastně učil jsem
1: tehdy.
2: A on se nožil do studené vody, víš? A prostě měli jsme vánoční večírek a on tam o tom, jsme se o tom prostě vykladali. A jsem říkal, ty jsi blázen, jako jsi střílá, jako říkal, to je super, jako prostě ty to musíš zkusit. Ne? A tam to jako začalo, že on měl něco, víš, že v tom blbém stavu, v kterém jako jsem byl, tak jsem si v jeho očích, v jeho stavu, v jeho postavě, v jeho projevu, v něčem, mě prostě absolutně v ten moment jako fascinoval, protože měl vlastně jakoby něco v sobě, co mi chybělo úplně tehdy. A když mi tam řekl v ten moment, kdy mě to takhle jako víš, jako tam nějak jako cvaklo, ten komen s tou studenou vodou, tak jsem si zpomněl, že to je, jakoby ani v sauně, rozumíš, nešel do bazénku, víš, jako nic, já jsem to nenaviděl, fakt, jako úplně. A tak mi to tam zavrtalo, ale ještě to chvilku trvalo, protože to byl vánoční večírek a já až v únoru nasledujícího roku jsem se rozhodl, že už to bylo fakt jako hodně blbé, že teda prostě to udělám, ale udělal jsem to jako způsobem, který bych jako nikomu neradil. Jo? Takhle jako, jak já jsem to provedl, tak to prostě nikdo nedělejte. Protože to fakt jako není úplně, může se tam stát spoustu věcí, ale já jsem se prostě rozhodl díky tomu, že mi to bylo fakt jako jedno v ten moment. Tak jsem se rozhodl, že půjdu do Satinského vodu, plánu prostě jako bez kydech, ať se děje cokoliv a že tam prostě plezu. No.
1: A jaký byl ten pocit, když jsi vyšel ven?
2: No, když jsem vešel dovnitř, to byl strašný, jako absolutně strašný. Žádné jako osvícení nebo takové nějaké jako věci, víš, prostě se řval jako kůň. Ale potom, co jsem se vyrval, nebo něco ve mně, protože to bylo fakt jako, mě se to stalo dvakrát v životě, u tady toho muzikoterapie, jo, že vlastně jako fakt máš určité aspekty sebe sama, kdy jako pochopíš, že nejsi jenom to fyzické tělo, pochopíš, že nejsi jenom mysl, prostě pochopíš, že ten těch entity prostě jako fakt daleko více, ať už si o tom myslí, kdo chce, co chce. Povídáme si spolu jako všetci, hlavně večer, že jo, před spaním, vevnitř. A potom, co se to něco jako prostě vyřvalo, tak tam nastalo fakt poprvé v životě jako ticho. To byla jako peska. To bylo prostě ticho. A najednou si jako vnímal nikoho. Jako nic, víš? A to byl pro mě moment, kdy fakt jako najednou jako víš. Prostě víš přesně, co máš dělat. Víš přesně, jako jakým způsobem se k sobě jako nějak jako začít chovat. A hlavně se tam objevila radost. Taková jako vnitřní, víš, jako něco, takový pocit, takový jako, on se tomu anglicky říká pure happiness, jako čiré štěstí, jako víš, že vlastně to vychází z té neduality, kdy tam nemáš ty opaky, ale objeví se tam to děcko, jako vnitřní, které ty jako prostě probudíš nějak, jako a ono tam začne, víš, jako dělat prostě tak nějak jako ten vnitřní pocit, toho, co si jako léta vlastně nezažil. A do toho dítěte se vlastně vracíš, no. Za mě je to tak, jako ta radost vlastně, jako to bylo to, co jsem potom, jako víš, zažíval z toho. Ono se to zaměňuje potom za takové ty výkyvy, když se to otužování dělá jako velmi objemově, tak to, víš, potom ti tam jako stříkají endorfiny, jako chvilku a tak dále, ale stává se z toho potom maniodepresivní vlastně takový akt, jo. Takže proto to děláme jako tou formou potom jemnou, když se stíneš adaptovat a nějakým způsobem i s tím chladem pracovat tak, aby ti jako byl ku prospěchu. Ale faktem je, že ta přechodová fáze nebyla jemná. To jako prostě jsem tam jako vlezl způsobem, který jako fakt nemusel jako dopadnout dobře, ale vzhledem k tomu, že jako fakt jsem povolil ty otěže, víš, té kontroly, že já jsem tam šel, v podstatě jsem tam šel jako umřít. A nějakým určitým způsobem tam čas jako mě zemřela. To jako bez pochyby.
1: Mm-hmm. To znamená, ty jsi začínal tím otužováním. To bylo první, že jsi skočil prostě do té vody. Ale tvoje metoda a i tvoje knížka je postavená na za mě jedné z nejdůležitějších věcí, kterou si vlastně opravdu v tom denním životě vůbec neuvědomujeme, a to je dech. Jak jsi došel k tomu dechu a jak pracovat s tím dechem? Protože to je vlastně jeden z těch dalších pilířů tvých.
2: Velmi jednoduše. Když vlezeš do té studené vody, tak toho dechu si nelze nevšimnout. Jo, začne ti to tělo prostě reagovat a bavili jsme se i o metodách vlastně, které jako to vědomě podporují, což jsou třeba metodiky jako Wim Hof a tak dále, které ale my právě v té případě té mojí hypoklemické obrny nedělali dobře. A hyperventilace prostě, která tam je, tak vlastně mi spouštěla ty ataky a tam jsem začal všímat, že určité zjemňování a určité reaktivity, které v kombinaci otužování, práce s myslí, to znamená, že si všimneš vlastně té entity, které se říká mysl, oprostíš se od ní a dokážeš ji pozorovat, prostě už jako nejsi těma myšlenkama, nejsi to integrální součástí vlastně toho mentálního konstruktu, nebo on tebe. A tím prostředníkem, tím komunikátorem se pro mě stal vlastně ten jemný dech. Ta neslyšitelnost, ta jemnost, ten vlastně autonomní režim, který jako si ta mysl nějak myslí, že vlastně je zbytečné se tím zabývat, ne na dech, výdech, co tam chceš řešit, jo. A přitom na tom všechno stojí, jako jo, a padá. A když jsme jako nějaký savčí organismus na buněčném základě, to by bylo fajn si taky jako třeba o sobě jako něco zjistit, jako trošku, jako víš, jak to vlastně funguje jako celé, jo, na čem je to postavené, jo. Někdo ti navykládal, že se energie vyrábí z jídla a stejně jako tomu doktorovi, rozumíš, těch 13, prostě tak i tady tomu prostě žvastu se jako uvěřilo a prostě má se za to, že jako jídlem se vyrábí v těle energie, jo, což je jako určitým způsobem z určitého úhlu pohledu částečně pravda, asi jako to, že jako se třeba krbem a dřevem dá vyrobit teplo. To je taky z určitého pohledu pravda, ne? A když ti tam chybí sírka, tak před tím krbem, s tím plným dřevem, tam můžeš sedět do rána do večera a žádné teplo nevyrobíš, ne? Pokud tam tu sírku nemáš. A v tom lidském těle je to úplně stejně. Znamená, to dřevo je to jídlo, jsou to ty suplementy nebo doplňky. Tím krbem je mitochondrie, taková organela v každé buňce, který tam není jedna. Jsou tam stovky prostě v těch buňkách, jo, těch organel. A to zapálkou je kyslík. A bez té zapálky tam prostě jako ten oheň, ten fire, to teplo, tu energii, které se v lidském organismu říká ATP, adenosin trifosfát, to je vlastně jako biochemický název pro jednotku energie prostě v lidském organismu, tak to teplo prostě nevyrobíš, jo, tu energii nevyrobíš. A ten druhý for, který se tam děje, je ten, že díky tomu, že když už někdo si něco trošku odechu zjistí, tak má za to, že kyslík je ten superhero, ten jako co všechno jako dělá správně, a CO2 je ta škodná, která by nejlépe, aby na planetě Země jako vůbec nebyla, ať už v tom vnějším nebo v tom vnitřním prostoru. Jo. A jenom tak mimochodem, ten kyslík se v té buňce objeví jenom díky CO2. Bez CO2, když si máš nízkou toleranci na CO2, což samozřejmě diváci vůbec nemusí jako vědět, co to je zatím. A to je v pořádku, protože se o to ještě nezajímali, stejně jako já do 38 let, bo nebyl důvod, že jo. Tak ten CO2, který se považuje za škodnou, je ten, který v těle zařizuje základní, naprosto základní bazální mechanismy, které závisí v té kvalitě na tom, jaký ten člověk žije život. Jestli je to přežívání, nebo je to energeticky full, plné, a je schopen vlastně žít a cítit se tou vlastní biochemickou energií. Jo? Spoustě lidem se to může zdát jako EZO, spoustě lidem se to může zdát jako ULED. Dneska máme jako celkem dost velkou výhodu, že je něco, čím se říká AI. A ona ti dokáže jako vykrást naprosto všechny studie světa v PubMedu a prostě v veškerých vlastně serverech. A každý si to může dohledat už v současné době naštěstí, že CO2 a jeho role v lidském organismu reálně má daleko větší vliv než kyslík. Kyslík je zboží, které je dopraveno díky CO2 z bodu A, to je krev, do bodu B, to jsou buňky. Proto je dobré začít pracovat s CO2 a toleranci na něj, nikoli s něčím, čeho už tam je až tak už dost, to znamená kyslíku, a my máme představu, že když ho tam dáme ještě víc, že tomu pomůže.
0: Posloucháte podcast Energie na Rádiu Čas. Dneska si povídáme s Rostou Václavkem a za chvíli budeme pokračovat. Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Milujete. Rádio Čas.

0: Posloucháte podcast Energie Minerádiu Čas a dneska si povídáme s Rosťou Václavkem.
1: Ty často říkáš, že méně je více. Mně se to moc líbí, méně je více. Jak si tohle mám vysvětlit a kdy jsi vlastně došel k tomu, že méně je více?
2: Z praxe. Projekt, který jsme založili s manželkou, nebo respektive já jsem ho založil, manželka se potom přidala, se jmenuje 5 pilířů zdraví. V těch 5 pilířích zdraví, v každém z těch 5 pilířů zdraví, je ten základ to méně je více. Ten první pilíř je funkční dech. Jo? I tam platí, že méně, to znamená jemně dýchat, nízkoobjemově, nízkorychlostně, neviditelně, neslyšitelně do core, do toho jádra těla, je pro to tělo milionkrát přínosnější, než tam rubat jak prokoply prostě a hyperventilovat objemově. Protože ještě jednou, kdy bylo kouzlo v kyslíku, tak astmatici jsou nejzdravější lidé světa. Jo? Protože mají největší přílivový objem vdechovného vzducha až 35 litrů za minutu. Jo? To, že tomu tak není, tak nějak jako napovídá o tom, že to o kyslíku úplně jako nebude. Druhé méně je více je v druhém pilíři, což je otužování, práce s chladem. Méně teploty, menší teplota, větší prospěšnost. To znamená, máme přebujelý systém nastavený na komfort, i co se teploty týče, a samozřejmě to devastuje základní adaptační mechanismy, které v tom těle jsou, jako je třeba hnědý tuk, který nás chrání prostě před chladem. Stejně jako u toho dýchání nepoužíváme oxid dusnatý NO, který je jako třetí plynu funkčního dýchání, a místo toho vlastně používá to tělo při tom dysfunkčním dýchání hlen, který nám ale jako neúplně prospívá. V tom třetím pilíři na úrovni mysli, práci s ní, to méně více znamená méně myšlenek. Že nemůžeš nikomu říkat myslí pozitivně, když má v té hlavě hrnečku vář a má tam bordel prostě jak v tanku. Ale je potřeba vlastně to mysl kultivovat, pracovat s ní. Tak pracuješ se svalama, i s myslí se dá prostě pracovat. Akorát si zase myslíme, my si myslíme, že to není třeba, protože to běží nějak jako samovolně a stotožňujeme se s těma myšlenkama a to nám samozřejmě zamezuje v tom, abychom jako mohli něco s tím udělat. Takže kultivace myslí, méně myšlenek. Ve čtvrtém je to pohyb, zdravý, fyzické vlastně nastavení na úrovni pohybu, který v tom méně znamená, že vlastně ten pohyb nastavíš na úroveň dechu. Tam, kde ti ten dech ještě stačí, a tam je to nepochopení základní, proto pracujeme s tím vrcholovými sportovci, aby bylo jasné, že jsou na úrovni navýšení tolerance na CO2 možnosti, že ty jemným, nízkoobjemovým dýcháním udýcháš i běh, udýcháš prostě i sprint dokonce. Udýcháš věci, které vlastně jako za normální okolnosti tam mysl jako řekne, tohle nejde, nemusíš dýchat pusou, toho nemusíš. Prostě jednoduše nemusíš. A poslední méně více, ten pátém pilíři je, co se týče jídla a příjmu, kde je jednoznačné, že méně je více, protože z toho, co my papáme, tak to tělo reálně použije tak jako respektive potřebuje, ne že použije, potřebuje zhruba 5%. Zbylých 95% z toho, co si dáváme, je zabava. Nás to baví, víš, to ego to sítí, voní to, chutná to, máš to možnost připravit na miliardu způsobů, tak to prostě děláš a dá se to prodat, ne hlavně.
1: My jsme tady měli jako hosta Mariana Jelínka nedávno a ten se tím zabýval dlouhodobě a on tam říkal krásnou věc, že v minulosti, dejme tomu nějaká 30. léta, byla obrovská v úzovkách výhoda pro lidi, že nebylo dostatek. Takže vlastně jim nezbylo nic jiného, než vlastně jíst to, co měli. A říká, to byla ta výhoda, ale nevýhoda byla ta, že vlastně nedostávali třeba ty správné živiny. A říká, doba se změnila, teď máme všeho dostatek, máme možnost si sáhnout na cokoliv, ale tím, že toho je dostatek, tak ti lidi nevnímají, že se přejídají a že žijou nezdravě. A říká, ale abych nebyl úplně negativní, tak výhodou je, že si můžu vybírat, že si můžu vybírat i kvalitní potraviny. To je téma, které je určitě na další povídání. Mě by ale zajímalo, kdybys měl, teď jsme se povídali o tom, co lidi dělají nesprávně úplně. Co je podle tebe vůbec největší problém toho dnešního, takového toho moderního člověka běžného?
2: Objem a rychlost. Jo, to je vlastně jako, to jsou dvě věci, které zabíjejí kvalitu. A samozřejmě my jsme to ještě jako přetočili, kdy jsme na sebe ušili vlastně ve smyslu fyzického pohybu komfort, to znamená snížili jsme objem fyzického pohybu a navýšili jsme objem toho mentálního. Takže udělali jsme to opačně, než by to mělo být. A to, co se to sebou nese, je ten komfort, který vlastně způsobuje ve smyslu adaptace reálné fyzické i mentální hnití. Komfort ti nic jiného nespůsobí. Prostě jednoduše nemáš se jak adaptovat. Jo? Proto v přírodě je všude přítomen diskomfort. Jemný adaptační. Hlavní informace jsou hlad, chlad a bolest, které s kterýma by bylo fajn jako umět pracovat. Jemně zase, neobjemově. A na druhé straně je to chronický stres. To znamená to mentální overthinking, to předpřemýšlení, to hrnečku vař. No vlastně znemožňuje se na ty věci podívat intuitivně. Protože přes ten plebs, obrovský bordel, co tam prostě jako vevnitř máš, je vlastně ta mysl neustále vlastně tvůrčí, ale způsobem, který je sebedestruktivní, tak ti vlastně zamezuje chovat se k sobě intuitivně, poznat, že už to je prostě moc, poznat, že prostě už si máš dát jako step back, že prostě už si na výletě, který jako úplně jako neorganizuješ, jo. A to jsou vlastně věci, které potom ti docházejí, až když se něco jako uděje fakt jako blbého a tam už tě to nutí si všimnout, víš, to znamená, ta lidská mysl je orientovaná na to, až je to špatně, tak pak to pojďme na chvilku spravit a v momentě, jak to je zase jako dobré, tak se pojďme zase na sebe jako vykašlat, jo. Já tomu říkám mentální popelnice. Je to vlastně jako věc, která tě neustále drží vlastně jako v představě, že by si se mnou měl něco dělat jenom v momentě, když ti je blbě. Ale ty by si se mnou měl něco dělat vlastně jako způsobem, který není jako preventivní, jo, jak se tomu říká, ale který je radostí, že vůbec si jako sebe sama ve svém vlastním životě můžeš všimnout. Jo. To je věc, která prostě jako když tomu člověku nedojde, tam to stejně nebude dělat. Jako víš co? Stejně nepomůžou žádné rady, ani informace, ani techniky. Protože on si myslí, že prostě jako někde něco udělá, sedne si jak robot Emil, zopakuje prostě po někom jako nějakou věc a že to prostě za 3 dny pomůže, aby se na sebe zase mohl vykašlat a mohl se tam jako někde trajdat, ale začít způsobem, který mu vyhovuje, jo, v tom egoickém rámci toho mentálního konstruktu. To znamená začít chápat, že ty ve svém vlastním životě si ten nejlepší produkt, který vůbec tě může napadnout. Jsi zdrojem vlastně svého štěstí i neštěstí, jsi zdrojem svého zdraví i nemoci, jsi zdrojem své únavy i energie. Ale nevíš to, bo ti někdo prostě nakecal, že jsi debil a že ty informace ví někdo venku, jo? A nikdo tady nehání lékaře, jo? My taky děláme prostě pro lékaře jako lékařské kongresy právě, aby se biochemie dechu promítla s těmi jejich odbornostmi, které jsou geniální, ale prostě bohužel jsou izolované, jo? Chybí tam synergický efekt. Chybí tam propojování vlastně těch věcí na úrovni příčiny a právě to, co jsi zmínil velmi trefně, je naštěstí už spoustu lékařů, kteří vlastně pochopili, že pohybovat se v důsledkovém prostředí není úplně dobrý nápad, jo, z mnoha důvodů, protože i ty lékaře zavaluje objem a oni nemají šanci, když přebírají zodpovědnost za ty lidi a vlastně sypou jim pořád jako nějaké medikamenty, které si samozřejmě situaci neřeší, to ani nemůžou, tak vlastně přicházejí na to, že ta cesta musí vést jako jinudma. Jo, což je přenesení zodpovědnosti na toho člověka, dávat mu schopnost vlastně jako být ve svém životě vlastně pro sebe opravdu tím, který začne tvořit tu kvalitu toho života.
0: Posloucháte podcast Energie Mine Rádio Čas. Dneska si povídáme s Rostou Václavkem a za chvíli budeme pokračovat.
3: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
4: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
5: Hity, které milujete. Rádio Čas.
6: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
7: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na své dovolené získáte něco navíc. Lenka pro vás má zajímavou pozvánku.
8: Je to tak, opět pro vás máme něco navíc. V rámci exkluzivního konceptu Blue Vibes se můžete znovu setkat s herečkou Ivanou Jirešovou, tentokrát na krásné Krétě. Protáhněte se při lekcích inspirovaných jogou přímo v zahradě 5hvězdičkového hotelu Minos Imperial Luxury Beach na řeckém ostrově Kréta. Od 13. do 20. září si můžete zacvičit hned ve 4 různých termínech. Lekce jsou vhodné pro každého, ale kapacita je omezená. Proto se registrujte co nejdříve po potvrzení vašeho zájezdu. Cvičení je zdarma a o příjemnou atmosféru, která ještě umocní vaše zážitky z dovolené, bude postaráno.
9: Ahoj, tady Ivana Jirešová a já se moc těším, jak se společně protáhneme na Krétě.
7: Blue Vibe dovolená plná zážitků začíná na bluestyle.cz.
10: Zveme vás do Ostravy Poruby na akci Zažít Porubu jinak. V sobotu 12. září od 13 hodin bude na louce u Francouzské ulice připravená skvělá zábava pro celou rodinu. Soutěž ve vaření guláše, bohatý program, spousta aktivit pro děti i letní kino. Více na poruba.ostrava.cz.
11: Chcete vědět něco o svém zdraví, užít si s dětmi show Karol a Kvído nebo koncert skupiny Legendy se vrací? Nemocnice Karviná Ráj vás zve na Den zdraví, který se uskuteční v pátek 11. září od 15 hodin v areálu Lodiček v Karvinském parku Boženy Němcové. Těšíme se na vás. Moravskoslezská nemocnice Karviná Ráj.
12: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru.
13: www.podpovrchem.com.
12: Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
5: Hity, které milujete. Radio Čas.
14: You shot me, then you pop, and I'm like, damn, yeah, bum, bum, bum. I see the satisfaction in your eyes, bum, bum, bum. I love you, and I.

0: Posloucháte podcast Energie Minerádiu Čas a dneska si povídáme s Rosťou Václavkem.
1: Představ si, že se někdo rozhodne úplně vědomně, že se vydá na tu cestu toho lepšího já. Víme, že ty věci na začátku jsou hrozně těžké. Člověk se musí třeba nutit, než z toho vznikne ten návyk. Jak dlouho si myslíš obecně, že trvá, než si ten člověk, který se rozhodne, získá ten návyk? Protože známe spoustu lidí, kteří se podívají na pět pilířů a řeknou si, OK, tak začnu se vším. Kdyby se někdo do toho zamiloval a chtěl by tu změnu vědomě, co bys mu doporučil, jako jak začít a jakým způsobem, ty říkáš, překonal tu diskomfortní zónu, aby to bral jako automatiku? Já mám krásný příklad na čištění zubů. Jo? Když jsme byli malí, tak jsme nás maminka nutila, aby si vyčistit zuby, a dneska nad tím nepřemýšlíme, že ráno vstaneme a jdeme si umýt zuby. Jak je to v případě pěti pilířů?
2: Zase je to prosté, jo? Nemůže to být prostější, akorát ten člověk to musí začít praktikovat, bo praxe rozhoduje. Je úplně jedno, za mě, je úplně jedno, co začneš dělat, ale začni to i hned dělat. A nefarej nad tím, kdy, jak a jak nejlépe bys to měl dělat. Protože samozřejmě skončíš u toho, že to buď uděláš zítra, nebo to uděláš lépe, když si to připravíš na nějaký papír a napíšeš si to, a potom to neuděláš nikdy, protože teď samozřejmě jenom teď a nikdy jindy to prostě jako být nemůže. Proto je za mě, jestli to bude dech, jestli to bude otužování, jestli to bude práce s myslí, jestli to bude práce na úrovni jídla. Víš co, my jsme teďka měli třeba projekt pro 2600 lidí, jmenovalo se to Pusty a dech v souvislostech, jo. Byly tam neuvěřitelné situace vlastně jako toho, co se vlastně dá udělat za 21 dní, jo. A to je vlastně ta odpověď. Dělej tu věc, kterou začneš dělat jinak, prostě tu věc udělej jinak než ty věci, které si doposavat dělal a přivedli tě do stavu, s kterým nejsi cajk. Jo? Jediná chyba by byla pokračovat v tom, co tě dovedlo do stavu, v kterém prostě ti není dobře. Takže začít ty věci dělat jinak, pár věcí, ať už ráno, ať už večer, začít používat jinak spánkový režim. Prostě pochopit, že spánek je prostě základ, ale bohužel se o něm mluví způsobem, který je úplně jako mylný. Je to scestná jako věc, že si tady někdo jako mekta o nějakých červených brýlách a o nějakých jako prostě jako věcech, co se týče kvality polštářů a tedy. Místo toho, aby vlastně jako někomu došlo, že kvalita spánku odvisí od jediného chování, které se v něm děje, v určité kvalitě, a to je dýchání. A pokud dýchání prostě není kvalitní, je vysokoobjemově a dává ti saturku na úrovni 100%, tak ten spánek, i kdyby trval 12 hodin, tak ti bude úplně k prdu na úrovni energotvorby a na úrovni sebeobnovy těla. To je první věc. A ve smyslu toho bdění je to záležitost určitých rituálu, které ty si fakt jako nastavíš. Mluvil si o čištění zubů. Jo? Vem si, že třeba my děláme každý den něco, co jsem nazval fasciální či, je to vlastně jako propojení dechu a pohybu. I v té naší knížce, kterou jsem ti tady vlastně jako přinesl, je to tam vlastně v praxi. Možné si nejenom přečíst, ale QR kody se dostat na videa, vlastně, kde to potom jako zadarmo pro všechny je. A v tom fasciálním či ty pochopíš, že od hlavy až k patě to tělo můžeš ráno prostě protáhnout způsobem, kdy to jako je schopen zvládnout i člověk, kterému je jako fakt hodně blbě, nebo má jako třeba jako částečnou mobilitu, nebo má nějaké omezení. Jo? Počítá se tam totiž takovým vnitřním pohybem více než tím vnějším. Jo? Základní pohyb těla není chůze. Základní pohyb těla je dech a dýchání prostřednictvím fasciálních propojení, které v těle jsou. Pokud ty vlastně přijdeš na to, že těmito způsoby je možné to tělo vykultivovat už ráno, tak si nevyčistíš jenom pusu, a nebudeš mít čistou ústní dutinu, ale začneš reflektovat jako nový návyk to, že si prostě od hlavy až k patě na úrovni fasciální sítě protáhneš to tělo jako celek a aktivizuješ ho způsobem, kdy to třeba potom můžeš propojit se silnou sprchou, ale nemusíš, jo? To je prostě každému vyhovuje něco jiného. Jo? Je zase chiméra si myslet, že otužování je pro každého. Prostě není. Jo? Na úrovni energotvorby jsme odlišní, někdo je prostě asertivní, někdo je tichá voda, někdo je na úrovni těch energetických doš podle Ayurvedy vata, to znamená takový ten jemný element, kde vlastně jako do něho jenom foukne prostě vítr a už jako se roztřese a ty ho chceš nořit jako do ledové vody, která je 25krát invazivnější než vzduch, co to je za nesmysl, jo. Takže brát v potaz, víš, poznávat se, vnímat ty rozdíly a ty odlišnosti, které tam každý má a nikdo zvenku to nemá šanci o tobě zjistit, jo. To není jak, to je nutné pochopit, jo. Ani ten lékař, jo, vím si, že lékař je jenom člověk, který má školy, který prošel prostě nějakými učeními, má nějaké prostě jako nastavení, nějakou praxi za sebou, ale nezná tě a nemá rozhodně čas na to, aby jako s tebou trávil od rána do večera a zjišťoval, co všechno máš za sebou, co si všechno zvrzal sebou sama a kde všude je třeba to napravovat. To znamená, prostě veme něco, co vidí na první dobrou, tlak, šup, máš ho vysoký, tak ti buchnu prostě prášek na snížení. Jo? To, že ty si to můžeš udělat úplně jinak a žádný prášek nepotřebuješ, to ten lékař nebude řešit v tom objemu. Tady i ten objem znovu zabíjí kvalitu.
1: Mm-hmm. Pojďme se ještě vrátit k té mysli. Mně se líbí tvá myšlenka, kterou propaguješ, že říká, že klíčem je snížit množství myšlenek. Je to hodně populární teď, různé meditace a vždycky, já se přiznám, když slyším větu, tak si ráno zameditujte a vypustíte myšlenky všechny pryč a tak dále. To je, v tu chvíli ten člověk začne přemýšlet nad tím, jak mám vypustit ty myšlenky
2: tam ještě
1: pryč.
2: Víc, no?
1: Jo, jo. Takže ono, ty, jako jak říkáš, na to neexistuje žádný recept. Nicméně, kdybys měl ty za sebe, třeba člověku, který s tím opravdu bojuje a ví, že má, jak se říká, peklo v hlavě, což je taková replika z teorie velkého třesku, jak by měl ten člověk začít, kdyby chtěl opravdu čistit tu hlavu?
2: Zas je to prosté, jo? Jenom na to musíš přijít. My jsme teďka odvysílali na tom YouTube kanálu Rostislava Slavy, kde jsou ty dýchánky, tak dýchánky 83, které jsou na téma nervus vagus v praxi. Nervus vagus neboli bloudivý nerv je základní vlastně součást tzv. Parasympatické větve autonomního nervového systému. A uvádí tě jak biochemicky, neurologicky, tak mentálně do klidu. Prostě jednoduše rozvolňuje, rozmělňuje tento šílenství, které tam prostě vnitř máš. A jeho aktivizace, toho nervu vágu, probíhá z 90% prostřednictvím dechu. Akorát musíš vědět jak. Musíš vlastně znát určitým způsobem sebe sama na úrovni i tolerance na CO2, což jako kdysi se samozřejmě nemuselo vědět, protože ti lidé, ať už to byly šamanské kultury, nebo indiánské, nebo jakékoliv jiné, tak se sebou jednali intuitivně, jo? Ale my nejsme intuitivní tvorové, jo? V současné době jsme analytičtí tvorové. Proto tady máme názvy, jako je CO2 tolerance, jo? Tolerance na CO2 a tak dále. A musíš to přes tu informaci pronést do té praxe, jinak ten člověk to neudělá, nemá ho škudma. Ta intuice tam prostě není, že by se k sobě takhle choval přirozeně, víš? A právě v tomto duchu, na úrovni toho nervu vágu, nádherným způsobem, velmi jednoduše, začneš pracovat s tím dechem, kdy prodlužuješ vlastně výdechovou formu, výdechovou část, dáváš tam efekty, jako je třeba humming, jo, což je prostě ten magic, to je prostě biochemické kouzlo, jo, aktivizuje oxid dusnatý v paranazálních dutinách, snižuje vlastně hercové rozhraní mozku do úrovní homeostáze, rozšiřuje cévy, snižuje tlak. Kromě toho, že to je dilatátor, rozšiřuje ty cévy, tak je to takové vnitřní savo, jo, on dezinfikuje vlastně horní cesty dýchací. Takže to dýchání funkční není o výměně dvou plynů, ale tří plynů, jo? Ten NO tam pomáhá. A do toho tam třeba vložíš, to v tom dýchánku se tam všichni můžou vlastně jako naskoušet, něco, že ty propojíš vlastně ten výdech, máš tam třeba takový jako, tomu se říká ocean breath, jako a do toho si řekneš ní, jo, na to ní. Napojíš něco, čemu se říká mindful breathing, to je u freediverů, taková technika, to je cezení vlastně mezi zubama vzduchu, která je jako jediná na světě schopna snížit tepovou frekvenci během tří nádechů a výdechů o 30 tepů za minutu. Žádná jiná technika nedokáže. Jo? A když tady toto zase pochopíš, jak to funguje, tak si tam uděláš potom nic a spojíš to do nic. A začneš vydýchávat nic. A když tvoje mentální já slyší nic, tak na to samozřejmě reaguje. Takže ty to nepodpoříš jenom dechově, biochemicky na úrovni toho nervu vágu, ale ta hlava slyší neustále nic. A to, co to dělá, a jakým způsobem to funguje, je úplně uprdele, úplně jedno, kdo si o tom, co myslí, dokud to nevyzkouší, že znovu praxe rozhoduje. Jo? I na tom dýchánku těch stovky reaktivy nebo tisíce, které tam jsou, je možné vlastně jako jenom si vydefinovat, co z té praxe potom vyplývá a co já si myslím ještě předtím, než tu praxi provedu. Jo? Takže pokud má někdo v té mysli, v té hlavě prostě binec, tak je fajn vykašlat se prostě na nějaké věci typu, o kterých si tady řekl, abych těch věcí k řešení měl ještě víc, ale kultivovat takzvaného nikoho v sobě, nebo to nic, jo. Když ty to dokonce vyslovíš pro ten mentální konstrukt, tak on to veme za své.
0: Posloucháte podcast Energie Min Rádio Čas. Dneska si povídáme s Rostou Václavkem a za chvíli budeme pokračovat. Rádio Čas.

0: Vánoční ukázky. Nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s Rádiem Čas. Více na webu Rádia Čas a na natodays.cz.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
3: Hity, které milujete. Radio Čas. Posloucháte podcast Energie Min Radio Čas a dneska si povídáme s Rosťou Václavkem.
4: Kdyby ses teď mohl ty sám promluvit se svým mladším já v době, kdy jsi na tom byl nejhůř, co bys mu řekl?
5: No, já už jsem o tom i mluvil jako dříve, že bych mu jako neřekl nic, jo, protože já si myslím, že určitý věk a určitý stav mysli k tomu věku prostě patří, víš? A ty si máš odžít ty, takzvaně i ty hovna, jo, prostě, protože jako to je, jak kdyby s 20 letem, rozumíš, nebo svému děcku, jak jsi říkal, jo, prostě vykládal o tom, jakým způsobem jako máš žít život, jako, co si myslíš, že se o tom bude myslet. Přesně to, co si bude myslet, jo. To znamená, nech ho žít, nech ho dělat chyby, nech ho dělat bordel prostě, nějakým způsobem poznávat, cestovat, jo, kdy to k tomu prostě patří, víš. A jestli si na to někdo jako přijde nebo nepřijde, tak to je samozřejmě jeho příběh a jeho story a jeho možnost, jo. Já bych jako, jsem tady na to, jestli by něco měnil. Neměnil bych vůbec nic. Nic, ani jednu vteřinu, víš, ani bych nikomu nic neříkal, jako, protože za mě všechny ty věci, které děláš, všechny ty procesy, které vlastně v tom životě jako na sebe nabaluješ, i ty blbé, jako, jo, i ty nevědomé, můžou v důsledku vést k tomu, že ta žumpa je potom tak obrovská, že už tě nutí si všimnout. Tak co je potom špatně, víš? Když vlastně bez toho blbého chování by si vlastně vůbec nepřišel na to, že se k sobě blbě chováš, jo? To je prostě cajk, ne? Prostě máš si to odžít, jo? A jestli si tak jako tupo hlavy, že si nejsi schopen prostě všimnout ani toho, když už tě to táhá na tu smrtelnou postel, tak ti není pomoci. Tak prostě jako máš udělat papa a prostě půjdeš do další etapy, jo? To je, za mě tady ty věci jsou jako dané a netřeba je jako složitě řešit, jo? To, co se teďka jako děje, a to si myslím, že je jako velký problém všeobecně západní společnosti, je práce s informací. Jo, že vlastně jako se pracuje s těma informacema už bez té praxe. Ona mele se pantem o každé jako detailu jakékoliv věci. Vemeš si, že tak jak jsi říkal, jo, že dneska máme všeho dostatek. Ano, a ještě o tom dostatku se ovšem mluví, jo. Takže máš nepřeberné množství informací, z kterých ta hlava je samozřejmě úplně v háji. A nemá to tělo absolutně už jako možnost něco měnit na úrovni té praxe, protože je zasypáváno neustále novými informacemi. A ty si ještě navíc furt mění. Víš? Takže zajít si do tisíce let starých intuitivních, jednoduchých rámců chování, nevymýšlet sapiny, akorát to vlastně těm lidem předávat způsobem, kdy ta analytická mysl je schopna pojmout, jo? Což jsou třeba jako možnosti, já nevím, ať už je to ten digitální prostor, no tak prostě se tam podíváš na něco funkčního, nemusíš tam čumět na kraviny, no tak prostě tam jako, víš, že můžeš podívat na něco, co ti jako něco dá, ale zebereš se a pak jdeš pryč, do offlineu a tam to praktikuješ. Když někdo nemá rád, tak je možnost knížky, je možnost čehokoliv, kde vlastně jako zase si to najdeš jiným způsobem, ale základ je vždycky za mě začít praktikovat, nejenom to přečíst, nejenom to zhlédnout, nejenom to prostě pojmout, ale zpraktikovat, všechno na sobě zkoušet. A i mentální práce a praxe je prostě práce, to je prostě práce, jo, a měla by se opakovat, jo. Měla by nějakým způsobem se stát tou daily routine, ale ne v duchu úkolu. Víš, my to zase na sebe nasypem, ne, ty si tam dáš, jako ta bosta ve 4 ráno, teďka znám všechno prostě na sebe jako nasypeš, no a zamyslí ti to přestane bavit, ne. Nestíháš, si unavený z toho, dotrtkaný, je to rutina, která už tě nebaví, zašedlo to všechno, takže ta disciplína na začátku je důležitá, o tom žádná, bez disciplíny není možná změna, ale ta disciplína nesmí pokračovat do nekonečna. Ta disciplína má vést k intuitivnímu

0: chování, k intuici, kdy vlastně potom už ti dojde, že když jsi unavený, to máš jít spát, ne? A nebudu se trtkat prostě ve 4 ráno, abys byl ještě unavenější, prostě, jo? Máš se vyspat a máš tomu tělo dát pokoj, jo? Takže ty intuitivní rámce jsou ty, které se probouzejí, když je tam toho méně, méně.
1: Já mám pro každého hosta poslední otázku. Jak ty sám dobíjíš energii, protože je pravda, že občas máme náročnější období nebo náročnější program a když si říkáš, vystavi si tu stopku, kam chodíš relaxovat nebo jak odpočíváš ty, abys dobil tu svoji vlastní energii?
0: Já to mám jednoduché. Pro mě, právě jak jsme se bavili, ještě než jsme začali rozhovor, když jsme se bavili o Telise hoře, tak já prostě miluju, víš co, já miluju les, miluju studenou vodu v současné době už a miluju kombinaci vlastně tady těchto dvou entit, které jako mě nabíjejí z principu vlastně toho, když se v nich vyskytuju a miluju svou rodinu. A to jsou vlastně jako věci, když toto se podaří skloubit, tak vlastně je to neskutečná možnost jako toho, když ti na té velké duchovní cestě, kterému se říká rodina, protože na té malé duchovní cestě jdeš do jeskyně sám a zamedituješ si tam, tak to zvládne víceméně každý, jo? Ale ta velká duchovní cesta těch proměnných je více a máš tam děti a máš tam manželku a to má jiné názory a máš tam prostě jako spoustu dalších jako věcí, tak už samozřejmě jako ta kultivace toho energetického já je složitější a proto je fajn si s tím vlastně jako takhle jako hrát. Za mě je to hra a prostředí, které je přirozené, ne vytvořené člověkem. Jo? Prostředí, které je přirozené, má přirozené reaktivity. Když vlezeš do lesa, to každý pocítí. Hned, jak tam vlezeš, tak najednou to na tebe udělá takové ty krásu. Jo? Spadne ti kortizol 40-50% jenom v momentě, kdy se tam nacházíš. Jo? A toto je pro mě jako teslast. A miluju třeba sbírání hub. Jo? Pro mě hřibky jsou jako úplně, to je Peťka, manželka, je to vždycky na prašky. Prostě jak začnou růst, tak já jsem tam prostě furt.
1: Rosťo, děkuji za úžasné povídání. Jsem moc rád, že jsi přišel do našeho podcastu Energiemi. Přeju ti, ať tu svou cestu předáváš mnoha a mnoha dalším lidem a věřím, že se třeba uvidíme anebo uslyšíme ještě někdy. Měj se moc hezky.
0: Děkuji za pozvání. Ahoj.
1: No a pokud vám dnešní epizoda dávala smysl a zaujala vás, budeme moc rádi, když ji pošlete dál. Klidně někomu z rodiny, přátelům nebo komukoliv, komu by mohla pomoci a kdo se zajímá o zdravý životní styl. Protože podcast Energiemi je o zdravém životním stylu, rovnováze, inspirace, jak žít líp, takže budeme rádi za sdílení. A pokud chcete vědět více, anebo si poslechnout další podcasty, podívejte se na webové stránky www.energiemi.cz.
2: Energiemi. Podcast, který vás nabije energií. Další informace najdete na www.energiemi.cz.
3: I ty, které milujete. Čas. Radio Čas. I ty, které milujete.

0: Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta rádia Čas.
1: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
2: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operách Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 49,90 a Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Radiočas. Radiočas. Vidík znám tuny moderních slečen. Za čtyři rumy byl bych jim vděčen. Radiočas. Radiočas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
1: Erling Haaland, ostříhané vlasy, a dostal se až na rádiu čas s tím, že se ostříhal.
2: Neřeší se občas tahat jenom jeho vlasy.
1: Jo, až tak. Mm-hmm. A já se pořád dívám jenom nahoru.
2: Ty jsi tak zlatá.
1: Ty jsi skončila u Romana Šebrleho, to je doby nic.
2: Už je můj. Ne, tak život je dál. Život je dál.
1: Zlátí jsme mezi 6 a 9 každé ráno.
0: Rádio čas.
3: Rádio čas. Hity, které milujete. Radio čas. Hity, které milujete.
4: Nosím černý brýle.

0: Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Filmtime je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.
1: Rádiu Čas.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
4: Obědovka Rádia Čas.
3: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
4: Když posloucháš, máš vyhráno.
3: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
5: Čas. Rádio Čas.

get no stupor. Yeah.

Rádio Čas. Hity, které my...

0: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.
3: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
4: Myslím, že to bude za C. Gumák.
3: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
5: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excelet 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
8: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
9: mojepneu.cz. A jedeš dál.
10: Překvapí zima tebe? Nebo překvapíš zimu ty? Přezuj včas v Kravařích a Opavě. Rezervace online. mojepneu.cz.
11: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
12: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
11: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje. Vstupenky na dětirájetour.cz.
12: Bude vejdán.
0: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
13: Erling Haaland, ostříhané vlasy a dostal se až na Rádio Čas s tím, že se ostříhal.
14: Neřeší se občas dát? Jenom jeho vlasy.
13: Jo, až tak. Mm-hmm. A já se pořád dívám jenom nahoru.
14: Ty jsi tak zlatá.
13: Jsi... Skončila u Romana Šebrleho, to je doby nic.
14: Už je můj. Ne, tak život jde dál.
13: Zlátí jsme mezi 6 a 9 každé ráno.

0: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemi. Jedině na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
3: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas.

Radio Čas. Hity, které milujete. It's raining men. Hallelujah, it's raining men. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: shape of you.
1: Dobrý den, milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým dnešním hostem je Honza Šádek, kreslíř, který to s pastelkami opravdu umí.
2: Když si uvědomím, kde jsem vlastně byl a že jsem doopravdy byl ten bezdomovec, který jako bral ten heroin a byl na tom jako fakt špatně v tom životě a nebylo to dobrý. A kdyby mi někdo jako pak řekl, že...
1: Budeš tam, opíkat busty s prezidentem?
2: No, a že bude vědět, kdo jsem, a když jako někdo řekne Honza Šádek, tak mu řekne, jo, to je ten člověk, co kreslí těma pastelkama, tak to je jako skvělý, skvělý. Takže já jsem za to strašně jako vděčný, no.
3: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17:55 na televizi Relax. Rádio Čas.

0: Ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Erling Haaland, ostříhané vlasy, a dostal se až na rádiu Čas s tím, že se ostříhal.
2: Neřeší se občas tahat jenom jeho vlasy.
1: Jo, až tak. Mm-hmm. A já se pořád dívám jenom nahoru.
2: To jsi tak zlata.
1: Ty jsi skončila u Romana Šebrlho, to je doby nic.
2: Už je můj. Ne, tak život je dál. Život je dál.
1: Zlátí jsme mezi 6 a 9 každé ráno.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Hitbox Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas.

0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Ovocné syrupy Yupi bohaté na vitamíny C, různé druhy žádná celá 7 litru, již za 44,90. Excelentní sport šunku nejvyšší jakosti Váhla, 92% masa 100 gramů, za 21,90. A navíc tady máme skvělou soutěž. Kupte aspoň 2 kusy Pepsi Coli či Mirindy půl litru nebo žádná celá 33 litru a soutěžte o 3x báječný iPhone 17 nebo 20x originální Pepsi ponožky. Více na moje hruska.cz.
1: Radio Čas. Hity.

Radio Čas. Hity, které milujete. I swear to God I'll survive. If it kills me too. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Erling Haaland, ostříhané vlasy a dostal se až na rádiu Čas s tím, že se ostříhal.
2: Neřeší se občas dát jenom jeho vlasy.
1: Jo, až tak. Mm-hmm. A já se pořád dívám jenom nahoru.
2: Ty jsi tak zlatá.
1: Ty skončila u Romana Šebrleho, to je doby nic.
2: Už je můj. Ne, tak život je dál, život je dál.
1: Zlátí jsme mezi 6 a 9 každé ráno. Rádio.

0: O životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na rádiu Čas.
1: Hity, které milujete.

Radio Čas. Hity, které milujete. Které milujete. Radio Čas.

Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax. Rádio Čas. Hity, které měl.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Erling Haaland, ostříhané vlasy a dostal se až na rádiu Čas s tím, že se ostříhal.
2: Neřeší se občas tahat? Jenom jeho vlasy.
1: Jo, až tak. Mm-hmm. A já se pořád dívám jenom nahoru.
2: Ty jsi tak zlatá.
1: Ty jsi skončila u Romana Šebrleho, to je doby nic.
2: Už je můj. Ne, tak život je dál, život je dál.
1: Zlátí jsme mezi 6. a 9. každé ráno.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme

0: od pámbička buky jako skříň, jako skříň, co na plát, když k tomu ráda jí, ráda jí.
1: Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.
2: Veď příběh nekončí, já dále hrám a padám viac než stávám.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

1200. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať jsi kdekoliv, s námi stále online.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
1: Obědovka Rádia Čas.
0: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
1: Když posloucháš, máš vyhráno.
0: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
2: Rádio Čas.

0: Dobrý den, milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým dnešním hostem je Honza Šádek, kreslíř, který to s pastelkami opravdu umí.
1: Když si uvědomím, kde jsem vlastně byl a že jsem doopravdy byl ten bezdomovec, který jako bral ten heroin a byl na tom jako fakt špatně v tom životě a nebylo to dobrý. A kdyby mi někdo jako pak řekl, že...
0: Budeš ho píkat busty s prezidentem?
1: No, a že bude vědět, kdo jsem, a když jako někdo řekne Honza Šádek, tak mu řekne, jo, to je ten člověk, co kreslí těma pastelkama, tak to je jako skvělý, takže já jsem za to strašně jako vděčný, no.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na Rádiu Čas.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět.